neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně.

kamarád. Zdál se mi můj osud zlý, však už i zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Samuraji na mumraji, na mou duši sluš.

0: Klitle sa ruší,
1: tátová sekera.
0: Klitle sa ruší.
1: A nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátová rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší se

0: Sáhni si na ni.
1: Au, to bolí.
2: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence vyněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

nazývá se čvachtání. To jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hrošile noší. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení. To je

zmrzne, čili je ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje

tisíc kilo. Všechno se

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme o dům dál.
1: Radio Junior.

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: jsou zas kluci. Utaj to, taťuldo, utaj! Utaj to, taťuldo, utaj!
1: Posloucháš Rádio Junior. Rázný

0: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Šišatý švec, šišatou prodat botu. Šišatou věc ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý,
1: šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: Sisati, sisati, švec. Našel šišatou, šišatou věc.
1: V tom na nebi šišaté,
0: v tom na šišatém nebi.

0: și așa.
1: Ranii Restart.
2: Zirko Kohoutek.
3: A je to tady zase. Krásné dobré ráno, kamarádi. Nezdá se vám to, 6. hodina odbyla. Kalendář upozorňuje na 1. zářijový den. 62 dní prázdninové pohodičky je za námi a nová školní dobrodružství zase před námi. Tak jak se říká, kamarádi, z chutí do toho půl je hotovo. Tak co, jste připraveni? No, já vím, ale jdeme na to. Nejdřív zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Krásné dobré ráno od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim 10 530 žáků. Pro zhruba 8 440 z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla se opět rozloučí s létem a symbolicky otevře novou divadelní sezónu průvodem Vendelín. Jeho 11. ročník vyráží dnes v 16 hodin od Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu, kde proběhne program v podání všech 4 uměleckých souborů divadla. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, na horách ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia.

Eva Farna odstartovala první zářivý restart roku 2026. Je tady nový školní rok. Dětem základních a středních školách začíná po dvou měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáčků. Děti v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubude, přesto by jich nadále mělo být víc než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt. V některých školách přibývají děti, kromě učitelů, také i politici. Prezident Petr Pavel se zúčastní slavnostního zahájení školního roku a shromáždění ke stému výročí založení základní školy a mateřské školy Tomáše Garrigua Masaryka v Brodku u Konice na Přerovsku. Tak si dejte něco dobrého k jídlu, abyste měli dost energie, něco hezkého na sebe a já vám k tomu vstávání pustím pár bezva písniček.

Velké letní prázdniny jsou minulosti, ale pojďme se podívat na ty další, protože vás holky a kluci čekají šestery prázdniny. Vedení jednotlivých škol můžou také vyučování dle potřeby a uvážení zrušit i v jiných termínech díky až 5 dnům ředitelského volna, které má každá škola k dispozici. Takže první prázdniny, na které se můžeme těšit, to jsou podzimní prázdniny a ty budou ve čtvrtek a v pátek 30. října. Takže už za chviličku. Takže takový krásný prodloužený víkend, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, 29.30, tam to bude. Pak máme vánoční prázdniny, ty tady bohužel jsou asi nejkratší, které jsou vůbec možné, protože začínají až ve středu 23. prosince a končí v neděli 3. ledna. Pololetní prázdniny pak připadají na 29. ledna, což je pátek, tak se nám to zase krásně spojí s tím víkendem. No a potom jarní prázdniny 1. až 7. února. No a tam se to potom liší, tady to začíná Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a tak to jde až vlastně do 14. března. Ale 25. března nás čekají velikonoční prázdniny, následuje volno na Velký pátek a následně i na velikonoční pondělí. Takže tam to bude čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, krásných 5 dnů. No a potom už dlouho očekávané letní prázdniny, které startují 1. července, no a končí 31. srpna. Pololetí dostanou žáci, tedy vysvědčení 28. ledna. Tak, no a pak jsou tady ještě nějaké zápisy a věci, ale důležité je, aby jsme si poznamenali do diářku a hlavně, abychom měli furt na paměti před sebou, že máme opravdu šestery prázdniny před námi, takže schutí do toho, za chviličku už je tady volno. No a dneska máme úterý, tak dneska jdete do školy jenom na chviličku, pak ještě středa, čtvrtek, pátek a pak už zase ta víkendová pohodička, takže stále je se na co těšit, no.

0: 6 hodin, 14 minut, je tady první blbinka dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Omylem spadne paní učitelka do pekla. Celá bezradná, chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí. V klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění. V tom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: ženská, co vy tady děláte? Vy patříte do nebe a tady je peklo. To je peklo? Diví se paní učitelka. A já myslela, že je velká přestávka.

0: Začněte v pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.

0: V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i více asistentů.
1: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
1: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: No a další novinky pro nadcházející školní rok přinesou i za chviličku.

0: 6 hodin, 26 minut, hit paráda Rádia Junior už neprázdninuje a rozjela se naplno. Klárka Nováková představí druhou novinku pro tento týden.
1: Novinka hit parády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A na tuhle jsme dostali tip od kluků, kteří se zúčastnili příměstského tábora Českého rozhlasu a společně si tam vytvořili Rádio 6-7. 13-letý Vojta si během tábora často zpíval a nakonec se dostala i do jednoho z pořadů, který kluci společně připravili. Pojmenovali ho Brainrot Fight a bojovali v něm spolu známí brainroti. Tralalero tralala, Bombardino krokodýlo a tum tum tum sahur. Jestli tě zajímá, kdo v jejich Brainrot Fightu vyhrál, tak ti to řeknu příště, pokud se tahle následující pecka do našeho žebříčku dostane. A cože, že jsem ještě neřekla, o jakou pecku jde? Tak to jdu napravit. Jmenuje se Gut Genug, což německy znamená dost dobrý nebo dostatečně dobrý. A přesně o tom tahle písnička je. Že člověk nemusí být dokonalý a nemusí se pořád snažit zavděčit ostatním. V písničce se potkávají hned tři jména německé hudební scény. Producenti Kitsch Creek, zpěvák Blumengarten a reperka Shirin David. Tak pojďme zjistit, jestli bude Gut Genug dost dobrá i pro náš žebříček.

Tak a je to tady zase, kamarádi, nový školní rok, nová dobrodružství, noví spolužáci, kamarádi, před námi spousta blbinek. Já vím, že to není úplně jednoduché po 62 dnech prázdninování jen tak z ničeho nic ráno vstát a naladit se na školu. Pokud na ní nemáte ještě ani jednu jedinou myšlenku, nic si z toho nedělejte, určitě nejste sami. Důležitá věc je, že už vysíláme, což znamená, že jsme nezaspali a společně se pomalonku, poleonku do toho školního roku zase dostaneme. K tomu nám pomůže dobrá muzika, při té se vždycky vstává moc dobře. Tak si dáme písničku Bez limitu, krásné probouzení s Rádiem Junior.

0: bez přistání.
1: Holky a kluci, uteče to jako voda. To je pravda, za chvilku tady máme víkend, než se nadějeme, jsou tady prázdniny, pak jsou tady Vánoce, pololetí, Velikonoce a než se nadějeme, jsou tady zase letní prázdniny. Nebojte, ono to půjde. Někdo z vás se už nemohl dočkat, až půjde do školy. Ale ano, je to pravda, někomu se ještě zase moc nechce. Já se přiznám, že dnešní vstávání, to byl šok, když zazvonil budík, já jsem vůbec netušil, co se děje. Protože ve 4.20, když to zazvonilo, tak takhle už jsem nestával 2 měsíce a opravdu jsem si říkal, to snad není možný, takhle brzo stávat, to není vůbec dobrý. Ale jo, všechno se zase tak nějak jako sladí, vyladí a všechno dobrý bude. Ale komu se určitě do školy dneska chtělo a kdo možná vůbec nemohl dospat, tak to jsou čerství prvňáčci, kteří už pár dní ani dospat nemohou, jak se těší na tu novinku, tedy na to, jak se stanou školáky. A ta chvíle se blíží a já přeji všem prvňáčkům, aby bylo ve škole všechno tak, jak si to představovali a aby si začátek školy parádně užili.

0: Komu se chtělo dneska vstávat, ať zvedne ruku. Tak, zatím žádnou nevidím, ale na telefonu mám Honzíka, zeptám se, jak se dnes stávalo jemu. Ahoj Honzíku, jak se ti stávalo dneska?
1: No, stávalo se mi špatně, protože já jsem myslel, že jsou prázdniny.
2: A nejsou.
1: No? A nejsou.
0: Nejsou, a jak se těšíš do školy?
1: No, netěším se.
0: Do jaké jdeš třídy?
1: Do páté už.
0: Do páté, no tak super, tak já ti přeju, aby jsi tam našel něco, co tě jako fakt bude bavit. Netěšíš se ani na kámoše třeba?
1: No to těším.
0: No tak vidíš. Tak je pozdravuj a užijte si první školní den. Díky za zavolání, ahoj!
1: Naschledanou.

0: Tak a teď už mám na telefonu dalšího žáka. Je to Fíla. Fílo, já tě zdravím ve vysílání Rádia Junior. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak se ti dneska vstávalo?
1: Jo, docela dobře.
0: Docela dobře?
1: Jo.
0: Vyspal se, stěšíš se do školy?
1: Mám tak na půl. Jako je to škola, ale zase je to nová škola.
0: Ty jdeš do nový školy, do jaký jdeš?
1: Na gymnázium někam do Modřan, myslím.
0: Takže na gymnázium někam do Modřan. Takže noví spolužáci, nové prostředí, tak na to se těšíš?
1: No, jako jo.
0: Jako jo. No a co prázdniny? Jak jsi užíval prázdniny?
1: Jo, to bylo dobrý. Žádná škola, mohl jsem spát, jak dlouho chci. Byli jsme třeba v Itálii. Tak.
0: Jo, a co jsi zažil? Nejhezčí zážitky z prázdnin?
1: No tak asi, když jsme byli v Itálii, pak na wakeboardu.
0: Aha.
1: A ještě když jsme byli ve Slovensku.
0: Super, no tak to jsi si prázdniny užil parádně. A teďka ten další školní rok, do jaké tedy třídy na gymnázium?
1: Do té první, takže kdybych to nedostal, tak jdu jakoby do šestý.
0: Jasně. Takže tady to je první třída gymnázia.
1: No jo.
0: Jo. Tak a na jaké předměty se těšíš a naopak na jaké se vůbec netěšíš?
1: Nevím. Já ještě nevím, jaký to tam budou ty předměty.
0: Jasně. Dobře, no tak já držím palce, aby bylo všechno v pohodě, aby se ti to tam líbilo, aby hlavně spolužáci a spolužákyně prostě byli fajn. No a samozřejmě i učitele. Tak děkuji za rozhovor, měj se moc a moc hezky a užij si první školní den. Ahoj!
1: Díky, taky čau.

0: 7 hodin, 8.40 minut a já už mám na telefonu Jolanku z Liberce. Krásné dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak pak ses ty vyspala?
1: Docela dobře, šla jsem spát pozdě.
0: Šla jsi spát pozdě, ale dobře jsi se vyspala, tak to je dobré. No a jak se těšíš do školy?
1: Budu jakoby úplně v nový třídě, protože já jsem na Montessori, takže tam se mění z 6. do 7. třídy, jakoby že jdeš úplně do nové třídy, takže jsem zvědavá na nové spolužáky, ale docela se těším.
0: Tak a na co se těšíš nejvíc, kromě těch spolužáků?
1: Asi na informatiku a na učitele.
0: Mm-hmm. Je něco, na co se netěšíš?
1: No, na některé spolužáky.
0: Dobře. No a teďka pojďme ještě podívat se na prázdniny. Nejhezčí zážitky z tvých prázdnin. Co tě tak jako nejvíc zaujímalo?
1: Skautský tábor. A když jsme byli v Norsku.
0: Paráda. Takže Expedice Sever. Co se ti líbilo nejvíc v Norsku?
1: Líbil se mi Vikersund a taky jako různý ty jezera a tak.
0: Koupala ses?
1: Koupali jsme se.
0: Jaká byla voda?
1: Studená hodně. Fjord, takhle, jako jezera byly docela v pohodě, ale fjord byl hodně studený.
0: Fjordy byly studené. A jak vyšlo počasí?
1: Docela dobrý, jenom druhý týden už trošku pršelo.
0: Tak to je paráda. No a co nějaké kroužky?
1: Mám skauta, balet a klarinet a klavír.
0: Jo, tak toho máš docela dost. Tak jo, tak já děkuju za telefonát, pozdravuji všechny ve škole, ať se ti v nové třídě líbí. Díky moc, ahoj.
1: Ahoj.
0: Holky a kluci, pokud se chcete také podělit s tím, jak se těšíte či netěšíte do školy a co vás čeká v novém školním roce, nebo jak jste si užili prázdniny, tak neváhejte a volejte na 800 199 199.

0: Za chvilku bude 7 a já už mám na telefonu Matěje a ještě k tomu Šimona, tak Matěj se dovolal dřív. Ahoj Matěj, krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se těšíš do školy?
1: Dobře, na kamarády, jak se tam sejdem.
0: No, a nedob se? No.
1: A jinak uvidím.
0: Jinak uvidíš. Dobrý, a co o prázdninách, nejkrásnější zážitky?
1: Nejkrásnější asi bylo, jsem viděl zatmění slunce.
0: Super.
1: Nebo Perzejdy.
0: Jasný.
1: Byli jsme v Kutné Hoře na chrámu svatý Barbory.
0: Uh-huh.
1: Byli jsme na zámku ve Žlobech.
0: Paráda. No a hlavně bylo krásné počasí. Tak jo, tak jo. Matěj, já ti přeju ten nový školní rok, ať se vydaří a pozdravuj kámoše, díky za telefonát. Čau.
1: Děkuju, rádo stalo. Osloranou, ahoj.
0: Tak a teď tady máme ještě Šimona. Ahoj Šimone.
2: Ahoj.
0: Odkud voláš?
2: Ze Slanýho.
0: Takže zdravíme do Slanýho a jak ty se těšíš na nový školní rok 2026-2027?
2: Mě v ty prázdniny trochu nabavily, tak já se těším hodně.
0: Ty se těšíš hodně? Já jsem ti teď nerozuměl, že tebe prázdniny nebavily, nebo jak jsi to říkal?
2: No, už mě to fakt se konce začalo nudit.
0: Jakože to bylo dlouhý na tebe?
2: Jo.
0: No jasně, to se může stát. Tak těšíš se do školy, na jaký předměty se těšíš?
2: Já se těším asi na dějepis hodně.
0: Jasný. A na který se třeba jako vůbec netěšíš? Co tě nebaví?
2: Já se těším, já netěším na asi na matiku.
0: Jasně, ta je někdy hodně složitá. Každopádně já přeji, ať se ten nový školní rok vydaří. Pozdravuji všechny kámoše, kámošky, učitele a děkuju za zavolání. Měj se moc a moc hezky. Krásné ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, to byl Šimon ze Slanýho a já už tady mám Klárku Novákovou z Rádia Junior. Teď nevím, jestli můžu říct z Prahy nebo z Rakovníku, tak zkrátka je to šéfová hitparády Rádia Junior a my tady máme teďka rekapitulaci. Klárko, máš slovo?
3: Rekapitulace. Novinkou přichází skupina Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.

0: a ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tak a teď už je jenom čas na to, abyste hlasovali. Hlasovat můžete do středy do 20. hodinky. Pravidla stále stejná, na tom se nic nemění a věřte, že na každém hlase záleží.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: A je to tady, 7. hodinka odbyla, 62 dnů prázdnin je fuč, no a před námi zase nová dobrodružství a spousta zábavy s kámošema na kroužcích, nové sportovní aktivity, zkrátka máme se na co těšit. No ale než se pustíme do 2. hodinky ranního restartu 1. září, tak zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný vstup do nového školního roku přeje Jirka Kohout, ahoj!
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim 10 530 žáků. Pro zhruba 8 440 z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla se opět rozloučí s létem a symbolicky otevře novou divadelní sezónu průvodem Vendelín. Jeho 11. ročník vyráží dnes v 16 hodin od Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu, kde proběhne program v podání všech 4 uměleckých souborů divadla. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, na horách ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia.

Instrument. 7 hodin, 5 minut, no a nás už za chviličku čeká zase soutěž a tajemný zvuk, který startuje právě dnes. Teď měl takovou dvouměsíční pauzičku, taky byl tajemný zvuk na prázdninách. A já mám pro vás spoustu zajímavých výher na tento školní rok. Jsou tady nejrůznější kulturní a sportovní akce, jsou tady vstupenky, jsou tady krásné knihy, CDčka. Můžu tak jako slíbit třeba jizerskou 50. Ta je sice za dlouho, ale mám pro vás tady exkluzivní startovné na dětské závody i na ty delší tratě 25 a 50 kilometrů, 11 kilometrů, zkrátka jak kdo chce. Čas natrénovat ještě máme. Pak mám pro vás z Brusu novou knihu Matěje Koeniga, sportovního influencera. Tato kniha vychází právě v těchto dnech a já mám pro vás pár kousků přislíbených, no a spoustu dalších sportovních i kulturních věciček. Nicméně teď mám v ruce krásné CDčko Pavla Čatka, podepsané i s textama písní. A tohleto CDčko vyhraje jeden z vás už po písničce.

0: Dance. 800 199 199, to je telefonní číslo, na kterém můžete, pokud odhalíte můj tajemný zvuk, získat CDčko i s textama písniček od Pavla Čatka. CDčko se jmenuje Celem vpřed. Tak, 800 199 199 a já už pouštím tajemný zvuk.
1: Tajemný zvuk.
0: Kdo nebo co vydává tento zvuk? Volejte! A tady je písnička od Pavla Čatka, abyste se trošičku naladili.

0: povedám.
1: Pavel Šerek nestíhá, je to třetí single, třetí písnička na tomhle CDčku. No a Míša tento stihnul a dovolal se včas. Já tě zdravím ve vysílání Rádia Junior, ahoj.
2: Já tebe taky.
1: Tak jak se ti dneska vstávalo?
2: Jo, dobrý.
1: Jak se těšíš do školy?
2: No, moc ne, protože budeme mít novou učitelku.
1: Aj. Dobrá, a jak jsi služil prázdniny?
2: Jo, dobrý.
1: Tak to je super. Tak, ale pojďme k naší soutěži. Já ti pustím znova ještě tajemný zvuk a schválně, jestli odhalíš, co to je. Jdeme na to. Ne, tak tohle není ono. Je to tohle. Tak, a teď už je to jen a je na
2: žába.
1: Tobě. Myslíš si, že to je žába?
2: Jo.
1: Takovýhle zvuk vydává žába, podle tebe? Jo? Jsi si jistý? Je to tak, je to žába a Pavel Čadek a jeho CDčko celém vpřed je tvoje. Máš radost?
2: Jo.
1: Super, tak to mám radost, že máš radost, že jsi se dovolal po dlouhé době, tak užívej krásný školní rok. Hezky pravou nohou do toho prvního školního dne. Pozdravuj paní učitelku novou a třeba bude dobrá. Tak jo, díky za zavolání, měj se hezky. Ahoj!
2: Ahoj.

0: Tak a ještě tady mám jeden telefonát, který jsme si domluvili dopředu, protože nás strašně zajímá tady v redakci, jak se vlastně těší do školy herečka a zpěvačka Adélka Hesová, která jde do 6. třídy, no a její sestřička Zuzanka jde do 1. Adélko, já tě zdravím ve vysílání Rádia Junior, krásné dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj všichni.
0: Tak jak pak jsi se vyspinkala na ten první školní den?
1: Tak, abych se přiznala, tak já jsem vyspala hrozně dobře, protože takhle, já jsem šla spát v 10 večer, ale jako já jsem se vyspala krásně, měla jsem krásný sen o tom, jak spím někde, kde to bylo v nebi, takže skvělý, takže jsem se vyspala dost dobře.
0: Takže ty ses vyspala úplně na obláčku. Tak to je krásné. No a teď mě prozraď, na co se do školy teďka nejvíc těšíš, do té 6. třídy a na koho třeba?
1: No, tak já se hrozně těším na moji kamarádku Liliu, protože my jsme od dětství kámošky, ale taky se hrozně těším na matematiku, češtinu, jasně, že na obědy, na svačiny, na přestávky, to taky, ale hrozně se těším jako na učení, tentokrát se hrozně těším, já vůbec nevím proč, ale hrozně se těším.
0: Ty se hrozně těšíš na učení, co se přihodilo o prázdninách?
1: No, tak já nevím, já ani jako sama nevím, já prostě miluju učení, já doslova miluju školu, já miluju všechno o škole a taky hlavně se hrozně těším na literaturu, jo, na literaturu, na to se hrozně těším, protože hrozně ráda čtu.
0: A mohla bys nám doporučit nějakou knihu, kterou si přečetla teďka úplně naposledy, třeba o prázdninách?
1: Tak já teďka hodně čtu japonský komiksy a teďka jsem dočetla všechny díly komiksu, co to bylo? Jo, Jednoho dne princeznou. Strašně hezká kniha.
0: Mm-hmm. A teď mě prozrať, na co se vůbec netěšíš tenhle školní rok?
1: Na co se vůbec netěším? Jako já ani nevím, já se těším úplně jako na všechno.
0: Dobrá, a teďka z jiného soudku, jakou máš aktovku nebo batůžek třeba?
1: Tak já mám takovej krásný bílej batoh od Nike, právě včera jsme ho šli koupit a prostě já, když jsem ho viděla, tak se mi hrozně začal líbit a líbí se mi ještě víc a víc postupem času.
0: No tak to je bezvadný. No a co si bereš třeba na sebe? Máš nějaký speciální obleček, taky jste pořídili včera na první školní den?
1: Jo, mám takový, dalo by se říct, klupatý svetýrek, mám krajkový takový jako tričko s volánama a takovou hezkou sukničku krajkovou, takový setík.
0: Super, no a kdy a kde tě můžeme někdy vidět nebo slyšet?
1: Tak slyšet, tak teďka jsem právě nadabovala krásnou pohádku Tajemství křišťálové planety a taky jste mě mohli vidět v seriálu Zoo, 3 roky jsem tam hrála, 2 roky jsem hrála v seriálu Kamarádi a taky jsem se zahrála hlavní dětskou roli v Americkém hororu a právě teďka jsem dotočila nový seriál pro Českou televizi Zájmu dítěte. A abych se přiznala, tak to natáčení bylo úplně super, protože tam bylo hrozně moc vhodných lidí, takže skvělý.
0: A kdy tě můžeme vidět třeba na pódiu někde?
1: Na pódiu? No tak já zpívám na různých akcích. Teďka si moc nemůžu vybavit kdy, ale podle mě, já nevím, kdy to bude, ale třeba 20. září si myslím, že budu mít vystoupení v Mirákulu a jinak moc jako nic nevím o vystoupení, jasně. To je spíš moje maminka.
0: Je mi to jasný, že to nemáš úplně všechno v hlavě. No ale když jsem se ptal, kdy a kde tě můžeme slyšet nebo vidět, tak samozřejmě tady mám připravenou jednu tvoji písničku. Snít svůj sen. Mohla by být?
1: Jo no to je jasný.
0: Dobře, tak Adélko, já ti děkuju za rozhovor, děj se moc hezky. Jo a počkej, promiň ještě, co se stříčka, jak se těší do školy?
1: Zanko, jak se těšíš do školy? Dám už to.
0: Dobře.
1: Jo, dobře se těší do školy. Asi hodně se těší do školy.
0: Dobře se těší do školy. A dneska jdete na chviličku, ale ne? A jdete spolu do školy, do stejné školy?
1: Jo, dneska jdeme do stejné školy a Zuzanka se hrozně těší, já se taky hrozně těším. A hrozně se těšíme, že spolu budeme dokonce chodit na obědy, protože já některý dny mám 5 hodin a Zuzanka má taky některý dny 5 hodin, takže budeme spolu chodit na obědy.
0: Tak to je parádní. Tak si to společně pěkně užijte, děkuju za rozhovor a krásný den. Díky moc, ahoj.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Herečka a zpěvačka Adélka Hessová, 11letá holčina, která právě dnes jde do 6. třídy a my si pustíme její písničku Snít svůj sen.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

0: teploty už nejsou tak vysoké jako v těch prázdninových měsících. Dnes po ránu bych řekl, že bylo docela chladno, já jsem si vzal po dlouhé době na sebe mikinu, no ale tam, kde je teplo zaručeně vždycky, tak to je sauna. A více o saunování nám prozradí ve svém zvídavci Evka Sinkovičová.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.

Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady, tak se na to pojďme podívat. Už jste někdy byli v sauně? A víte něco o saunování? Pojďme si o tom trochu popovídat. Saunování má dlouhou historii, nejspíše se saunovaly už prastaré nomádské kmeny ze střední Asie. Podle archeologických nálezů byla parní lázeň, nebo takzvaná potní chýše, běžnou součástí jejich stanů. Pokud se zaměříme na saunování v Evropě, zde samozřejmě sahá historie do Finska. První dochované písemné prameny zmiňující saunu jsou z přelomu 11. a 12. století. Sauna ale vypadala jinak, než si ji představíte dnes. Šlo o takzvanou kouřovou saunu. Kouř se valil z kamen do uzavřené místnosti. Když se vše dostatečně prohřálo, uklidily se saze a lidé se mohli saunovat. Zahřátí kamenů ale někdy trvalo i 8 hodin. Příprava sauny byla náročná. Brzy se začaly saunovat nejen lidé ve městech, ale i na venkově. Pro Finy se tak brzy stala sauna součástí každodenního života. Zbytku Evropy trvalo déle najít si v saunování oblibu, ale nakonec se vše změnilo a sauny se rozšířily i do dalších zemí. Slovo sauna pochází z finštiny. Označovala se tak lázeň nebo malé stavení používané po vytopení jako ohřívárna k saunování. Nikdy tím ale nebylo myšleno jen místo pro očistu a odpočinek. Vždy šlo i o místo pro společenský život a setkávání, náboženské obřady a různé léčebné procedury. To, že je saunování pro člověka zdravé a přináší řadu přínosů pro naše tělo, nakonec potvrdila i věda. Vlivem pravidelného saunování se zlepšuje rozpínavost kůže, snižuje se svalové napětí, stimuluje se krevní oběh, saunování také prospívá činnosti srdce, uvolňují se dýchací cesty a člověku se postupem času zlepšuje imunita. Zároveň jde o skvělý způsob, jak si odpočinout, zbavit se stresu a jak pomoci organismu s detoxikací a termoregulací. I sauny se postupem času měnily. Místo rozpálených kamenů se začala používat kovová kamna na dřevo, pak se vývoj přesunul až k elektrickým kamnům. Momentálně se sauna vyhřeje během hodiny až 90 minut. Navíc dnes existuje hned několik typů saun. Liší se způsobem vytápění, teplotou i vlhkostí vzduchu. Máme klasické finské sauny, biosauny, parní sauny, tropické sauny nebo třeba infrasauny. A to jsou jen některé příklady. Každý si vybere tu, která mu nejvíc vyhovuje. A samozřejmě se trochu liší i jejich účinek a zážitek z nich. Navíc se v saunách provádí i nejrůznější saunové rituály, které pobyt v sauně ještě ozvláštní. Na saunování si vyhraďte dostatek času. Poté odpočívejte, nechoďte tam hladoví ani čerstvě najezení a dodržujte pitný režim. Před vstupem je třeba se důkladně umýt a osušit. A jak být v sauně dlouho? Asi tak 8 až 15 minut, anebo zkrátka tak, jak je vám to příjemné. Pak se musíte ochladit, buď pomocí ochlazovacího bazénku, sprchy nebo vědra s ledovou vodou. Bez ochlazování to nejde, o tom je saunování. Využívá střídání extrémního tepla a chladu a právě prudké změny teplot posilují imunitu. Určitě ale vynechte saunu, pokud jste nemocní nebo na vás něco leze. Úplně malým dětem a těhotným ženám se sauna taky nedoporučuje. Jinak se ale děti saunovat mohou, jen mají trochu jiná pravidla. V horké sauně jsou kratší dobu, ochlazují se pak spíše vlažnou vodou a určitě je dobré být v sauně v doprovodu někoho dospělého, kdo dohlédne, aby vše proběhlo bezpečně. V závěru je tu pak ještě pár saunovacích perliček. Ve Finsku by každá prestižní firma měla mít saunu. Sauna je taky ve Finsku běžným vybavením domů i bytů. Dokonce i jedna z nejoblíbenějších finských talk show se odehrávala v sauně. Hosté tam byli zabaleni jen do ručníku. A víte, kolik lidí se vejde do pravděpodobně největší sauny na světě? 60. A je samozřejmě zase ve Finsku. A asi už vás ani nepřekvapí, že ve Finsku věří na saunového elfa. Umí kouzlit a jmenuje se Sonatontu. Finové mají přes 3 miliony saun na 5,5 milionu obyvatel. Saunami zkrátka žijí. Nadchlo vás saunování? A pokud jste se ještě nikdy nesaunovali, zkusíte to? Holky a kluci, pokud chcete o historii saunování a saunovacích zajímavostech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Nový školní rok 2026-2027 je to tady, začátky budou takové složitější, ale hezké, příjemné, myslím, každý si to udělá tak, jak potřebuje, ale je pravda, že to ranní vstávání, musím říct, že dnes byl pro mě absolutní šok. Po dvou měsících, kdy zazvonil budík v takovouhle hodinu, kterou stáváme na vysílání Rádia Junior, tak to jsem tomu vůbec nevěřil. Pak jsem si uvědomil, že vlastně bude fajn, když se budeme společně opět probouzet do školy, povídat si, hrát si písničky a zajímavosti. Takže jsem myslel na něco hezkého a hned to šlo. Pak tedy studená sprcha tam mě dokonale probrala a už to bylo. Ale musím říct, že ten první pocit z toho, že musím vstávat ve 4 hodiny 20 minut, byl hodně, hodně nepříjemný. Ale zvyknout teda na všechno, ale ono se také hodně rychle zvyká právě na něco příjemnějšího, třeba na to, že člověk vůbec nemusí vstávat a probudí se, kdy chce. Tak to nám teď na nějaký čas skončilo, ale jenom vlastně středa, čtvrtek, pátek, pak už zase víkend, no a pak už nám to půjde mnohem lépe. Jak se vám vstávalo, dejte mi vědět na 800 199 199 nebo pište na adresu Radio Junior @rozhlas.cz.

Máme tady 1. zářijový den, 244. den roku 2026, do konce roku zbývá 121 dní a svátek mají Linda a Samuel. Tak a kdo dnes slaví narozeniny? Herec a moderátor Peťa Wagner, hokejista Tomáš Nosek, tenista Jakub Menšík a slovenský režisér, scénárista a herec Peter Bebiak. Tak pokud dneska slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej a posílám písničku. Je tady Miraj.

0: Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou, ceremoniál přitom v zemi nahrazuje korunovaci.
1: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Harolda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.

Desátý je Strach od Pavla Čatka. Hoplite od Taylor Swift.

0: ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No a teď už vážně, je to jen a jen na vás a na vašich hlasech, jak bude vypadat hitparáda tento víkend. Hlasovat můžete do středeční 20. hodinky. Tak už Lucka Vondráčková a Když vzlétnu já.

První ranní restart ve školním roce 2026-2007 jde pomaličku do svého finále, tak já vám přeji krásný zbytek dne. Mějte se moc a moc hezky, od mikrofonu se loučí Jirka Kohout. Ahoj!

0: Radio Junior. Pohádka.
1: V jedné chalupě se narodil synek. Nesli ho okřtít a bába povídá.
2: Krok ke kroku je ten chlapíček těžší. Nes si ho sama, máš víc síly.
1: A položila ho do náruče mámě. Máma musela vyjít ze dveří bokem, jak už za synek narostl. A tak ho složila do loktu tátovi. Táta došel sotva k plotu zahrady. Synka už byl takový kus, že jim cesta nebyla dost široká. Položili ho do trávy pod jabloň. Synek vstal, za chvíli byl vysoký do koruny a začal obírat z větví jablka.
3: Chcete taky?
1: Hodil každému po jablíčku a nepřestal, dokud jabloň neočesal. Pak si sedl k poli brambor. Dlaní jako půl forky je vybíral ze země a rovnou je polikal.
3: Chcete taky?
1: A zase hodil všem po brambůrce. Když vyjedl bramborové pole, lehl si k potoku a vypil ho. Nechal tam ale kalušku.
3: Chcete taky?
1: Srdce měl dobré, ale v břiše prázdno, jako v sýpce před Markitou. A pořád rostl, dorostl až k mrakům, teprve tam ho to zarazilo.
3: Au, víš, to nejde.
2: I tak je toho dost. Kdo tě bude živit? A kde najdeš nevěstu?
1: Máma s tátou vzdychali nad tím nadělením, ale bába se rozběhla do světa, že se mu poohlídne po nějaké příležitosti. Nohy zrovna nesloužily. Došla jen do lesa za chalupou, zula střevíc a uhodila podpatkem oborovici.
2: Je tu někdo, kdo by si vzal do služby našeho synka obra?
1: Z houští vystoupil myslivec a že prý takového by mohl potřebovat. V lese je pro siláka vždycky práce dost. Bába si pospíšila zpátky do chalupy. Tu chvíli, co byla pryč, synek spal. Oddychoval tak silně, až šindele lítali ze střechy jako skřivánci. Ale bába se tomu jen usmála.
2: Už mu bude dobře. A nám taky. Našla jsem mu v lese službu.
1: Myslivec čekal doma ve světnici, aby si toho nového řádně zapsal do lejstra. Najednou slyší, jako by od vrchu nad les přicházelo hřmění. Vyjde ven a jako by se vedle něho svalila skála. Všechno se zatřáslo a zhora spod mraků houklo.
3: To byla první. Teď k ní přistrčím druhou.
1: A přes borovice dokročila druhá hromnoha. Myslivec si položil lejstro na koleno.
4: Musím si tě zapsat. Jak pak ti říkají?
1: Pod nebem se udělalo ticho a přemýšlivě, ale nepřišlo odtamtud nic, až po chvíli zaburácelo.
3: Zapomněli mi nějak říkat.
4: Tak víš co? Zapíšu ti do lejstra jméno. Burác!
3: Přišel jsem si pro tu práci, co jsi mi slíbil.
4: Nejdřív mi pověz, čím ti zaplatím.
3: Třeba trochou jídla. Mám rád všechno, co chroupe v zubech.
4: Tak dobrá. Kus nahoře je paseka borových pařezů a kus dole jedlových, kdyby se ti změnila chuť.
3: Mňam.
4: Abys nezapomněl, proč tu jsi, sporážíš mi smrkový les. Z půlky, ať jsou polena, a z té druhé polínka.
1: Burác odkročil od myslivny k smrkovému lesu a hned se dal do práce. Pravou i levou hromrukou bral stromy vždycky po tuctu do hrsti, uhodil tuctem o tucet, až se všecko zpřeráželo na polena. Půl lesa tak a půl zas jinak. To si nabral vždycky forku polen a třásl je v dlaních, až se rozsypala na polínka. Pak si vydýchl, ujedl půl paseky pařezů a křikl.
3: Hotovo!
1: Myslivec přišel, kouká. Smrkový les už tam neroste a burác stojí pokotníky v dřevu.
4: Čím si to řezal a štípal? Vždyť ta polena jsou na koncích chlupatá jako kozí brada a z polínek vyletěly všechny suky.
3: Já to přerážel jedno o druhé.
1: Nad takovým dílem zůstává myslivecký rozum stát a je marné hrozit vzhůru k mrakům, odkud se ozývá burácův hlas. Tak ho aspoň myslivec škrtnul v lejstru a burác šel domů. Ale v chalupě dlouho nepobyl, když začal olamovat omítku a chroustal ji proti hladu jako perník, povídá bába.
2: Je zrovna čas, abych se mu ve světě zase podívala po nějakém zaopatření.
1: Tentokrát došla až do města. V tom městě chodili všichni smutně, hlavy sklopené, dívali se na špičky černých střevíců. Bába si to namířila rovnou k starostovi.
2: Nesu vám veselou novinu. Vím o jednom, který by mohl být městu pro veliké divení a třeba i pro zasmání.
1: Na takovou řeč starosta už dávno čekal. Hned vesele zamával kapesníkem.
4: A kdo by to byl?
2: Přece náš burác. Hliněné buchty byste mu pekli v cihelně a pil by ze strouhy.
1: Starosta se smál, až mu slzy tekly a rovnou, že si s bábou na tu komedii plácnou. Pak se bába vrátila do chalupy. Všichni si pochvalovali, že je konečně o buráce postaráno. Dali mu čepici, aby mohl na pozdrav slušně smeknout a poslali ho za starostou. Starosta vyvedl buráce za město a ukázal mu na kus plané země.
4: Tady se položíš, abys nepřekážel.
1: Burác padl, jako když se kácí věž. Bum a bác. Všecko se zatřáslo a třást nepřestalo, když svým hromhlasem zašeptal, aby se zeptal.
3: A co dál?
4: Dál už nic. Hlavně moc nemluv. Opadaly by mě všecky švestky v sádku. Pěkně lež a když ti bude dlouhá chvíle, smíš zakoulet očima.
1: A tak burác ležel. Aby měl co jíst, postavili vedle něho cihelnu a aby měl co pít, svedli mu tam i strouhu s vodou z potoka. Lidé se chodili na něho dívat, smáli se a dokonce za tu podívanou platili 10 krejcarů. Byl by tam burác ležel městu pro smích snad roky. Ale už za 3 neděle přišel jeden kaprál a že prý je to proti císařpánovi nechat tu takového urostlíka jen z bůh darma ležet. Mohl by raději vojančit. Nakroutil si kníry nahoru, aby se mu o ně nezarazil hlas a křikl.
4: Auf!
1: To znamená, vstávej! A na ten kaprálský povel burác vyskočil jako vystřelený z patrony. Ale jak vyskočil? Zamíchal povětřím, v mracích se založilo na bouřku. Blesk šlehal, hrom burácel a déšť se lil, že to starostovi běželo pod košilí od krku až k patám. Když tohle požehnání skončilo, vyždímal si starosta košili a už se nesmál.
4: K zábavě nejsi. Vrať se pěkně tam, odkud si přišel.
1: Do třetice nepobyl burác doma v chalupě ani chvíli. Táta ho čekal už na rozcestí.
3: Zase nic, táto. Poslali mě zpátky.
4: Po dvojí nehodě už ta třetí k tobě nenajde cestu.
3: Těžká práce je mi lehká, jako bych zvedal peříčko a lidem je veselo, i když jen smutně ležím.
4: Však já vím, synku, je to soužení.
3: Ale nakonec toho, co dělám, nepovstane stejně nic dobrého.
4: Tak, abys věděl, že se můžeš na tátu spolehnout, tentokrát se ti po něčem ohlídnu sám.
3: Vždyť ani nevím, co by se pro mě hodilo.
4: Musí to být něco, co by nebylo k zmožení ani pro obra. Když si s tím poradíš, osud se ti obrátí.
1: Burác se posadil u cesty a bylo mu do pláče. A táta šel. Ne daleko, jen kousek do vsi a tam zas jen od stavení ke stavení. Pod každým oknem se zelenou routou se zastavil a poslouchal. Už u třetího zaslechl písničku.
5: Nestůjte, mládenci, pod okny, pojďte rač do světnice. Jestli vás nožičky bolejí, sedněte na lavice.
1: Okno odskočilo. Jen to řinklo. Stojí v něm děvče jako řetkvička. V tváři je pěkně červená od zdraví ale boky má tuze široké.
6: Která pak ty jsi?
7: Já jsem Anka a už třetí rok si zpívám o ženicha, ale nikdo mě nechce, protože prý nejsem k obejmutí.
6: Třeba bych o jednom věděl, jenom jestli bys pro něho nebyla moc droboučka.
7: A to já bych pro něho určitě dorostla.
6: Kam bys až musela, Anko, růst?
7: Kam si ten ženich bude přát?
1: A Anka si urovnala sukni, uvázala sváteční šátek a na krk pověsila perličky.
4: Tak dobrá, postůj tady chvíli a já ti ho pošlu.
1: Když burác dokročil k okýnku, vykřikla Anka jako ze zlého spaní. Takového hromženicha, co má hlavu až kdesi v mracích, přece jenom nečekala. Honem sáhla po routě, aby ji schovala, že z námluv nebude nic, ale zatrhla o šňůrku a perličky se sesypaly do trávy.
3: Táta povídal, že jsem tvůj ženich.
7: Jej, ale mně se rozsypaly perličky.
3: Že prý jsem tvůj ženich?
7: A byly moc vzácné.
3: Povídám, že táta řekl.
7: Já vím, ale co bych si vzala na svatbu? Teprve až najdeš i tu nejmenší poslední perličku, půjdeme k oltáři.
1: Burác si klekl do trávy a bylo to jako když se boří skála. Potom těma svýma hromrukama přebíral stéblo za stéblem.
3: Anko, mám první.
7: Jenže jich bylo rovných 300, buráci.
1: Anka hospodařila přes den v chalupě. Burác hledal při horkém slunci v trávě perličky. Anka přespávala doma v posteli. Burác hledal při studeném měsíci v trávě perličky.
7: Proč se trochu nevyspíš, buráci?
3: Aby se mi perličky neschovaly v rose.
7: Ani se nenajíš.
3: Nemám hlad. Ukryly by se mi ve slunečním blízkání.
1: Burác si nedopřál ani spánek, ani sousto. Hledal perličky na tajných mravenčích cestičkách a ty sezobané odnášel z hnízd ptákům. Skládal je Ance do klína, až jich bylo na celou šňůrku.
7: Jenže jedna ještě chybí.
3: Větší jsem našel, menší taky, ale ta nejmenší jakoby byla ze světa.
7: Myslíš?
8: Už to jinak nebude.
7: A co je tohle?
8: Perlička.
7: Držím ji v hrsti už od začátku, abych ti nemusela jít za nevěstu. Ale teď jsem si to rozmyslela.
1: A Anka navlékla tu nejmenší k ostatním, zadrhla uzlík a pověsila si perličky kolem krku. Ale to už se za plotem usmívali bába s mámou a táta povídal.
4: Sezbíral si, synku, perličky a ani jedinou si přitom neroztlápl. To ostatní už půjde jako ptačí švitoření.
1: Burácovi spadl kámen ze srdce. Vzal Anku do náručí a nesl rovnou k oltáři. Ale už na desátém kroku zpomalil.
8: Anko, ty jsi mi dnes nějak těžká.
1: A na 20. si musel odpočinout.
8: Uf, ty jsi mi dnes nějak velká.
1: A na tom 30. zastavil, aby si oddychl.
8: Anko, vždyť ty jsi mě dorostla.
1: Inu, nechali ho přitom. Nic mu nepověděli, že za těch 300 dní, co nejedl, nespal, jen sbíral perličky, přestal být lo.

0: pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Dobře, už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku. Protože chci vyhrát...

0: Ahoj, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady už nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Co to je?
1: Zní to jako, kdyby se nám někdo dostal do vysílání.
0: Přesně, přesně tak, ale jak to?
1: No, ať koukám, jak koukám, všechny čudlíky čudlí, jak mají. Tak ti nevím, ušoune.
0: Jani, já se bojím.
1: Ušoune, ochraň mě. Teda chtěla jsem říct, neboj, já tě ochráním. Tak už je to jasné, holky a kluci. Máme tu mimozemskou návštěvu.
0: Hustý, před námi stojí pravý nefalšovaný ufoun. Ne ušoun, ale ufoun. Je vážně zelený.
2: Kuky na mě, kuky na mě, smrk, prsk, krk, pt.
0: Bylo?
1: Teda nevím, nevím, jestli si popovídáme.
0: No uvidíme, tak to zkusíme, jo? Tak ahoj, mimozemšťané.
2: Ahoj, zapnul jsem překladač, co umí přeložit všechny jazyky v celé galaxii.
0: Teda?
2: Takže ahoj, pozemšťané, obyvatelé planety Země.
1: Teda, holky a kluci, to je paráda.
0: Já mám nápad. Co kdybychom naši návštěvu uvítali písničkou?
1: No, to je nápad nejlepší. Jednu o takovém vesmírném turistovi tu máme.
0: Jo, tak honem sem s ní.

0: svatém vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič to spát, převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič, jdu spát.
1: Holky a kluci, jste s námi zpátky v Ušounově pohádkové školce.
2: Do které dneska zavítala vzácná návštěva z vesmíru.
1: Rozumí nám, ale dělá trošku divné věci.
2: Třeba právě teď mává svou zelenou nohou, jo, mě před obličejem.
3: Ale to je přeci v pořádku. Vy pozemšťané si přeci podáváte nohy.
2: Ne, nohy ne, ruce, podáváme si ruce.
1: No, přesně tak.
3: Dobře, přepisuji si v informacích o lidech z planety Země.
2: Hele, hele, a jak se jmenuješ?
3: Ve vašem jazyce to zní asi jako UFO RU634.
2: Takže UF.
1: Hele, a UFE, jak ses sem k nám vlastně dostal?
3: To byla nehoda. Jen jsem si tak doma sedl do tátovy vesmírné loďky a chtěl jsem zkusit naladit nějaké vysílání.
2: No to je ale zajímavé.
3: Ladil jsem a ladil a našel jsem vysílání vašeho rádia Junior. No a pak jsem omylem zmáčknul čurlík, co vaše rádio zaměřil.
1: To znamená našel.
2: Jo.
3: A tátova vesmírná loďka mě sem přenesla za 4 frim. Můžu vás o něco poprosit?
2: No jasně.
3: Mohli byste mi pustit to, čemu vy pozemšťané říkáte pohádka? Mě to totiž moc baví.
1: No, samozřejmě.
2: No, samozřejmě. Je tady. Ušounova pohádka.
4: Jiří Dvořák, Baobab. Tolikrát už šaman chladil horkou nemoc, hasil spory mezi sousedy a volal déšť, až ucítil, že víc nemůže. Nezbývala mu síla ani na jediné máchnutí rukou nad kotlíkem kouzelného lektvaru, ani na jedinou měsíční píseň. Byl čas jít. Sfoukl oheň, dveře do chatrče nechal otevřené, kozu odvázal. Bílé slunce právě proráželo hřeben hor. Šaman došel ke starému baobabu a schoval se do dutiny v tlustém kmeni. Dřevo ho chránilo před žárem, z listů kapala rosa. V tom chládku se usadil a čekal. Nemluvil a když, tak jen sám k sobě beze slov. Jednoho dne šel kolem Mumba. Zastavil, opřel se o kmen a spustil nářek, jak měl ve zvyku. Proč právě na mě musel velký duch tak zanevřít? Lu i Bvo sklízejí plné koše kukuřice a já sotva hrstičku. Čím jsem si tě jenom velký duchu rozhněval? Šaman chvíli mlčky poslouchal a pak už to nevydržel.
5: Houby velký duch, zabručil z vykotlaného kmene. Kdybys sel, když ptáci táhnou k horám a ne o úplně k později, tak se můžeš v kukuřici třeba koupat. Však jsem ti to povídal už tolikrát.
4: Ale to už šaman říct nestačil.
6: Zázrak! Dřevo promluvilo,
4: vykřikl Mumba, jak to uslyšel. Padl na kolena, hlavu smočil v horkém písku a pak se rozběhl rovnou k vesnici. Zázrak, volal, dokud se všichni neseběhli. Objevil jsem strom, ve kterém bydlí velký duch. Někteří mu uvěřili, jiní ne. Podívat se šli jedni i druzí. A tak se vesničani čas od času vypravili k tisíciletému baobabu pro pomoc. Kam jinam, když jejich šaman přednedávnem zmizel? Šaman, ukrytý v dřevěném krunýři, jim radil. Až si jednoho dne velký duch zavolal jeho duši. Dutý baobab osiřel. Ale lidé z vesnice si k němu dál chodili, jak byli zvyklí.
6: Moje žena má nos jako tykev, vyhrkl jednou do kůry Vungo.
4: Strom mlčel.
6: Má nos jako kalebasu, rozesmál se Vungo. Vždycky, když se na ní podívám, mám chutí říct, až jednou nebude co jíst, uvaříme si z tvého nosu polívku. Co s tím, velký duchu?
4: Strom nic.
5: Já vím, přebral si to ticho Vungo. S nosem se nic nenadělá, neřeknu jí nic a když už to nevydržím, přijdu zase za tebou.
4: Domů se mu kráčilo snáz. Byl lehčí o starost, o kterou se podělil. Stejně jako Vungo přicházeli ke starému stromu další ženy a muži z vesnice, kterým žralo duši trápení. Co na tom, že baobab na jejich nářky odpovídal mlčením? Ti chytřejší si radu bez tak našli a těm druhým by stejně žádné moudro nepomohlo.
1: Holky a kluci, i po pohádce o moudrosti jsme v Ušonově pohádkové školce.
2: Kde máme dneska na návštěvě mimozemšťana, který se říká Uf. Jo, takže tu máme na návštěvě UFO, kterému se tady celkem líbí, ale často dělá chyby.
1: Nejdřív si myslel, že si tady na zemi podáváme na pozdrav nohu.
2: Jo, a teď mu musíme vysvětlit, jak je to s vámi, kamarádi.
3: Ne, mě nic vysvětlovat nemusíte, všechno vím, všechno znám. Malí pozemšťané se jmenují štěňata a klubou se z vajíček, na kterých jejich maminky dlouho sedí.
2: Jo, ne.
1: Malým pozemšťanům se říká děti a maminky je nosí 9 měsíců v bříšku, než se narodí.
2: No, přesně tak.
3: Aha, jasně, dobře, zapisuji, ale počkat. Nejraději jíte, tady to je, mouchy a ostatní hmyz.
2: Promiň, že se zase směju.
1: No, to maximálně, když nám omylem blítne do pusy.
2: No, třeba když jedeme rychle na kolobrndě.
1: No a rozhodně ne nejradši.
3: Budu si to pamatovat. Stejně jako to, co už jste mě naučili.
1: A co to bylo?
3: Že vaše děti mají rádi pohádky a písničky. A to je bezvadná paráda, protože ty se mi taky moc líbí.
2: Tak jo, no tak si pojďme dát další písničku a pak si, milý Ufe, vyzkoušíš další bezvavěc.
1: Ale teď už tady máme ponožky pana Semtamťuka a jejich písničku Marťani.
2: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Máme tady vzácnou návštěvu z vesmíru. Je tu s námi mimozemšťan Uf.
2: To jsem já. Ahoj holky, ahoj kluci. Jsem tu s vámi v pohádkové školce rád.
0: Hele, Ufe, my pořád říkáme, že jsi z vesmíru, ale jak se vlastně jmenuje ta tvoje planeta?
1: No jak se jmenuje, jo? Řekni.
2: Jsem z Neptunu.
0: Bezva.
1: Ale teď už pojďte hádat. Dneska s vámi bude, holky a kluci, hádat hlavně Uf. Ušounova hádanka.
0: Tak, holky a kluci, vy už to znáte, ale Ufe, ty ne. Pustíme ti jeden zvuk a ty budeš hádat, co slyšíš, ano?
2: Jsem připravený.

0: To je nororožec.
1: Ale ne!
0: Tak, to je slon. To je vaše zvíře, že?
2: Ne, holky a kluci, pojďte, poradíme mu, jak jsme zvyklí. 3, 2, 1. Chrápání. Jo?
1: Přesně tak. Takhle chrápou někteří dospěláci, když spí.
2: Jo, někteří v noci pořádají doslova chrápací koncerty.
0: Tak to je škoda, že už to neuslyším. Musím honem rychle vymyslet, jak se dostanu zpátky. Až tady u vás bude večer a půjdete spát, musím být už určitě doma, jinak bych měl velký průšvih.
2: Jo.
1: No dobře, tak než poletíš, chceš ještě honem rychle jednu zvukovou hádanku?
2: Jo, než se začneš připravovat na zpáteční cestu na Neptun.
0: To bych dost rád.
1: Tak poslouchej, a vy holky a kluci taky.
0: Tak to jste mě tady už taky naučili. To je, holky a kluci, 3, 2, 1, smích.
2: Jo, přesně tak.
1: No poznal si to perfektně, stejně jako vy, kamarádi. Ale Ufoune, co kdyby ses taky zkusil sám zasmát?
0: To mohu zkusit.
2: No, tak to zkus honem. Ne, to musíš trošku veseleji. No to už se blíží, tak ještě já ti pomůžu, jo? Já ti to převedu. Jo, to je ono. Ty jsi ale šikovný, Ufoune. To máme z tebe radost. No jo.
0: Jsem se zasmál. Super, ale už musím vymyslet, jak se vrátit domů. Pomůžete mi?
2: No jistě.
1: Moc rádi.
2: No ano, a pustíme se k tomu vymýšlení písničku.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a my si tady lámeme hlavu, jak dostat našeho milého hosta zpátky domů na Neptun.
1: Co když na to nepřijdeme?
0: No, co Jani?
2: Já už to mám. Ušoune a ufoune.
0: Co? Hurá, hurá, Jani, no tak honem, nenapínej nás, povídej, povídej.
2: Ufe, ty musíš naladit nějaké rádio od vás z Neptunu.
0: Jo, počkat, aha, ty myslíš, Jani, že pak zase...
1: Zmáčknu ten čudlík, co předtím, a donese mě to domů.
0: Jo,
2: přesně
0: no
2: tak.
0: No přesně tak.
1: Děkuju, děkuju, to je prostě super. A víte, co bych s vámi chtěl zkusit? Než odletím, to vaše zívání. Ne, ne, ne, myslím zpívání.
0: Jo, no proto jsem nevěděl hned, co myslíš, no to víš, že ano. Jakou písničku si dáme?
2: No, co by se ti tak mohlo líbit? Třeba jednu písničku o květině a o lásce, která je pro nás lidi taky moc důležitá.
0: Jo, láska, ta je pro nás moc důležitá.
1: Já jsem pro. Nejdřív mi to zaspívejte vy, prosím.
0: Ušounovo zpívání.

0: Dobrá, Teťa, rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů, od rána až do noci budeš vonět světu.
1: Jo, jen tak dál.
0: Láska jako květina, že nedopoupěte, ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete.
1: To je ale šikovný ufíček.
0: To je krásné zpívání pro lidi i pro mimozemšťany.
1: Ano, to je prima, je to krása, je to veselé, mám radost, já ti gratuluju, fanfáry, trom, trom.
0: Mám taky velkou radost, ale teď už vážně musím letět. Ale kdybyste Jani a Ušoune měli někdy cestu okolo Neptuna, určitě se zastavte. Moc rád vás uvidím.
1: No to nevím, jestli nám to zrovna tak jako vyjde.
2: No, když my lidi, Ufe, ještě tak daleko běžně nelítáme, víš?
1: No, rozumíš, tak daleko ne.
0: Tak já budu aspoň poslouchat vaši Ušounovu pohádkovou školku a budu se smát vašim vtipům.
1: No ano, přesně tak. No teda, ty jsi šikulka, super, to budeme moc rádi a budeme tě čas od času pozdravovat.
2: Tak ahoj, Ufe, a pozdravuj na Neptunu.
1: Jo, pozdravuj, pozdravuj od nás, od pozemšťanů.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj a díky.
1: Teda, holky a kluci, to dneska bylo, co?
2: No, byl tu s námi Uf z Neptunu a bylo to moc bezva.
1: A pozor, já mám nápad. Co kdybyste nám dneska namalovali Ufa? Jo, jak si myslíte, že vypadá takový kluk z Neptunu?
2: Moc nás zajímá, jak si Ufa představujete.
1: No tak nám to namalujte, jo?
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na Neptun. Ne, vlastně... Na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: No a my potom někomu z vás za ten obrázek, který nám dospělí pošlou, oni už přesně vědí, co s ním mají udělat, tak my zase pošleme někomu tady odměnu, jo?
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se vesmírně, nesmírně krásně.
1: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi a pozdravuje našeho mimozemšťana Ufa, váš milovaný pozemšťan Ušoun. Rušoun!
2: A o něco méně ušatá pozemšťanka Jana Richterová. A na závěr se dneska malinko opálíme na planetě, na kterou svítí 5 sluncí. Písnička se jmenuje UFO a zaspívá nám ji Václav Neckář.
1: Jo, jo, jo, jo, jo.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.
2: Hej!

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Minutové zprávy.
1: Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim 10 530 žáků. Pro zhruba 8 440 z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla se opět rozloučí s létem a symbolicky otevře novou divadelní sezónu průvodem Vendelín. Jeho 11. ročník vyráží dnes v 16 hodin od Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu, kde proběhne program v podání všech 4 uměleckých souborů divadla. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, na horách ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia.

0: kopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na nebi přece

0: co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mě se stýská po mámě,
0: to dává smysl.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než z učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi...

Můžu na rande jít? Ne. Můžu už pivo pít? Ne. Na chatu na víkend? Ne. Ptát se, proč nesmím jet? Můžeš mi drobný dát? Ne. Přestat mě peskovat? Ne.

Ведь

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

smutek, štěstí, když nahradí. Pes ten by utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

vezmi, které si hlídat dá. Působí dojemně. Hrůza v tvých očích, když morče se země.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

princeznou nebezpečí. Teď volá SOS. Bez dlouhatánských řečí. Bleskově odpověz.

ten šakal smutně plákal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač. Byl jednou jeden šakal.

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít, jak na Havaji žít.

jak stádo koní. Co pak se to děje? Budík ječí, nezbývá než stát bez dlouhej řečí. Žádná Havaj nebyla a není, pondělí na mne zuby cení. Zase další všední den, tak honem vstaň a jdem. Co pak se to děje? Budík zvolí, jsem zjí dál jak stádo koní. Co pak se to děje? Budík ječí.

0: Pátkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: dál, nazdár, pojď dál, pár dál, dál. Se tedy nedál, že by mě přepadal, pár dál.
1: Já bych nosil aktovku a v ní dlouhou taktovku, aby tedy věděli, kdo tu dává pojeli.
2: Minutové zprávy.
3: Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim 10 530 žáků. Pro zhruba 8 440 z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla se opět rozloučí s létem a symbolicky otevře novou divadelní sezónu průvodem Vendelín. Jeho 11. ročník vyráží dnes v 16 hodin od Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu, kde proběhne program v podání všech 4 uměleckých souborů divadla. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, na horách ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A jako dárek k začátku školního roku pro vás máme pohádku od Zdeňka Svěráka, která se jmenuje Pan Buřtík a Pan Špejlička. Těšte se na rozpustilé příběhy o dvou nevšedních kamarádech, kteří společně prožívají jedno neuvěřitelné dobrodružství za druhým. Pohádku Pan Buřtík a Pan Špejlička napsal Zdeněk Svěrák. Rozhlasová dramatizace Štěpánka Ansorge. Režie Petr Vodička. Účinkují Michal Isteník, Miroslav Kénik, Naďa Konvalinková, Petr Bruckner, Klára Oltová a další. Natočeno v roce 2026.

0: Se tak zvesela smějete. Já se směju nám dvěma. My vypadáme, co? No, jeden jako šut a druhý jako tyčka. Něco mi říká, že my dva bychom se měli stát kamarádi.
1: Já si to myslím také. Rád bych vás pozval na oběd. Ale bohužel nemám prachy.
0: Nevadí.
1: Ale jo, to vadí. Už dlouho mi nebylo s nikým takhle veselo.
0: Tak pozvu já vás. Byla by škoda se jen tak rozejít, když už jsme kamarádi. No pojďte.
1: No tak jdu. Jdeme. Dělat kratší kroky.
0: Nemůžu, nemůžu.

0: Pánové, račte si objednat?
1: Začněte. Dejte si, co je lipo.
2: Tak tedy tlačenku s chlebem, ale jedna mi stačit nebude.
0: Dobrá tedy, píšu si tlačenka. A kolik bude porcí?
2: Nejmín 12.
0: 12?
1: A já bych prosil šálek lipového čaje a jednu sušenku.
3: Jenom jednu?
1: Jenom jednu.
2: Ještě tam připište limonádu značky Bublinka. Ta bude pro mě.
0: Ano, výborně. Chvilku strpení.
4: Tak to jsme tady ještě měli.
1: Je, odpusťte mi mou neomalenost, příteli. Vždyť já se ještě ani nepředstavil.
2: To ani já.
1: Špejlička. Pan Špejlička.
2: Pan Špejlička?
1: A já jsem pan Buštík.
2: Ne,
1: ale ano.
2: Pan Buštík?
1: Pan Buštík, pan Buštík a pan Špejlička.

0: že ve městě Žatci prý zastavil slavný cirkus Evropa?
1: Co kdybychom zkusili štěstí jako směšná dvojice? Neboli komické duo?
2: Myslíte, že bychom to svedli?
0: My dva? My se jen postavíme vedle sebe a nikdo se smíchy neudrží.
2: To bych řekl.
0: Budeme dělat lidem radost a ještě si něco vyděláme.
2: Tak dobře, vydáme se společně do Žatce. Ale jako komická dvojice potřebujeme stejnokroj. Sladíme si aspoň trička.
3: Tam

0: do Žabce s pravidelným odjezdem v 10.20.30 na druhou kolej.
1: Ajajajajaj. A jsme v úzký.
2: A proč?
1: Těmihle dveřmi se do vagonu neprotáhnu.
2: To je svízel.
1: Jděte sám. Přijedu za vámi nákladním vlakem.
3: Cestujte jako spolu zavazadlo. Budete hladce naložen do služebního vozu, který má vrata jako stodola.
4: A to se smí, pane výpravčí?
3: No, není to zrovna podle předpisu.
2: Ale za zkoušku to stojí. Rychle k bednáři.
1: Jeden má dílnu přímo u nádraží. A taky potřebujeme svačinku na cestu.
4: No ano, koupíme sušenky.
1: Že to, a 3 kilogramy tlačenky, 2 bochníky chleba a 12 limonád značky Bublinka.
4: Myslíte, že toho tolik sníme?
1: Já ano.
4: Napíšu na bednu. Neklopit, aby vás na dráze zbytečně neobraceli.
1: Ne, to nepište. Ať mě raději obracejí, neboť nevydržím dlouho v jedné poloze.
4: Aha, dobře. Pak tedy píšu klopit a budete chvíli na zádech, chvíli na břiše a chvíli na boku.
1: Výborně. Tak ukaž, bedinko, co vydržíš.
4: Tady máte ještě harmoniku.
1: Co?
4: Až vám bude v bedně smutno, můžete si zahrát.
1: Já vám děkuji.
4: Zavírám, pozor.
3: Nastupovat! Pospěšte si. Jo. A nosičům ani můk.
4: Hej hola, nosiči.
5: Dobřem. Co pak to je v té bedně?
4: No, hrací stroj.
5: Hned jsem si to myslel. Kde pak? Hrací stroje bývají sakramensky těžký.
3: Proč zásilku neklopíte? Nevidíte, že je tu výslovně napsáno klopit?
5: Ano, jo. Ale, co pak nám to ze zásilky teče?
2: Limonáda Bublinka a jsme prozrazeni.
5: Co je to?

0: To je pěkný stroj, chlapi, co? Hraje a hned předvádí.
1: Pozor, pozor, hlášení železničního rozhlasu. Vlak do Žabce.
2: A je, šup s tím do vlaku.
1: 3, 2, 1.
2: Dobrá práce, pánové, děkuju, velice děkuju.
3: Žabec, tady jsem taky.
2: Je, pane Buřtíku, vidíte to, co já?
3: Myslíte tu punčochu, co visí z okna až na zem?
2: No. Haló, paní?
4: To už jsem upletla tolik. Teď abych zase párala. Ach jo.
2: Prosím vás, co byste chtěla za tu punčochu?
4: Ráda vám ji věnuji. K čemu taková dlouhá punčocha?
2: To by mě taky zajímalo. To je báječné. Mnohokrát děkujeme. A nachází se, prosím, v Žadci oční optika? Potřebujeme ještě brýle.
5: K čemu brýle? Nebo...
2: Máme-li punčochu, musíme mít i brýle.
4: Víte co? Mám tady jedny brýle po manželovi. Půjčím vám je. Hop.
2: No, výborně, děkujeme. A teď vzhůru do cirkusu Evropa. Cítíte to?
3: Co to voní?
2: To jsou byliny. A nejen tak ledajak. To jsou cirkusové byliny.

0: chvíli počkáme. Pan ředitel se sprchuje.
1: Pan ředitel se nesprchuje. Pan ředitel pláče. Utekli nám klauni.
0: Aha, to znamená, že jdeme jako na zavolanou. Jsme komické duo.
2: Komické duo?
3: Ano, prosím, pane Burstík.
0: A pan Špejlička.
2: To je přinejmenším ohromné. Jelikož však nemáme čas na zkoušení, pojedete rovnou na ostro.
0: Aha, moment, kdy začínáme?

0: řadě. Pánové, do manéže, rychle.
1: Pane Špejličko, co vlastně budeme předvádět?
2: Stoupneme si vedle sebe a nikdo se smíchy neudrží.
1: Tak.
0: Dámy a pánové, velevážené publikum, pan Burštík a pan Špejlička.
3: Tady.
4: Co to dělají?
2: Teď se ukloníme. To nevím, jestli bude stačit.
4: To nic nedělají.
2: A teď vycouváme.
0: Co to bylo?
5: No, představili jsme se obecenstvu. Další přijde za chvíli.
0: No, to bych prosil.
1: Co teď, pane Špejličko?
6: Teď přišel čas na brýlovce indického.
1: Co?
6: Onem punčochu a brýle.
7: Milé děti, zde v této bedně mám nebezpečného plaza jménem Brýlovec indický.

0: Co je? Pančucha se zachytila o hřebíkt. Co teď?
1: Ani pomalu, žádné prudké pohyby, nebo se rozpáře.
2: Rozpáře.
3: Vždyť to není žádný hád, to je hubený.
4: Ne, ne, ne, ne, konec. Nechci okamžitě nikdy na dobro ven.
5: A je, je.
4: Kde je? Hned mi řekněte, kam se ten váš tkanička, nebo jak se jmenuje, schoval. Já ho přetrhnu.
5: To si vyprosuju.
4: No však já ho najdu.
3: Tamhle, za tou tyčí, co podpírá stál.
4: Kam teď tě mám?
5: Teď mám já vás.
4: Co to děláte?
5: Pověsím vás na hrazdu a budete cvičit.
4: Ne, trpím na závratě.
5: Vyháhneme vás až nahoru. A teď se budete houpat. Na zkoušení není čas, pojedete rovnou na ostro.
6: Pospěšte, pane Špejličko.
0: Rychle, Špejličko.
6: Takový úspěch, že bychom se vrátili?
5: Já bych se nevracel.
6: Máte pravdu. Zkusíme štěstí v jiném oboru.
5: Jdeme. Ale kam?
6: No, kam nás nohy ponesou?
5: Počkejte na mě.
7: Nejlepší výlety jsou pěší. Hlavu ti zvednou, starosti řeší. Je to lék nade všechny jiné, když noha nohu mine,
8: když noha nohu mine.
7: Podívej, krajina je boží a člověk neví, kde hlavu složí. Chvíli jde loukou, pak je v lese a všude dobře jde se,
8: a všude dobře jde se.
6: Jak se vám jde?
9: Pozor, pozor na hlavu.
6: Halus?
10: Ano, větvička, halus je na Moravě. A možná jsme na Moravě.

0: So drin cheaten. Není divu, vždyť jste jak nic. Kdybyste nenosil v kapsičce uvést ty těžké kapesní hodinky, snad by vás i vítr odfoukl. Helejte, svleču si své široširé sako a sedmkrát ho kolem vás omotám. A na noc se schováme tady do stohu. Lepší.
1: Tak, dobrou noc.

0: Co je? Co je? Co se děje?
1: Drak. Živý drak.
0: Živí draci jsou jen v pohádkách, pane Špejličko. Jen klidně spěte a už na ty obludy nemyslete.
1: Jenže já nespím. Nepřetržitě přemýšlím, jak vydělat na živobytí. A konečně jsem na to přišel. Bude to skvělé. Zítra ukážeme celému městu, co umíme.
0: A to je co?
1: To vám, pane Vustíku, s prominutím zatím neprozradím. No, ochudil bych vás o překvapení.
2: Slávo, počasí nám přeje.
0: Určitě. Ještě před chvílí jste drkotal zuby.
1: Vzhůru! Do města Žatce!
3: Zase zpátky! Vždyť jsme ho tamtud právě prchli.

0: tak je vidět nepřestává.
1: Dobře, prší, víš, jakou žízeň měla tráva.
0: Bohužel prší, splihnou nám všechny naše vlasy.
1: Dobře, prší, řekni mi, jaké vlasy. A

0: Vitrago.
1: Ukažte. Pane, pane. Já poberu voličky. A já prádlo.
0: Dobří lidé, to jste zase vy.
1: Pan Buštík a pan Špejlička k vašim službám.
0: Tak. Jak se vám jen odměním, pánové?
2: To je maličkost.
3: Ale kdybyste nám mermomocí chtěla prospět, rádi bychom si od vás půjčili tu prádelní šňůru. Zítra bychom ji ve vší počestnosti vrátili.
0: Prádelní šňůru?
3: No a...
0: No tak dobře, je tedy vaše.
2: K čemu prádelní šňůru?
3: Brzy uvidíte, příteli.
0: Co chystáte tentokrát, pánové? Sousedovic děti byly z cirkusu nadšené.
3: Nechte se překvapit. Teď ještě potřebujeme reklamu. Aha.
4: Děti, sezaďte se, nezdržujte. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kam máte namířeno?
4: Jdeme do městského parku, kde budou žáci kreslit stromy.
3: Stromy? A jsou vaši žáci natolik zdatní, že by pro nás mohli zhotovit několik plakátů?
4: Jak by ne? Mám zde několik výtečných kreslířů. Ku příkladu Zvolánka a Trčku.
6: Dobrý den.
3: Výtečně.
2: Ale já nerozumím.
4: Vytržte, pane Buštíku.
3: Dobrý den, kluci. Mohu vám diktovat?
6: Jasně.
3: Tak tedy. Dnes odpoledne na Strništi světové překvapení. Živý drak. Nebojte se, dostavte se. Kdo nemůže, ať pošle sourozence. Začátek ve 3 hodiny, vstupné 5 korun.
6: Živý drak a chladí oheň? A kolik má, prosím, mála?
2: Cože, pane Špejličko, drak?
4: Jen jestli to vystoupení nebude pro školní mládež nebezpečné.
3: Nebojte se, dostavte se. Více nemohu prozradit.
2: Pane Špejličko, kamaráde z nejmilejších, kdy už mi pro všechno na světě prozradíte, kde je živý drak?
3: Milý pane Pustíku, úmyslně jsem vás ponechal v nevědomosti. Měl jsem strach, že byste samou obavou o mé zdraví s vystoupením nesouhlasil. Nyní již couvnout nemůžeme a proto vám tajemství prozradím. Živý drak budu já.
2: Vy a drak?
3: Ano, já. Prádelní šňůru rozvineme po strniš.
2: Ano.
3: Konec si ovážu kolem pasu.
2: Aha.
3: A tenhle plakát bude drak. No, místo špejlí budu já. Pan Špejlička.
2: No ne.
3: Ale ano.
7: Tady to zmáčku. Slyšíme se 1, 2, 3. A výborně. Velevážené publikum, dámy a pánové, děvčata a chlapci, skvěluje se tady k nevídané taškařici. Pan Buštík se právě rozběhl mezi diváky a prosí žákyni třetí třídy Blanku Kuchelovou, aby mu půjčila své paraplíčko. Vrací se zpátky, paraplíčko zasouvá panu Špejličkovi za opasek.
2: Kdyby bylo nejhůře, poslouží vám jako padák.
3: Děkuji.
7: Jednoho konce prádelní šňůry a pan Špejlička teď sahá do kapsy u vesty a vytahuje zátěž proti unesení větrem. Jsou to veliké kapesní hodinky. Velevážené publikum teď pokládá hodinky na zem a snaží se pan Špejlička vlaží
2: pohody.
3: Já letím!
2: je taková krása. To taky nezažívám.

0: Už nemít prachy sice nevadí, ale mít je také není k zahození.
1: Už nemusíme spát ve stolu.
0: A bude na hostinu.
2: Pánové, račte si objednat.
0: Tlačenku s chlebem. Tu vaši domácí.
2: O, dobrá, tedy píšu si tlačenka 12 porcí jako minule.
0: 20. O, a tě pro celou hospodu.
2: O,
0: a limonádu bublinka pro všechny.
2: Dobrá, tedy a pro kolegu Pischinger.
1: Přesně tak.
2: O.
0: Já jsem mrtvý, tady se střílí.
3: Ale kdeže? Jenom práším koberce. Tady nad vámi, v okně.
4: Jste stále živý, pane Bustíku.
0: A já myslel, že se v Žadci střílí.
5: Ticho, vy dva.
6: Tohle město teď patří nám.
5: Já jsem Jack a tohle je pot.
2: Jackpot?
5: Jackpot to teprve bude, až otevřeme v Žadci první hernu.
0: Hernu? Myslíte místo, kde si můžou děti hrát a mladé maminky a tatínkové si mohou na chvilku oddechnout a vychutnat šálek čerstvé kávy? To zní báječně.
5: Ne. Do naší herny budou mít děti zákaz vstupu.
2: Tomu nerozumím.
1: Pánové asi myslí hernu, ve které slušné lidi obírají o slušně vydělaný plat.
6: Co si to dovoluješ?
1: Jenom konstatují.
5: Uráží nás.
6: Že tě skřípnu.
3: Co to bude, Mela?
0: No hubeného si troufnete.
7: A co na někoho většího?
5: Koho strkáš?
0: Strkám. Jen mě předchází můj břich.
5: Hele! Co je to?
6: Střílí po nás!
5: Radši, mizíme!
1: Myslím, že bychom se měli nenápadně rozejít, dřív než jim dojde, že jsou to jen koberce.
3: Jen běžte!
1: Tak.

0: Pane Špejlička, když tak pozoruji ten váš dlouhý a svižný krok, vy byste byl setsakramentsky dobrý pochůzkář.
1: Aha. Myslíte, doufám, policistu, jehož úkolem je konat pochůzky po ulicích, mít oči na stopkách a v případě jakékoliv nekalosti pohotově zasáhnout?
0: Přesně toho myslím. Rád bych viděl zločince, který by vám uprchl.
1: A tom něco je? S policejním odznakem bych budil respekt i u takových, jako jsou Jack a Pot.
0: To určitě.
1: Ale má to jeden háček.
0: Ano.
1: Co byste dělal vy? Rád bych viděl zločince, který by vám neuprchl.
2: To je pravda.
0: Ledaže bych
1: já.
0: Nenapínejte mě, člověče, to se nedá vydržet.
1: Ledaže bych já, jako policista, pochůzkář.
0: Vy snad nemáte srdce, to je o zdraví, takhle mě napíná.
1: Ledaže bych já, jako policista, pochůzkář, který má samo sebou u sebe pouta, neboli želízka.
0: To samo sebou má, to patří k výzbroji, to vyfasujete.
1: Ledaže bych já těma želízkama toho pachatele připoutal k vám.
0: Ke mně?
1: Protože s vámi ve dvojici se žádný zločinec nemůže dát na útěk. Se mnou ano. Já bych za ním na útěku vlál jako dlouhá šála. Ale vy, příteli, s vámi jako by měl sebou pytel cementu.
0: Tři pytle cementu.

0: Tak vy dva se chcete dát k policii?
1: Ano, chceme být užiteční. Dosud jsme sloužili spíše zábavnímu průmyslu, teď chceme sloužit spravedlnosti. Naše nové heslo je rozdávat radost, ubírat starost.
0: No, vidím.
2: Na plakátě píšete, že hledáte schopné mladé muže do svých řad.
0: To sice, ano.
1: No, úplně mladí nejsme, ale schopnosti to vyváží.
2: Vyvážíme? Co povedu?
0: No, nadšení vám nechybí? Ale kde pro vás seženu policejní uniformu? Vy jste takový veliký, jo? Ledaže bychom tady pro pana...
2: Buštíka?
0: Nechali uniformu ušít ze tří normálních stejnokrojů a pro pana...
1: Špejlička.
0: Pro pana Špejličku ušijeme uniformu z toho, co zbyde.
1: Výborně, nebudete litovat.
0: Vezmeme vás na zkušební dobu, hoši. Pokud se osvědčíte, máte před sebou skvělou budoucnost.
2: Děkujeme.
1: Ano, skvěle.
3: Vidíte ho?
2: Vidím. Vykradač aut. Jasný případ. Ale že by vykrádal pár kroků od policejního ředitelství?
1: No právě. Tihle drzouni sázejí na to, že pod svícnem bývá tma. Pojďte.
2: To je vaše auto, pane?
4: Ne.
2: Takže je to cizí auto.
4: Jo.
2: A vy se do něj chcete dostat?
4: Taky, že se do něj dostanu.
1: A přiznal se. Připravte pouta, kolego.
2: Hned to bude.
1: Ukažte, prosím vás. Co pak je to nějaký problém odemknout pouta?
4: Potřebujete něco odemknout?
1: Ano, tady.
4: Ukažte. Máte špatný klíč? Aha. Tenhle by to mohl být.
1: Děkuji. Tak. A teď neutečeš, kdyby ses rozkrájel.
4: Vy dva jste od policie.
1: Ano, jsme policejní patrola a vy půjdete s námi.
4: Tak takovou patrolu jsem ještě neviděl. Vždyť vy byste mohli vystupovat v cirkusu.
2: Cirkus už odjel.
1: No, na policejním ředitelství vás přijde smích.
4: Venco! Venco!
1: Chce přivolat komplice!
3: Co to je?
1: To je spolupachatel.
3: Aha, nasadíme roubí?
1: No tak ho nasaďte.
0: Tak pojďte. Venco!
4: Venco!
0: Robe, co to tady děláte?
1: Důstojníku, zadrželi jsme pachatele, když se chtěl vloupat do tohoto auta.
0: Já vám dám pachatele. Vždyť to je můj přítel, vynikající zámečník Pánek, kterého jsem osobně přivolal, aby mi otevřel mé osobní auto, protože jsem si ve spěchu zabouchl klíče v zavazadlovém prostoru.
1: To je vaše osobní auto?
0: Jistě. A hned za ním stojí dodávkové auto pana Pánka.
1: Jo, no jo. Zámečník Viktor Pánek otevře každý zámek.
4: Díky, Venco. Jestli přijímáš takový lidi k policii, tak se máme na co těšit. Podívej se, jak mě zřídili.
0: Přijímám, Viktore, ale taky propouštím. Vy dva se převlekněte do civilu a koukejte mazat. Odchod!

0: Δεν θα ρίχνει, για να μου ζητάω. Για να μου ζητάω.
1: Mám takový pocit, pane Špejličko, že rozdávat radost umíme, ale ubírat starost moc ne.
2: No, také mám ten dojem. Navíc jsme opět bez obživy a nemáme ani na nocech.
1: Ne. Koukejte, kdo to je. Je ještě smutnější než my.
2: Lékárník Bruckner. Šourá se jak z pohřbu. Co pak se stalo, pane magistře?
3: Jo. Jsem nešťastný, pánové.
2: Vy? A nešťastný? Vy, který ke každé masti zdarma přidáte úsměv a ke každým kapkám přibalíte vtipnou průpovídku?
3: Zrušili mi lékárnu.
2: Cože? Vaši slavnou lékárnu u Bílé myšky, která je na rohu Husovy a Žižkovy ulice nejmíň 50 let?
3: Ano, pánové, místo ní bude herna. Právě jsem všechno zbalil do krabic.
1: Jackpot.
3: Spíš bankrot.
2: Souhlasím. Měli jsme tu čest s novými nájemci, pány Jackem a Potem.
1: Co pak herna, kde to vypadá jako v pekle a kde se nechají hlupáci obrat o všechny peníze a vracejí se pak domů k hladovým dětem, které marně hledají v tatínkově kapse preclík. Co pak taková herna je potřebnější než lékárna?
3: No, potřebnější není, ale majiteli domů víc zaplatí. Právě sedu se s tou lékárnou rozloučit. Nechcete se zúčastnit obřadu?
1: Samo sebou, že chceme.
3: S Bohem, moje milovaná lékárno. Takovou jako ty už nenajdu.
4: Na lékárnu.
3: Na zdraví.
2: Pane magistře, hodina pokročila a my nemáme kde nocovat. Dovolil byste nám v té vaší zrušené lékárně zůstat, než ji předělají na hernu?
3: No, nemáte-li kde být, proč ne? Aspoň se nebudu muset bát, že tu ti pánové z herny ocizí mé krabice s léčivy.
1: Děkujeme.

0: Už to má.
1: Víte co? Vlezte mi na záda.
2: Máš zavírací nůž, pane Bustíku, pojďte mi ho.
1: No, prosím, ale... Co to ten špejlička zase vyvádí? Snad chce vyskočit na vývěsný štít lékárny.
3: Víte co? Vlezte mi na záda. Co?
2: Jak to se mnou mluvíte?
1: Ani ne, vždyť nahoru nedosáhnete, tak mi vlezte na záda, no, prosím.
2: Jo tak, jo. Děkuji, příteli.
1: Teď tu jenom přeškrábnu čárku nad E.
3: Nebude se pan lékárník Bruckner zlobit?
1: Nebude. Ještě nám poděkuje.
3: A smím se zeptat, proč to děláme?
1: Aby si na nás nepřišli. Čtěte.
3: Lékárna. Aha, lékárna.
1: Přesně tak.

0: Říkám ti, ještě včera tam ta čárka nad E byla.
1: Říkám ti, že nebyla.
2: Je tu někdo?
1: Tady chci pes.
0: Kdo to řekl?
3: Asi ten lékárník.
0: Pochybuju. Potom už pes neštěkne.
2: Poté?
0: Mně se tady nelíbí.
3: Mně taky ne, Jacku.
0: To není správný místo pro hernu.
3: To teda ne. Straší tady.
2: Zima jako v psírně.
3: Taky

0: Jenom měli. Štěkáte opravdu báječně, pane Bosníku. Kde jste se to naučil?
1: Když jsem byl malý, na ulici na mě pořád štěkali psi. Asi si mysleli, že jsem chodící tlačenka.
0: Když už máme tu lékárnu,
1: ano?
0: A pan lékárník Bruckner dosud nedorazil, rád bych udělal zase něco pro lidi. Něco, aby bylo veselo.
1: No. Já souhlasím.
0: Koukejte. Koukejte. Někdo jde?
1: Ha? Není to vaše sestra?
0: Já nemám sestru.
1: Je stejně hubená jako vy?
0: No to se hodí. Už vím, co jí naordinujeme. Schovejte se pod pult.
1: Hned se skrčím.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Pane magistře, já trpím podváhou. Neměl byste něco, abych nějaké to kilo přibrala?
0: Máme na to velice účinné prášky.
2: Haló? Kam jste to zmizel?
3: Pod pult. Někde tady by to mělo být. Kam jsem to? A tady to mám. A hned tady jeden prášek spolknu, abyste viděla, jak rychle to působí.
1: Hustíku vstyk.
3: Voilà.
2: No tohle. Takhle splousnout? To bych ani nechtěla. Míň to nejde.
1: Nejde.
2: Nemáte trochu vody? Já se tak lekla, že na mě jdou mdloby.
3: Ale jistě, tady pod lékárnickým pultem mám celou karafu.
0: Tak, postačí vám bez bubliny?
2: Pána krále, teď jste si vzal něco na zbubnutí? To sem musím poslat švagrovou. Ona je tak obézní, že nic nedopne.
0: Milá dámo, právě jste navštívila lékárnu Bustík a Špejlička. Pane Bustíku, vylezte.
3: Voilà.
2: No tohle. Takhle člověka polekat. Vy možná ani nebudete lékárníci, ale podvodníci.
0: Ne, pojďte prosím před krám. Tam se vám dostane vysvětlení, že se nejedná o žádný podvod, ale že to, co nabízíme, máme také ve štítě.
4: No,
0: pojďte se. Prosím.
2: Na mou duši. Lékárna. Žádná lékárna. Takže vy jste si otevřeli krámek na lékání. No to je tedy nápad za všechny peníze.
0: No, tak jako za všechny ne, ale nějaký peníz za tu zábavu bychom uvítali. Je to ovšem dobrovolné.
2: A

0: Přátelé, co jste to s mou milovanou lékárnou prováděli? Takový zástup lidí jsem tu jak těživ neviděl.
1: No, poprosil jste nás, abychom vám to tu pohlídali.
2: Tak jsme hlídali.
0: Tomu tedy říkám hlídání k nezaplacení. Představte si, že ti pánové z herny ztratili o tyto prostory zájem.
1: Takže ty krabice s prášky, mastičkami a vodičkami zase rozbalíme?
0: Rozbalíme, mládenci, rozbalíme.
1: Hurá! V tom případě bych potřeboval trochu černé barvy, abych obnovil ve štítě čárku nad E.
0: Prozatím to udělejte živočišným uhlím. To je dobré na zkažený žaludek. Nebo černou mastí, ta vytahuje rány.

0: Stejně je to krásné městečko. Tenhle Žatec.
1: A jací dobří lidé v něm žijí.
0: Jak? Mají smysl pro humor.
1: To tedy mají.
0: Víte, co jsem slyšel tuhle v rozhlase?
1: No tak nenapínejte mne zase.
0: Slyšel jsem, že lidem schází dobrá nálada.
1: Tak je pojďme rozveselit, to nám jde.
0: Přesně to jsem měl na mysli.
1: Ale v Žatci už je veselo.
0: Máte pravdu. Musíme jinam.
2: Vzhůru do Měcholup.
3: A do Prahy.
2: A do Čechtic. A vůbec pojďme.
3: Ano.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Jsem se probudila, ej.
3: Hned
4: jsem se tím unavila, ej.
3: Unavila.
2: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
3: Kouzlí kránu!
2: Otevírám peklo bránu, hej!
3: Peklo bránu!
2: Ve své

mnie zasalą pawkrzyży.

0: Ahojky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady už nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Co to je?
1: Zní to jako, kdyby se nám někdo dostal do vysílání.
0: Přesně tak, ale jak to?
1: No, ať koukám, jak koukám, všechny čudlíky čudlí, jak mají. Tak ti nevím, ušoune.
0: Jani, já se bojím.
1: Ušoune, ochraň mě. Teda chtěla jsem říct, neboj, já tě ochráním. Tak už je to jasné, holky a kluci. Máme tu mimozemskou návštěvu.
0: Hustý, před námi stojí pravý nefalšovaný ufoun. Ne ušoun, ale ufoun. Je vážně zelený.
2: Kuky na mě, kuky na mě, smrk, prsk, krk, pt.
1: Teda nevím, jestli si popovídáme.
0: No uvidíme, tak to zkusíme, jo? Tak ahoj, mimozemšťané.
2: Ahoj, zapnul jsem překladač, co umí přeložit všechny jazyky v celé galaxii.
0: Teda?
2: Takže ahoj, pozemšťané, obyvatelé planety Země.
1: Teda, holky a kluci, to je paráda.
0: Jani, já mám nápad. Co kdybychom naši návštěvu uvítali písničkou?
1: No, to je nápad nejlepší. Jednu o takovém vesmírném turistovi tu máme.
0: Jo, tak honem sem s ní.

0: Artemí to tamto krásně žije a z týpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrlič, jdu spát.
1: Holky a kluci, jste s námi zpátky v Ušounově pohádkové školce.
2: Do které dneska zavítala vzácná návštěva z vesmíru.
1: Rozumí nám, ale dělá trošku divné věci.
2: Třeba právě teď mává svou zelenou nohou, jo, mě před obličejem.
3: Ale to je přeci v pořádku. My pozemšťané si přeci podáváte nohy.
2: Ne, nohy ne, ruce, podáváme si ruce.
1: No, přesně tak.
3: Dobře, přepisuji si v informacích o lidech z planety Země.
2: Hele, hele, a jak se jmenuješ?
3: Ve vašem jazyce to zní asi jako UFO RU634.
2: Takže UF.
1: Hele, a UFE, jak ses sem k nám vlastně dostal?
3: To byla nehoda. Jen jsem si tak doma sedl do tátovy vesmírné loďky a chtěl jsem zkusit naladit nějaké vysílání.
2: Je? No to je ale zajímavé.
3: Ladil jsem a ladil a našel jsem vysílání vašeho rádia Junior. No a pak jsem omylem zmáčknul čurlík, co vaše rádio zaměřil.
1: To znamená našel.
2: Jo.
3: A tátova vesmírná loďka mě sem přenesla za 4 frim. Můžu vás o něco poprosit?
2: No jasně.
3: Mohli byste mi pustit to, čemu vy pozemšťané říkáte pohádka? Mě to totiž moc baví.
1: No, samozřejmě.
2: No, samozřejmě. Je tady. Ušounova pohádka.
4: Jiří Dvořák, Baobab. Tolikrát už šaman chladil horkou nemoc, hasil spory mezi sousedy a volal déšť, až ucítil, že víc nemůže. Nezbývala mu síla ani na jediné máchnutí rukou nad kotlíkem kouzelného lektvaru, ani na jedinou měsíční píseň. Byl čas jít. Sfoukl oheň, dveře do chatrče nechal otevřené, kozu odvázal. Bílé slunce právě proráželo hřeben hor. Šaman došel ke starému baobabu a schoval se do dutiny v tlustém kmeni. Dřevo ho chránilo před žárem, z listů kapala rosa. V tom chládku se usadil a čekal. Nemluvil a když tak jen sám k sobě beze slov. Jednoho dne šel kolem Mumba. Zastavil, opřel se o kmen a spustil nářek, jak měl ve zvyku. Proč právě na mě musel velký duch tak zanevřít? Lu i Bvo sklízejí plné koše kukuřice a já sotva hrstičku. Čím jsem si tě jenom velký duchu rozhněval? Šaman chvíli mlčky poslouchal a pak už to nevydržel.
5: Houby velký duch, zabručil z vykotlaného kmene. Kdybys sel, když ptáci táhnou k horám a ne o úplně k později, tak se můžeš v kukuřici třeba koupat. Však jsem ti to povídal už tolikrát.
4: Ale to už šaman říct nestačil.
6: Zázrak! Dřevo promluvilo, vykřikl Mumba, jak to uslyšel. Padl na kolena, hlavu smočil v horkém písku a pak se rozběhl rovnou k vesnici. Zázrak! Volal, dokud se všichni neseběhli. Objevil jsem strom, ve kterém bydlí velký duch. Někteří mu uvěřili, jiní ne. Podívat se šli jedni i druzí. A tak se vesničani čas od času vypravili k tisíciletému baobabu pro pomoc. Kam jinam, když jejich šaman přednedávnem zmizel? Šaman, ukrytý v dřevěném krunýři, jim radil. Až si jednoho dne velký duch zavolal jeho duši. Dutý baobab osiřel. Ale lidé z vesnice si k němu dál chodili, jak byli zvyklí.
7: Moje žena má nos jako tykev, vyhrkl jednou do kůry Vungo.
6: Strom mlčel.
7: Má nos jako kalebasu, rozesmál se Vungo. Vždycky, když se na ní podívám, mám chutí říct, až jednou nebude co jíst, uvaříme si z tvého nosu polívku. Co s tím, velký duchu?
6: Strom nic.
5: Já vím, přebral si to ticho Vungo. S nosem se nic nenadělá, neřeknu jí nic a když už to nevydržím, přijdu zase za tebou.
6: Domů se mu kráčilo snáz. Byl lehčí o starost, o kterou se podělil. Stejně jako Vungo přicházeli ke starému stromu další ženy a muži z vesnice, kterým žralo duši trápení. Co na tom, že baobab na jejich nářky odpovídal mlčením? Ti chytřejší si radu bez tak našli a těm druhým by stejně žádné moudro nepomohlo.
1: Holky a kluci, i po pohádce o moudrosti jsme v Ušounově pohádkové školce.
2: Kde máme dneska na návštěvě mimozemšťana, který se říká Uf. Jo, takže tu máme na návštěvě UFO, kterému se tady celkem líbí, ale často dělá chyby.
1: Nejdřív si myslel, že si tady na zemi podáváme na pozdrav nohu.
2: Jo, a teď mu musíme vysvětlit, jak je to s vámi, kamarádi.
3: Ne, mě nic vysvětlovat nemusíte, všechno vím, všechno znám. Malí pozemšťané se jmenují štěňata a klubou se z vajíček, na kterých jejich maminky dlouho sedí.
2: Jo, ne.
1: Malým pozemšťanům se říká děti a maminky je nosí 9 měsíců v bříšku, než se narodí.
2: No, přesně tak.
3: Aha, jasně, dobře, zapisuji, ale počkat. Nejraději jíte, tady to je, mouchy a ostatní hmyz.
2: Promiň, že se zase směju.
1: No, to maximálně, když nám omylem vlítne do pusy.
2: No, třeba když jedeme rychle na kolobrně.
1: No a rozhodně ne nejradši.
3: Budu si to pamatovat. Stejně jako to, co už jste mě naučili.
1: A co to bylo?
3: Že vaše děti mají rádi pohádky a písničky. A to je bezvadná paráda, protože ty se mi taky moc líbí.
2: Tak jo, no tak si pojďme dát další písničku a pak si, milý Ufe, vyzkoušíš další bezvavěc.
1: Ale teď už tady máme ponožky pana Semtamťuka a jejich písničku Marťani.
2: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Máme tady vzácnou návštěvu z vesmíru. Je tu s námi mimozemšťan Uf.
2: To jsem já. Ahoj holky, ahoj kluci. Jsem tu s vámi v pohádkové školce rád.
0: Hele, Ufe, my pořád říkáme, že jsi z vesmíru, ale jak se vlastně jmenuje ta tvoje planeta?
1: No jak se jmenuje, jo? Řekni.
2: Jsem z Neptunu.
0: Bezva.
1: Ale teď už pojďte hádat. Dneska s vámi bude, holky a kluci, hádat hlavně Uf. Ušounova hádanka.
0: Tak, holky a kluci, vy už to znáte, ale Ufe, ty ne. Pustíme ti jeden zvuk a ty budeš hádat, co slyšíš, ano?
2: Jsem připravený.

0: To je nororožec.
1: Ale ne!
0: Tak, to je slon. To je vaše zvíře, že?
2: Ne, holky a kluci, pojďte, poradíme mu, jak jsme zvyklí. 3, 2, 1. Chrápání. Jo?
1: Přesně tak. Takhle chrápou někteří dospěláci, když spí.
2: Jo, někteří v noci pořádají doslova chrápací koncerty.
0: Tak to je škoda, že už to neuslyším. Musím honem rychle vymyslet, jak se dostanu zpátky. Až tady u vás bude večer a půjdete spát, musím být už určitě doma, jinak bych měl velký průšvih.
2: Jo.
1: No dobře, tak než poletíš, chceš ještě honem rychle jednu zvukovou hádanku?
2: Jo, než se začneš připravovat na zpáteční cestu na Neptun.
0: To bych dost rád.
1: Tak poslouchej, a vy holky a kluci taky.
0: Tak to jste mě tady už taky naučili. To je, holky a kluci, 3, 2, 1, smích.
2: Jo, přesně tak.
1: No poznal si to perfektně, stejně jako vy, kamarádi. Ale ufoune, co kdyby ses taky zkusil sám zasmát?
0: To mohu zkusit.
2: No, tak to zkus honem. Ne, to musíš trošku veseleji. No to už se blíží, tak ještě, já ti pomůžu, jo? Já ti to převedu. Jo, to je ono, ty jsi ale šikovný, ufoune, to máme z tebe radost. No jo.
0: To jsem se zasmál. Super, ale už musím vymyslet, jak se vrátit domů. Pomůžete mi?
2: No jistě.
1: Moc rádi.
2: No ano, a pustíme se k tomu vymýšlení písničku.

0: si posloucháte už o novopohádkovou školku a my si tady lámeme hlavu, jak dostat našeho milého hosta zpátky domů na Neptun.
1: Co když na to nepřijdeme?
0: No, co Jani?
2: Já už to mám. Ušoune a ufoune.
0: Co? Hurá, hurá, Jani, no tak honem, nenapínej nás, povídej, povídej.

0: Kufe, ty musíš naladit nějaké rádio od vás z Neptunu.
1: Jo, počkat, aha, ty myslíš, Jani, že pak zase...
2: Zmáčknu ten čudlík, co předtím, a donese mě to domů.
1: Jo,
0: přesně
1: no
0: tak.
1: No přesně tak.
2: Děkuju, děkuju, to je prostě super. A víte, co bych s vámi chtěl zkusit, než odletím, to vaše zívání. Ne, ne, ne, myslím zpívání.
1: Jo, no proto jsem nevěděl hned, co myslíš, no to víš, že ano. Jakou písničku si dáme?
0: No, co by se ti tak mohlo líbit? Třeba jednu písničku o květině a o lásce, která je pro nás lidi taky moc důležitá.
1: Jo, láska, ta je pro nás moc důležitá.
2: Já jsem pro. Nejdřív mi to zaspívejte vy, prosím.
1: Už o novo zpívání.

0: nic kvete, no a teď ty.
1: Dobrá, teď já. Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů, od rána až do noci budeš vonět světu.
0: Jo, jen tak dál.
1: Láska jako květina, že nedopoupěte, ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete.
0: To je ale šikovný ufíček.
1: To je krásné zpívání pro lidi i pro mimozemšťany.
0: Ano, to je prima, je to krása, je to veselé, mám radost, já ti gratuluju, fanfáry, trom, trom.
1: Mám taky velkou radost, ale teď už vážně musím letět. Ale kdybyste Jani a Ušoune měli někdy cestu okolo Neptuna, určitě se zastavte. Moc rád vás uvidím.
0: No to nevím, jestli nám to zrovna tak jako vyjde.
2: No, když my lidi Ufe ještě tak daleko běžně nelítáme, víš?
0: No, rozumíš, tak daleko ne.
1: Tak já budu aspoň poslouchat vaši Ušounovu pohádkovou školku a budu se smát vašim vtipům.
0: No ano, přesně tak. No teda, ty jsi šikulka, super, to budeme moc rádi a budeme tě čas od času pozdravovat.
2: Tak ahoj Ufe a pozdravuj na Neptunu.
0: Jo, pozdravuj, pozdravuj od nás, od pozemšťanů.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj a díky.
0: Teda, holky a kluci, to dneska bylo, co?
2: No, byl tu s námi Uf z Neptunu a bylo to moc bezva.
0: A pozor, já mám nápad, co kdybyste nám dneska namalovali Ufa, jo? Jak si myslíte, že vypadá takový kluk z Neptunu?
2: Moc nás zajímá, jak si Ufa představujete.
0: No pak nám to namalujte, jo?
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na Neptun, ne vlastně... Na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek, který nám dospělí pošlou, oni už přesně vědí, co s ním mají udělat, tak my zase pošleme někomu tady odměnu, jo?
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se vesmírně, nesmírně krásně.
0: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi a pozdravuje našeho mimozemšťana Ufa, váš milovaný pozemšťan Ušoun. Rušoun!
2: A o něco méně ušatá pozemšťanka Jana Richterová. A na závěr se dneska malinko opálíme na planetě, na kterou svítí 5 sluncí. Písnička se jmenuje UFO a zaspívá nám ji Václav Neckář.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.

Prostě chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčivá, zajetí ti prospívá. Chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, vítejte Mezi námi zvířaty. Tak jsem si říkala, jak nejlíp začít ten nový školní rok. A napadlo mě, že vlastně jakkoliv, ale ne bez psa. Psům taky skončily prázdniny, že jo? Ale jsou pejskové, kteří prázdniny neměli,

0: možná je neměli nikdy v životě a moc by chtěli. Tak o těch by to mělo být. No a když jsme dostali pozvánku na Den psa, a tento den je důležitý taky pro pejsky z útulku Lesan v Kralupech, bylo rozhodnuto. Já tedy vítám pejska Rozárku, paní Moniku Ravane a Lukáše Fischera. Takže vítejte tuhle krásnou delegaci psího dne. Ahoj. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Takže Monika je spojená s útulkem Lesan Kralupech, Lukáš dá se říct vlastně, že taky, ale je to spisovatel hlavně, který napsal knížku o zvířatech, která bude taky zároveň součástí psího dne a všechno, všechny penízky, které se tam za ní utrží, tak dostane útulek Lesan v Kralupech. Proto jsme udělali tohle tu partičku naši dnešní a vy byste mi teďko mohli říct, kdy se bude konat ten Den psa.
1: Tak, den psa se bude konat 5. září o 14 hodin na kinologickém cvičišti v Bášti. Je to charitativní akce a veškerý výtěžek půjde na útulek Lesan. Zástupci útulku tam budou tam mít prodejní stánek a budou tam i pejsci od nás útulku, který si můžete prohlídnout a eventuálně třeba si je zkusit vyvenčit a poptat se na ně, a nebo třeba i se může stát zázrak a takový pejsek tam najde nový domov. I to se stalo.
0: No to samozřejmě si budeme všichni moc přát. Den psa v Bašti, je to už tradiční akce?
2: Je to tradiční akce, dělá se to už asi 15 let. Já jsem několik těch dnů sám uváděl a vypadá to zhruba tak, že se tam volí nejkrásnější pejsek, starý pejsek, nejkrásnější
0: štěňátko. Čili je tam zábava,
2: největší
0: je to zábavné
2: pejsek,
0: odpoledne.
2: Nejmenší pejsek, jo, takže je to takový...
1: Nejkrásnější pejsek z útulku a potom vlastně bude hlavní vítěz, to je nejkrásnější pes celého dne.
0: Čili je tam pozvánka, ano, pro lidi, ale i psy.
1: Hlavně pro psy.
0: Je to hlavně pro psy. No tak to je samozřejmě krásná pozvánka, pokud máte čas 5.
1: září,
0: tak poslouchejte pozorně, ale můžete poslouchat pozorně i všichni ostatní, kteří nemáte čas a nebo to máte daleko, protože Lukášova knížka, jeho nejnovější knížka o nás zvířatech, je tady přede mnou a brzy bude před jedním z vás, kdo nám napíše nebo zavolá, proč myslíte, že je dobré vzít si pejska z útulku. A pozor, ta knížka bude vaše i s věnováním. Takže zamyslete se a pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na 800 199 199. Moc se těšíme na krásnou hodinku s vámi, moji hosté, Monika Ravane a Lukáš Fischer, samozřejmě taky pejsánek Rozárka, kterého představíme hned po písničce. Písničky vám vybral David Janečka, produkce dnes Daniela Vodrášková, no a samozřejmě jsem tu i já, vaše zvířecí agentka Rádia Junior, Veronika Hajková.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty a já myslím, že život je krásný, zvlášť pro pejska, který zrovna najde nový domov. My tady máme naše hosty, kteří v podstatě přišli z útulku Lesan, který je v Kralupech a mají tady svou pejska, ale ten už domov nehledá, tenhle ten pejsánek. Takže je tady Monika a Lukáš. Moniko, můžeme si něco říct o té psí holčičce, co vám sedí na klíně?
1: Tahle holčička se jmenuje Rozárka, je jí tak zhruba 12 let, nevíme to přesně, protože je to nalezený pejsek. Nalezla se ve škarpě u silnice, takže zřejmě ji tam někdo vyhodil, protože potom, když byla umístěná do útulku, tak ji nikdo nehledal. V té době jí byl zhruba plus minus rok dle veterinárního lékaře, takže teď je jí tak 12. Je to prostě shih tzu, je to taková namyšlená princezna.
0: Vy jste říkala, že zlobí nejvíc těch vašich psů, jo, asi je nejmenší a nejvíc zlobí.
1: Přesně tak, já mám doma 4 pejsky, jako veliký, a ona si je dokáže všechny srovnat do latě.
0: No, původně jsme se domlouvali, že přivezete pejska, který hledá nový domov, jo? Ale protože to jsou ty situace ze dne na den se měnící a žádný pejsek nezůstane v útulku, protože mají za týden do rádia, ku příkladu, tak proč pak dneska je tady tahleta představitelka sice útulkáčů, ale už dávno za vodou?
1: Protože teď momentálně v útulku nemáme žádného takového pejska, který by zvládnul prostě přijet do centra MHD. A ty pejsy jsou teďko zatím ve výcviku, takže myslím, že ani tady to studio by pro ně nebylo to pravé ořechové, že by se jim tady moc nelíbilo. Teď tam máme pejsky takový jako spíš divočejší typu bůl a větší plemena, tak proto jsem je nechtěla stresovat tou cestou sem do rády. Ale samozřejmě, když byste přišli na tu akci do Báště, tak tam někteří pejsci z útulku budou přítomní.
0: Osobně. Jak dlouho třeba ten pejsek je v útulku, než se mu může začít hledat nová rodina?
1: Tak záleží na tom, odkud je. Pokud je nalezený třeba někde a přiveze ho městská policie, tak musí projít 14-denní karanténou a takzvaným čekáním, než se si ho nevyzvedne majitel.
0: A to trvá jak dlouho, to čekání?
1: To trvá tak 14 dní, ale vlastně podle i stavu toho pejska, když vidíme, že prostě je hodně zanedbaný a tohle, tak nám je jasný, že ho nikdo hledat nebude. Takže prostě projde veterinárním kolečkem, projde základním výcvikem a potom může pomalu začít hledat.

0: domov. Jo, pak jsou pejsci, který tam přivezou jejich majitelé tím, že se jich zbavují z nějakého důvodu, že už je nechtějí. Tím, že ten majitel podepíše smlouvu, že se pejska vzdává, tak tím může potom pejsek jít do adopce okamžitě, pokud to dovolí jeho zdravotní stav a pokud nemá nějaké třeba návyky, kterých ho chceme zbavit, takže s tím pak pracujeme a cvičíme ho a tak dále, tak dále.
1: Takže tak průměrně třeba řekněme 2 měsíce, že u vás ten pejsek pobude?
0: Je to různý, jsou psi, kteří jsou tam i několik let, kteří jsou vlastně neumístitelný, kteří už se dá říct, že u nás dožijou z nějakého důvodu, že prostě do nového domova nemůžou, vzhledem k tomu, že nějaké jejich povahové rysy prostě nedovolují tu adopci. A tím, že už jsou u nás dlouho, tak se už vlastně u nás cítí jako doma a už ani o to nestojí, dá se říct.
1: A váš útulek je vlastně takový ten kotcový, anebo má i nějakou část, že jsou ti pejskové doma nebo pohromadě?
0: Máme kotce venkovní se zateplenýma boudičkama a pak máme vnitřní kotce, kde je teploučko, kam dáváme štěňata a starší pejsky nebo třeba pejsky po nějakých operacích a tak.
1: Lukáši, ty jsi měl taky určitě pejska z útulku. Kolik jich bylo?
2: No já mám teď 2 pejsky. Jedna je holčička, ta je zachráněná z množírny a ten druhý pejsek, který je z Kralup. A to je takový příběh, že se tam ocitl už 2x ze svým života. Nejdřív jako mladý pejsek a pak si ho vzal nějaký pán a ten umřel a ocitl se ve stejném útulku znova. No, tak pak ve 12 letech jsem si ho vzal já, teď je mu 14. A ještě měl epileptický záchvaty a naštěstí to zaklepu, může se jako jemně pod mikrofon na stůl, tak ty skončily, tak se zřejmě má dobře, cítí se dobře.
1: Milí junioři, to jsou moji dnešní hosté, Lukáš a Monika. Pokud se chcete zeptat na cokoliv ohledně útulku Lesan v Kralupech anebo spisovatele Lukáše Fischera na to, jak se mu píše o zvířatech a co už o nich všechno napsal, tak vám poradím kontakt sem do studia radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na 800 199 199. Poprosím, nevolejte do písniček a chci říct jenom, že děkuju všem, kteří už napsali a samozřejmě ty vaše dotazy za chvilku zodpovím.

0: Mezi námi zvířaty, to je pořad, který právě posloucháte v Rádiu Junior. A já vám k tomu blahopřeju samozřejmě. Takže máme tu dva skvělé hosty, vlastně tři. Lukáš Fischer, spisovatel, který píše nejen o zvířatech, a Monika Ravéné z útulku Lesan Kralupy a její rozárka, kterou před 10 lety získala ze škarpy a už jí nikdy nedala. To známe tyhle ty příběhy. Lukáši, ty jsi přines knížku, která je o na zvířatech. Já jsem ji četla samozřejmě a vím, že je i o spoustě zvířat, která mají třeba různí významní lidé, třeba zpěvačka Eva Olmerová měla pejska a tak dále a tak dále, co si nastřádal za celý svůj život, tyhle ty příběhy krásné. Ale tady ti přišel dotaz, jestli jsi psal taky někdy o hadech.
1: Tak o hadech, no tak je tam jedna zmínka malinká. Já sám jsem měl zkušenost s živým hadem jako muzikant, když jsem zaskakoval u Čechomoru, tenkrát se tam ještě Českomoravská hudební společnost, hráli jsme v Chomutově a přišel tam po koncertě nějaký pán, který se živil, měl prostě anakondu asi vystupovat, taky ty venkovský jako
0: cirkusy,
1: jakože ukažte, jak dlouho se necháte škrtit anakondou a vydržíte nebo nevydržíte. A takže to jsem měl na krku, to jsem nebyl z toho zase úplně nadšen. A vím, že mi kamarádka, moje spolužačka, taky poměrně slavná spisovatelka Irena Dousková, vyprávěla příběh, že kdysi, ještě když jsme spolu studovali na gymnáziu, tak ona chodila s kamarádkou na výstaviště, kde byly taky takovýhle nějaký světský s hadem. A za 50 korun se nechávala škrtit. A vždycky jako byli domluvený, že ve chvíli, kdy jakože už nemůže, tak řekne, že už nemůže a pak jim těch 50 korun nedali ty světský, takže takhle no. Protože ty hadi, jako na to vystupování, oni museli být asi předem jako nějak chirurgicky vlastně jako ošetřený, aby vůbec nemohli někomu něco udělat, že? Takže to bylo spíš takový jako. A jinak já teda velký příznivec hadu nejsem, za to mám doma papouška mluvícího 35-letýho, který taky se stal hrdinou jedný z mých knížek. A pak máme ještě rybičky v jezírku.
0: No, a tak jako dobrý, že jo? Je to nadprůměr. Když samozřejmě tady totiž píše Petra, že vlastně, že je ve skupině Život na zahradě na Facebooku a že tam v poslední době skoro každý posílá fotky hadů a že ona je smutná, protože na své zahradě nikdy žádného hada neviděla. Tak se ptá Moniky, jestli jsou v bášti hadi a co na ně říkají psi?
2: Tak jediný hady, který jsem vlastně potkala, já ve volné přírodě byly slepíš, ale slepíš vlastně není had, víš?
0: To není had.
2: No. Jinak teda ne, no.
0: Takže ani v bašti nejsou.
1: Ale já jsem na své zahradě viděl hada a byl velice zácný, byla taková užovka strobová. To je velice zácný had, ale poměrně velký, takovej šedomodrý.
0: No a kde máš tu zahradu?
1: No tu mám na Sázavě.
0: Ale... No ale to je teda opravdu vzácnost, protože no. Užovky stromové žijou v naší republice jenom na pár místech.
1: No, takže to mě teda tenkrát strašně vyděsilo, ale protože to byl poměrně velký had, jako, to není jako malý had. A tak viděl jsem, že mám pod dvořechem zmije, jako dokonce na svatého Jiří vylezají hady a štíři, říkali naši předkové, tak skutečně 24. dubna vylezla prostě...
0: Má kalendář v hlavě.
1: Ale ta užovka strobovka, to byl velký zážitek.
0: No já vás upozorňuji, milí junioři, že jste mě těma hadama trošku jako odvedli od tématu, ale 29. září právě, protože hadi vstávají na svatého Jiří a na svatého Václava si jdou lehnout, budeme mít celý jeden díl Mezi námi zvířaty o hadech. Takže těšte se. No a my, a ještě tady další dotaz pro vás oba, co znamenají zvířata ve vašem životě?
2: Pro mě prostě psi jsou naprosto všechno. To je můj život. Moje poslání.
0: A jak dlouho, milá Moniko, vy takhle pracujete pro pejsky?
2: Dá se říct, že no úplně od malinka jsem byla takhle prostě s těma psama spojená a pak vlastně jsem odehřela to cvičiště v bášti a zašla jsem pracovat v útulku a to mě teda opravdu jako naplňuje a je to moje štěstí.
0: Čili to bych asi, kdybych se zeptala, kolik tak pejsku vám prošlo pod rukama, ono se, to je taková, takový kliše, ale kolika jste našli nový domov?
2: To jsou stovky. Jsou stovky pejsků, které vlastně buď nám prošly útulkem, nebo jsme je zachránili nějakým způsobem z ulice, nebo z hrůzných podmínek. Je toho opravdu hodně a hodně. Hmm.
0: No, Lukáši, my jsme se ptali na začátku, vlastně ten dotaz byl i pro tebe, co znamenají zvířata ve tom životě. Já doufám, že to teda nejsou jenom objekty tvojich spisovatelských vášní.
1: Tak já samozřejmě mám dva pejsky, papouška, jak už jsem říkal. Pro mě to znamená, to jsou pro mě jako živý bytosti, které mají duši, stejně jako lidi mají duši. Takže já vlastně mezi tím nedělám rozdíl taky. Když jsem teď napsal knížku, tak jsem jim nazval O nás zvířatech a zahrnu do toho jak lidi, tak ty zvířata. A vlastně to je ta filozofie moje, že vlastně ty živý tvorové by měly na té planetě nějakým způsobem spolupracovat, držet pohromadě a mě se respektovat, protože všichni máme duši, že? A všichni cítíme třeba bolest nebo radost, hlad nebo žízeň. Takže by si to třeba ty lidi měli uvědomit, když jako se chovají těm zvířatům nějakým způsobem.
0: Je to pravda, že jsme propojení s těmi zvířaty víc, než si myslíme a měli bychom se podle toho taky chovat ke zvířatům a k přírodě. Já jsem se ptala junioru, proč myslí, že je dobré vzít si psa z útulku? Tahle ta otázka je pořád ve vzduchu. Pořád se vlastně na to ptáme, takže prosím, pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete i zavolat na 800 199 199. Poprosím, ne, do písničky, protože si musíme taky zahrát. Zvlášť, teď si budeme hrát o tom, že život je pes.

0: Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Mezi námi zvířaty, posloucháte tento krásný pořad Rádia Junior. Jsou tu mý hosté Lukáš Fischer, spisovatel, milovník zvířat, a Monika Raveane z útulku Lesan v Kralupech. Má tady sebou krásnou psí holčičku, taky útulkářku. A je tady dotaz od Jany. Jana se ptá, jestli jste měli někdy taky pejska jinýho než z útulku.
2: Já ne.
1: To se dalo trochu čekat.
3: Já jsem měl pejska, byla to šarpejka. Jo, dokonce byla čistokrevná. Tenkrát vlastně ty šarpy byly docela vzácní u nás, ono jich bylo málo. To vlastně se dostalo do Evropy přes jednu českou operní zpěvačku, která žila v Německu. Od ní se to dostalo, myslím, bratří Formanům, který měli taky šarpeje. No a to byl takové plemeno zvláštní z Asie, tenkrát nové, tak to těžko se šlo pořídit z útulku. No ale dneska už se na to koukám trošku jinak, vlastně ten šarp je báječný jako plemeno, ale postupně, jak se u nás namnožil z malého počtu jako jedinců a ty asi všichni nedodržovali ty pravidla, tak to bylo poměrně pak často nemocné, problémové zvíře a tak si říkám radši, když třeba v tom útulku, když si člověk vem pejska, tak má ještě ten dobrý pocit, že třeba někomu pomohl. A oni často ty pejskové z útulku bývají třeba takový zdravější nebo veselější.
1: Moříšci bývají zdravější, bývají... říká se to.
3: Ta příroda si vlastně hraje, jo, to uvidíte, každý, kdo má nějaký třeba i chovnou stanici čistokrvných pejsků, tak ví, že když se narodí, já nevím, vrch šesti pejsku, tak každý je jiný. Jedno je velký, jedno je silný, jedno je veselý, jedno je smutný, jedno bude nemocný. Jo, ta příroda si to stejně, ten výběr je tam takovej, že vlastně ta příroda si hraje a neustále zkouší něco vytvářet nového, ty kombinace v těch genech.
1: Já myslím, že já můžu potvrdit, že jsem měla jediného psa, kterého jsem si koupila z chovatelské stanice s rodokmenem samozřejmě a tak dále. Byl to anglický bulldog a byl to nejzlobivější pes mého života. Myslím si, že mě stála tolik nervů, jako ani všichni ty ostatní útulkáči s mým synem dohromady ne. Takže já už jako se taky držím těch útulkáčů a protože Marek píše, jaký pejsek váš byl nejzlobivější, vy jste sice to sváděl tady na tu Rozárku, ale ono tam určitě taky byl. A jaký byl nejvím výjimečnější za vaší éry v útulku?
2: Tak u nás v útulku jsou všichni ty pejsci výjimečný. Prostě každý jinak. My je tam prostě zbožňujeme, staráme se o ně, jak nejlíp můžeme. A výjimečný jsou, abych někoho vypíchla, to asi fakt ne. Jsou to prostě naše zlatíčka.
1: No a nějaké příběhy útulkové? Máte něco v rukávu?
2: Příběhy útulkové, to bych tady mohla sedět týden a vyprávět. Teďka vlastně jsme tam měli takovou nadílku štěňátek, jednu fenečku s miminkama nalezenou z lesa. Tak ty jsme úplně jako vypiplali a ty už teďko jsou v nových domovech. A teď mám doma v dočasné péči fenečku se čtyřma štěňátkama, které se vzdal majitel den po porodu, takže taky je to hodně náročný. Ale všechny už ty štěňátka máme zamluvený, takže je to v pohodě. Ale to si člověk vždycky řekne, tak teď už bude klid, ale nebude. Zase se něco najde a zase to jde všechno na novo. Takže prostě my záchránci psů prostě nebudeme mít klid zřejmě nikdy, protože to nikdy neskončí.
1: To nikdy neskončí. Jaký byl váš největší útulkový pes? Měli jste tam nějakého obra? Ptá Sylvie.
2: Měli jsme tam pejska, já už si teď nepamatuju, jak se jmenoval, ale byl nalezený v Líbeznicích, spadlý v potoku, tam je taková strouha, tam byl spadlý a nemohl vůbec vylézt, tak jsme tam tenkrát posílali městskou policii, tahali ho asi 4 chlapy z toho potoka. Byl hodně prochladlý, protože to bylo v zimě, takže byl ve špatném zdravotním stavu. A měli jsme ho pak v útulku asi půl roku a pak teda šel do adopce. Jo, Drobek se jmenoval, pamatuju si Drobek. No,
1: Drobek. To se dalo čekat.
2: Takže to byl takový fun pejsek a byl to kříženec ovčáka, myslím, že s malamutem, takže ten byl takový dost veliký. No.
1: Ten byl asi i dost chlupatej.
2: Byl.
1: Milí junioři, pořád nám ještě můžete psát, proč myslíte, že je dobré vzít si psa z útulku. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo telefon 800 199 199. Samozřejmě ptát se můžete i našich hostů Lukáše Fischera a Moniky Raven na jejich práci a vůbec na to, jaký mají vztah ke zvířatům, i když myslím si, že o ničem jiném se tady dneska nepovídáme.

0: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o akci Den psa, který se bude konat 5. září v Bašti na Cvičáku psím. Vy dva, moji hosté, Lukáš Fischer a Monika Raveány, tam oba budete, že?
1: Já tam budu samozřejmě, ale chci říct, že tu akci bude uvádět Miroslav Hrabě, známý herec a zároveň nadšený pejskář, který taky na tom cvičišti v Bášti cvičí svoji Rozárku a spol, má asi 3 pejsky. Takže jménem jeho zvu děti na účast prostě na této akci.
0: No takže my tam se tam potkáme s Lukášovou knížkou o nás zvířatech, kterou si tam budete moct pořídit a samozřejmě i pořádně prohlídnout. No a co teda všechno ještě se tam bude dít?
1: Tak ta akce se dělá vlastně pro rodiny, pro pejskaře, takže jednak je tam program hudební, jednak jsou různé ankety a soutěže pejsků, o kterých jsme tady mluvili, takže soutěž o nejkrásnější útulkovýho psa, nejkrásnější štěňátko, nejstaršího psa, nejhezčího. Tak, aby asi si každý pejsek, který tam přijde, si mohl nějak zasoutěžit. Jo. A často se tam vlastně i potkávají různí pejskaři. Samozřejmě útulek tam má svůj stánek, kde se zase můžete prohlídnout jednak teda pejsky, které jsou k adopci, jednak teda vždycky jsou tam třeba 2 pejskové, kteří jsou k adopci jako živí. A stalo se tam, to jsem tam byl já, myslím, jako muzikant, že tam někdo prostě nechal starého pejska a odjel. Jo. A vlastně tak nějak po 14 letech starý pejsek, už poloslepej takovej, tam najednou stál úplně opuštěný, ty lidi odjeli. Když jsme teda všichni milovníci, že tak se o něj postaráme, odjeli. No a bylo tam takový strašně dojemný, že vlastně se tam našla holka, která vlastně si toho pejska vzala. No a ten pejsek pak samozřejmě vyhrál tu soutěž jako u nejhezčího a nejdůležitějšího psa celýho dne. Takže to byl takový pro mě silný moment, který se tam zažil. A taková ta lidská pospolitost, že ať jsme jakýkoliv lidi, tak že se dokážeme třeba sejít aspoň na tom, že máme rádi zvířata a psy, tak to je to, co nás spojuje a co nám dává prostřednictvím těch pejsků zase něco, co si můžeme odníst my jako dospělí lidi, nebo i děti.
0: Takže je tam možnost si toho pejska některého třeba vyvenčit?
2: Ano, bude tam paní vedoucí útulku, která bude mít určitě sebou nějaký pejsky a pokud budete mít zájem si ho vyvenčit, tak není problém se s ní domluvit.
0: A domluvit si třeba i návštěvu v útulku?
2: Domluvit se třeba i návštěvu v útulku, kde vlastně velice vítáme venčitele. Venčitele to jsou lidi, kteří k nám do útulku chodí venčit pejsky. A jsou to lidi naprosto nepostradatelní, protože oni toho pejska vytáhnou z kotce, vemou si ho třeba na výlet a přinesou nám potom spoustu zajímavých informací o tom psovi, co třeba na tom výletu zažili, čeho se bojí, nebo naopak, čeho se nebojí, nebo že třeba má tendenci honit cyklistu, nebo že se bojí vody a tak dál a tak dál. A potom s těma věcma my můžeme pracovat. Jo?
0: Je to tak, že máte třeba ke každému tomu pejskovi takovou jako kartu, kde se takovýhle poznámky jako dělají?
2: Samozřejmě, když k nám přijde pejsek do útulku, tak se založí takzvaná karta, kde vlastně se napíšou, kolik váží, kolik měří, v jakém přišel zdravotním stavu a potom si tam postupně píšeme jeho povahové rysy a různý prostě negativa, pozitiva, aby potom ten potenciální zájemce o něj měl co nejvíce informací. A pokud má něco, nějaký prostě negativní věci, tak se snažíme odbourat, jo? Snažíme se na tom pracovat, cvičíme tam s ním a pracujeme. Takže takhle to tam probíhá.
0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty, to je pořad, který právě posloucháte. Mými hosty jsou Lukáš Fischer, spisovatel, a Monika Raveane. Moniko, já se omlouvám, že jsem takovej tulpas, že vám to jméno vždycky tady trošičku proměním z útulku Lesan. No a jsou tady dotazy, jo, ale my musíme, protože Lukáš vlastně tady daroval jednomu z vás, já jsem slíbila, že dostane jeden z vás tu krásnou knížku, takže můžeme říct jedno číslo od jedničky do osmi, abychom vybrali výherce, protože máme 8 mailů.
1: Tak 7.
0: 7, no tak to je, tak 7 je Monika. Monika a ptá se, jestli vaše děti taky mají rádi zvířata a budou vlastně pokračovat ve vašich šlépějích.
1: Tak můj syn má taky pejska z útulku, zachráněný ze slovenské osady. No a tady od Moniky dcera, ta má asi 8 psů nalezenců, což je takový ten nejnižší stav, průměrně to ještě víc, takže jako si myslím, že tady
0: takže
1: v tomhle
0: bohatě,
1: případě
0: bohatě.
1: Jablko nepadlo daleko od stromu.
2: Tady ne, no.
0: Další dotaz je na Lukáše, jestli teď bude psát nějakou knížku.
1: No tak, jednak teda teď jsem dokončil nějakou, takový projekt, protože já vlastně píšu i v scénáře, tady jsme dělali Gampa, že, příběh pejska.
0: Všechny písničky z toho filmu, no, na kterém pak, se Lukáš jako scenarista podílel, tady dneska zazněly.
1: Pak jsem dělal Cirkus Maximum, kde ovšem teda zvířata moc nebyla, protože s tím cirkusem se to nějak jako už dneska moc nenosí. No a teď je to taky takový jeden jako větší projekt, ke kterému jsem udělal knížku. No a teď zrovna tady Monika říkala, že má tolik příběhů z toho útulku o těch pejskách, že by byl dobrý, kdyby mi to jako nadiktovala a já bych si z toho jako vybral nějaký příběh a udělal z toho knížku. Je fakt, že člověk nikdy nevymyslí to, co udělá život. Život píše romány, takže možná by to bylo dobrý vidět, jaký jsou vlastně lidi takový, kteří třeba ty psi opustí a potom zase na druhou stranu vidět, jaký jsou lidi, kteří ty opuštění psi zase zachrání.
0: No, samozřejmě jsme se na tohleto ptali, takže dostali jsme jenom dvě odpovědi. Lukáš píše, psa z útulku bych si vzal, protože bych udělal dobrý skutek. No a Jana píše, že psa z útulku by si vzala, protože když už by chtěla pejska, tak by chtěla taky někoho zachránit. Já si myslím, že to je takové dvě nejzásadnější odpovědi na tu otázku. Ale vy, Moniko, máte zkušenosti s dětmi, protože vlastně ten váš útulek spolupracuje i se školami. Jak to tam probíhá?
2: Probíhá to tak, že spousta škol za prvý pro nás dělají krásný jako vánoční sbírky, že děti třeba prostě přinesou do školy různé dobrutky pro psy a my si pak proto jedeme třeba s nějakým útulkovým pejskem a děláme tam prostě potom různé přednášky o tom útulku, děti se ptají, zajímá je to, a nebo se dělá i to, že děti k nám do útulku jezdí, jo? Že třeba přijede školní autobus a pobydou tam u nás několik hodin, my jim všechno ukážeme, o všem si vyprávíme. A je to prostě skvělý, protože si myslím, že z těchto dětí potom vyrostou naši potenciální venčitele a nebo adoptivní rodiče pejsku.
0: Mm-hmm. Takže u vás se mohou s těmi pejsky děti setkat?
2: Ano.
0: Takže se nebojíte toho, že se potkají prostě s pejskama, vezmou je třeba na procházku?
2: Samozřejmě, že máme pejsky vybrané, které s dětmi vycházejí, to většinou zkouším na svých vnoučcích, že si je tam vemu. A potom teda vím, že ten pejsek je k dětem kontaktní a v pohodě, tak ty potom používáme na to, když přijedou děti ze škola, tak na mazlení.
0: Já myslím, že vzhledem k tomu, že je 1. září, tak bychom měli i poděkovat paním učitelkám, které mají zájem a které určitě tam ty děti přivedou za vámi, že děti nepřijdou sami. No, já musím říct, že to bylo krásné popovídání. Já věřím, že to zase pomůže pejskům útulkáčkům, že teď, když se lidi vrátili z dovolené, tak třeba začnou přemýšlet o tom, že by si pořídili pejska, tak zvažte, jestli by to nemohl být náhodou útulkáček a klidně mi pak napište. A já bych poděkovala mým dnešním hostům, spisovatelovi, já to teď musím říct všechno, spisovatelovi, muzikantovi, scénáristovi, hercovi a tak dále, Lukáši Fischerovi. Dneska jsme tady byli kvůli psům, ale Lukáš je takový renesanční člověk a Monika Raveane, která vlastně založila a vede útulek Lesan Kralupy. Ahoj. Těšíme se 5. září na Dni psa a já vám přeju, ať se všechno vydaří a ať se vašim pejskům krásně daří. Děkujeme za návštěvu tady v Rádiu Junior.

Holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. V sobotní Lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, máme 1. září, je úterý, přesně 17 hodin. Od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová. Tak co nás dneska čeká? Mám pro vás spoustu školních zajímavostí a ne takových, že třeba někde mají lavice a někde sedí na koberci. Ne. Mám tady pro vás třeba zajímavost o tom, proč jsou prázdniny právě v létě. I když už skončily, tak se zase můžeme těšit rovnou na nějaké další. Ale taky se dozvíte, jak to mají v jiných zemích. Budou zprávy, bude novinka hitparády Rádia Junior, bude vzkazovna. No a od 19 hodin se můžete těšit na mého vesmírného hosta Václava Pavlíka, ale to nebudu předbíhat. Teďka jdeme na ty zprávy, tak poslouchejte.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Vědci čím dál častěji využívají umělou inteligenci, aby pomáhala chránit přírodu. Dokáže třeba rozpoznávat hlasy ptáků nebo na fotkách z lesa najít ohrožená zvířata. Díky tomu mohou odborníci rychleji zjišťovat, kde zvířata žijí a jak jim nejlépe pomoci. Moderní technologie tak pomáhají lidem pečovat o naši planetu. Vědci zjistili, že včely dokážou poznat některé květiny podle slabého elektrického pole. Díky tomu rychleji najdou květy plné nektaru a nestrácejí čas. Je to důležité pro přírodu, protože bez včel by se mnoho rostlin nemohlo rozmnožovat. Něco o počasí, dnes je polojasno až oblačno a odpolední teploty vystoupají většinou na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jihovýchodě je trošku teplej. Zítra nás čeká podobné počasí jako dnes, bude polojasno, místy přibude oblačnosti, ale zůstane příjemné teplo s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů.

Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Máme 5 minut po 17. hodince, slaví svátek Linda a Samuel. A pokud jste se třeba narodili 1. září, tak vám přeju, kromě toho, že přeju všem těm svátečňákům, taky krásné narozeniny. Ale vlastně, kamarádi, já všem, kdo nás právě teďka poslouchají a i těm, kdo nás neposlouchají, protože nemají čas, přeju nádherné 1. září, protože dneska nám začala škola. Doufám, že jste se těšili. Kdybyste se chtěli zapojit do našeho vysílání, tak klidně zavolejte, jak jste se těšili do školy, jestli jste se těšili, anebo jestli jste otrávení, že zase škola volá. Ale já doufám, že ne, že to je super. No a můžete nám zavolat, číslo je 800 199 199, to si potom v 17:30 můžete přát i nějakou písničku ve vzkazovně, ale můžete i psát, adresa je radiojunior@rozhlas.cz. No a já pro vás mám takové zajímavosti o školním roce. Tak představte si, že zatímco u nás školní rok začíná obvykle v pondělí, na začátku září, anebo třeba v úterý, ale 1. září, zkrátka a dobře, když už léto tak trošku odchází, tak například v Japonsku začíná školní rok v dubnu, když rozkvétají sakury. Děti tam vítají nový školní rok mezi nádhernými, voňavými, růžovými, kvetoucími stromy a ne po letních prázdninách jako u nás. Tak vidíte, příroda jim tam udělá takovouhle nádheru, takže ten začátek školního roku je opravdu přenádherný. Ale třeba, když zůstaneme v Asii, tak v Jižní Koreji začíná školní rok taky v březnu. Mnoho žáků po vyučování ale ještě navštěvuje odpolední studijní centra, kde se připravují na další den. Možná, že je to něco jako třeba taková družina. Chodíte do družiny? Já jsem nikdy do družiny nechodila a bylo mi to ohromně líto. Přátelé, když se vydáme ještě hodně, hodně daleko, tak například na Novém Zélandu začíná školní rok na přelomu ledna a února. A je to proto, že tam mají roční období obráceně než v Evropě a tehdy jim právě končí letní prázdniny. Vidíte to? Kamkoliv se po světě podíváte, je to tam trošičku jinačí. Další zajímavosti, nejenom o škole, vám řeknu už za chviličku.

Přátelé, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a já tady mám další zajímavostky o školním roce nebo o začátku školního roku. Představte si, že do prvních tříd základních škol v České republice dneska, 1. září 2026, podle odhadu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nastoupilo více než 108 tisíc dětí, tak pokud jste byli mezi nimi právě vy, tak vězte, že jste součástí krásné, úžasné skupiny prvňáčků. No a pokud třeba šli vaši sourozenci nebo kamarádi, tak jste u toho. No a když si povídáme o škole, tak ve Finsku mají děti během vyučování po každých zhruba 45 minutách výuky asi 15 minut přestávku. My tady taky máme přestávku po 3/4 hodině, ale tam mají celých 15 minut po každé tři čtvrtě hodině. Je, to by bylo super, kdyby byla kratičká hodina čtvrt hodinky, že jo? Ale po každé 3/4 hodině mají čtvrthodinovou přestávku. Učitelé totiž věří, že pohyb venku pomáhá mozku lépe se soustředit. Já bych se pod to podepsala, protože když člověk dlouho sedí, tak je celý vykoukaný a hlava se mu vaří. Podle mě je nejlepší se mezi hodinami úplně suprově proběhnout, proskákat, udělat si 10 dřepů, 10 kliků, zasmát se, pokecat a nebo třeba aspoň chodit. V Německu dostávají prvňáčkové při nástupu do školy velký papírový kornout, kterému se říká Schultüte. To vlastně znamená školní kornout. Je plný sladkostí, pastelek nebo drobných dárků, aby byl první školní den co nejpříjemnější a nejslavnostnější. No a o kousíček dál, ještě vedle Německa, v Nizozemsku, mohou děti nastoupit do školy hned, jakmile oslaví 4. narozeniny a nemusí čekat na začátek nového školního roku jako u nás. Prostě můžou nastoupit kdykoliv. No, když se člověku škola líbí, tak to mně přijde jako docela dobré, že můžete do školy úplně kdykoliv. Šli byste taky do školy úplně kdykoliv? Zavolejte nebo napište.

ve vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zase vysvětne a

0: Něco je ve vzduchu, co nás spojuje. Já doufám, že mě a vás spojuje Radio Junior a že vás to tady dneska baví. Další zajímavosti o školním roce v různých zemích se dozvíte za chviličku, ale teďka je tady...
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
0: Kamarádi, zatímco v létě jsme byli všichni různě na prázdninách, byli jsme na dovolených, tak i hitparáda Rádia Junior měla tak trošku dovolenou. Sice Klárka se pravidelně ozývala s různými severskými písničkami, protože Expedice Sever zahrnovala i informace o tom, jaké písničky se hrají na severu, ale teď už je tady novinka hitparády Rádia Junior. Je to písnička Já si tě brát nebudu a zpívá ji Besna a Ben Kristoval. Tak já bych poprosila Klárku, ať nám o tom řekne víc.
2: Může být folklor trendy? Podle kapely Vesna rozhodně ano. A my se o tom přesvědčíme ve středu 9. září, kdy za námi členky skupiny Vesna dorazí v 7 večer na rozhovor. Vesna ve své hudbě propojuje české a slovanské tradice s moderním popem a elektronikou. Do širšího povědomí se tato čistě ženská skupina dostala v roce 2023 díky Eurovizi, kde z písní My Sister's Crown vybojovala pro Česko skvělé 10. místo. Ve vzkazovně Rádia Junior si od nich často přejete písničku Moravo. Jak vzniká hudba, která zní moderně a přitom čerpá z tradic? A jaké to bylo vystupovat na Eurovizi? Tak na to se holek budu ptát já. A na co se jich 9. září zeptáte vy? Už teď nad tím přemýšlejte. A užijte si jejich novinku Já si tě brát nebudu, kterou Vesna naspívala společně s Benem Kristovalem.

0: jednou. Tak, šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

přátelé, posloucháte odpolední klub Rádia Junior, blíží se nám 17:30 a tak bych vám ráda připomněla, že můžete volat na číslo 800 199 199, anebo třeba napsat na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou písničku byste si už za chviličku přáli slyšet, a staňte se našimi hudebními dramaturgy, kteří řídí vysílání, protože když si napíšete o písničku, tak já ji tady pustím a z vás bude hudební dramaturg Rádia Junior, což je podle mě super. No ale ještě než si dáme tu vzkazovnu, tak jsem vám chtěla prozradit jednu věc. Víte, proč jsou prázdniny v létě? Dřív bývaly letní prázdniny hlavně proto, že děti museli pomáhat rodičům pracovat na poli. Žádné běhání, žádné vyspávání do 10, žádné hraní, žádná koupačka. Prostě ráno se za raního kuropění, prostě když začal kokrát kohout, vstalo se a šup na pole a dřina. No, tak dneska už je to naštěstí trošku jinak. Postupně se totiž zemědělství změnilo a děti už na polích běžně nepracovaly, letní prázdniny ale zůstaly. Mimo jiné i proto, že v létě bývalo ve školách velké horko a školy neměly klimatizaci ani dobré větrání. Dnes jsou letní prázdniny hlavně časem na odpočinek po celém školním roce pro děti i pro učitele. V Rádiu Junior máme prázdniny docela nabité a tentokrát to byla třeba expedice Sever a myslím si, že letošní prázdniny jste si opravdu mohli na Rádiu Junior úplně nádherně užít a k tomu jste ještě stihli výlety, hry a prázdninová dobrodružství. Další dobrodružství možná bude třeba to, jaká bude za chviličku písnička.

0: je to tady.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Holky a kluci, jsou 3 minutky po 6:30 na Rádiu Junior, otevíráme vzkazovnu, ale nebojte se, i když tady mám připravené 2 úžasné pohádkové písničky, tak si pořád ještě můžete nějakou svoji písničku pro sebe nebo pro někoho, koho máte rádi, nebo třeba pro kámoše, pro mamku, pro babičku, pro dědu, to je úplně fuk, pro koho chcete přát. To byla dlouhá věta, než jsem to dořekla. Tak a teďka už tady máme adresu vzkazovna@rozhlas.cz, ale můžete pozor i volat, číslo je 800 199 199, a píše nám Kristýnka: ahoj Jani, prosím, pust písničku Když se načančám, máme rádi pohádky a písničky taky, ať se mají všichni krásně. Děkujeme. Tak já děkuju taky. Písničku posílám.

jako první vzkazovnové přání, pokud byste chtěli zavolat, číslo je 800 199 199 a adresa je vzkazovna@rozhlas.cz. A teď nám píše Simonka: milé rádio, prosím, zahrajte nám písničku Saxána z toho filmu, protože mám ráda čarodějnice, čarodějky a čaroděje a taky Harryho Pottera, ale Saxánu nejvíc. Tak Simonko, písnička je připravená.

Tak tohle byla kouzelná písnička a já už tady mám další vzkazovnové přání. Píše nám Julinka. Ahoj Jani, zahraj prosím pro moji maminku písničku od Imagine Dragons Believer. Takže já to tady takhle najdu a jdeme hrát, ať nezdržujem.

0: Believer, Imagine Dragons, a já si myslím, že v tuto chvilku může naše vzkazovna skončit.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: A už za půl hodinky vzkazovna bude opět otevřená, takže už teďka můžete psát. Adresa je vzkazovna@rozhlas.cz a pokud si budete zase přát nějaké ty pohádkové písničky, já budu nejšťastnější moderátorka Rádia Junior na světě. Jo, ale teďka mám pro vás takový úkol, holky a kluci. Napište mi do mailu nebo klidně zavolejte. Co byl váš nejlepší prázdninový zážitek? A dva z vás získají vstupenky na představení, které bude na Vyšehrádkách tuto neděli 6. září. A buď můžete získat od 1:30 vstupenky na Perníkovou chalupku, anebo od 13 hodin je to pohádka Pradleny. Takže možná, že to můžete být právě vy. Získejte rodinnou vstupenku až pro 4 osoby na jedno představení na tuto neděli. Takže pište, co jste zažili o prázdninách, co byl váš nejlepší zážitek prázdninový a klidně můžete napsat jenom jedno slovo, dvě slova, tři slova. Napište jenom třeba pouť nebo les nebo zlomená noha. Je, no, i to může být zážitek. Tak kamarádi, pište, dva z vás získají rodinnou vstupenku na Vyšehrádky tuto neděli 6. září od 13. potažmo od 13.30, buď na pohádku Pradleny, anebo na Perníkovou chaloupku.

Holky, kluci, kamarádi, máme za 12 minut 6. Takže už teďka klidně můžete psát na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jakou písničku budete chtít za 25 minut slyšet ve vzkazovně. Můžete potom i zavolat, číslo je 800 199 199. A pro dva z vás, kteří mi napíšete, co jste zajímavého zažili o prázdninách, nebo mi to můžete i zavolat, mám rodinnou vstupenku na Vyšehrádky, které lákají na divadlo, tvoření i zážitky pro děti a jejich dospělé, protože už od tohoto čtvrtka 3. září až do neděle 6. září ožije Pražský Vyšehrad multižánrovým festivalem Vyšehrádky, který nabízí loutkové a pohybové divadlo, koncerty, filmové projekce, tvůrčí dílny i venkovní hernu. Program je určen už pro mrňata od 10 měsíců, ale i pro malé školáky, školkáčky, větší školáky a taky pro rodiče. Vstup do areálu i venkovní herna jsou zdarma a platí se vlastně jenom vstupenky na divadélka. Ovšem dva z vás můžou získat rodinnou vstupenku na tuto neděli 6. září. Jeden získá na Perníkovou chaloupku ve 13.30 a druhý z vás na pohádku Pradleny, které začínají už ve 13 hodin. Tak a jenom mi napište nebo zavolejte, co zajímavého jste prožili o prázdninách.

0: Holky, kluci, kamarádi, a já mám na telefonu Žanetku. Ahoj, Žanetko.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak jak se máš první školní den? Bavilo ti to tam dneska?
1: Jo, docela jo.
0: A prosím tě, řekni mě, co jsi zažila nejúžasnějšího o prázdninách?
1: Nejúžasnějšího? To asi bylo, když jsme jeli k moři do Chorvatska a pak jsme třeba šli na kameňák. To bylo takový skály u moře, kde se jakoby dalo koupat, ale šla jsem jakoby třeba celou hodinu a mě tam trochu bylo blbě, ale bylo to fajn.
0: No někdy, i když je člověku trošku blbě, že jo, tak vlastně pak ten zážitek je docela pozitivní, viď?
1: Jo.
0: Takže úplně nejlepší byla prostě koupačka v moři a výlet do Chorvatska.
1: Jo.
0: Tak to je bezva. No a na co se nejvíc těšíš teďka ve školním roce? Už jsi potkala kámošky?
1: Jo, potkala.
0: Takže všechno v pořádku.
1: Mhm.
0: Tak to je bezva. A v jaké jsi třídě?
1: Ve čtvrté.
0: No, tak to je docela prýma, že jo?
1: Jo.
0: Tak jo. Janetko, já tě nebudu trápit dalšími zážitky, protože věřím, že prázdniny byly nabité. Ale nezavěšuj telefon, prosím, protože já si musím napsat tvoji mailovou adresu. Vyrazíte s rodinkou na Vyšehraní?
1: Asi jo.
0: Tak super. A chtěla by si perníkovou chaloupku anebo Pradleny?
1: Asi Pradleny.
0: Dobře. Tak lístky na Pradleny už jsme právě věnovali. Tak prosím, nezavěšuj, ať si to můžu všechno napsat. A děkuju za zavolání a do vysílání. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Pasito a pasito.
1: Recapitulace.
2: S první novinkou přichází skupina Vesna a Ben Kristoval.

0: a ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Krásný podvečer, holky a kluci, začíná další hodinka klubu Rádia Junior. Od mikrofonu vás zdraví moderátorka Jana Richterová a ze studia Českého rozhlasu k vám proudí spousta úžasných písniček a v této hodince tomu nebude jinak. Budou taky zprávy, bude zvídavec, bude vzkazovna a samozřejmě taky četba na pokračování. Pátá část seriálu Vraťte mi zemi. A od 19. hodiny si potom budeme povídat s Václavem Pavlíkem, který nám vysvětlí, co to je světlo. Jak to, že když se díváme na vesmír nebo na nebe, tak se vlastně díváme do minulosti. Co to jsou fotony? Kam letí? Kde se zastaví? Čím proniknou a čím neproniknou? A co to vlastně vidíme, když nic nevidíme? To jsou otázky, co? Pokud byste měli i vy nějakou zapeklitou otázku, tak nám ji můžete napsat. Adresa je radiojunior@rozhlas.cz. Ale budu šťastná, když potom, až přijde Vašek, i třeba zavoláte, protože Vašek je astrofyzik a rozumí vesmíru. A myslím si, že na cokoliv se zeptáte, tak vám odpoví. No ale teď už tady máme pár zajímavostí.
1: Minutové zprávy.
2: Vědci čím dál častěji využívají k ochraně přírody umělou inteligenci. Ta totiž dokáže třeba rozpoznávat hlasy ptáků nebo na fotkách z lesa najít ohrožená zvířata. Díky tomu mohou odborníci rychleji zjišťovat, kde zvířata žijí a jak jim nejlépe pomoci. Moderní technologie tak pomáhají lidem pečovat o naši planetu. Vědci zjistili, že včely dokážou poznat některé květiny podle slabého elektrického pole. Díky tomu rychleji najdou květy plné nektaru a nestrácejí čas marným hledáním. Včely jsou velmi důležité pro přírodu, protože bez nich by se mnoho rostlin nemohlo rozmnožovat. Včely společně s dalšími druhy hmyzu patří k významným opylovačům, bez kterých by příroda nemohla vůbec fungovat. A něco o počasí, dnes je polojasno až oblačno, odpolední teploty stoupají většinou na 20 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě je malinko tepleji. Zítra nás čeká podobné počasí jako dnes, bude polojasno, místy přibude oblačnosti, ale zůstane příjemné teplo s nejvyššími teplotami kolem 24.

0: Chlapci, máme 1. září, dneska začala škola, 108 tisíc prvňáčků dneska nastoupilo do škol. No a jak to vypadalo? Jak to třeba vypadá u škol? Jsou tam třeba policisté? Jsou tam nově namalované přechody? Tak víte co, my si to teďka poslechneme v reportáži, která dorazila přímo z Plzně.
1: Aby děti bezpečně přecházely vozovky a do školy došly v pořádku, na to na řadě míst dnes dohlížejí a také v dalších dnech dohlédnou policisté a strážníci. Jak jsou také v Plzni a teď jim na jednom stanovišti s bezpečností školáků pomáhá i náš reportér Lukáš Milota, který moc dobře ví, že zebra se za tebe nerozhlédne. Dobré ráno.
2: Je to tak? Dobré ráno, já jsem tady u 2. základní školy ve Švarcově ulici a tady je přechod pro chodce, no a můžu říct, že to je asi jeden z nejstřeženějších přechodů v Plzni dneska, protože je tady dopravní policie, je tady asistentka městské policie a zdá se, nebo mám informace, že by ještě měli dorazit další členové tohoto bezpečnostního týmu, takže tady na tom přechodu mimo jiné budou právě policisté se strážníky dohlížet na to, aby děti opravdu správně přecházely cestu.
1: Faktem je, že děti po prázdninách mohou být rozívené, jak policisté upozorňují děti na správné přecházení vozovky. Nebo už tam jsou nějaké děti?
2: Je to tak, že je, jak si říkal, 7.21 přibližně, nebo krátce tedy po 7. hodině a ta škola tady začne zřejmě v 8, to jsem nezjišťoval, ale je vidět, že děti se pomalinku scházejí, přicházejí jednotlivci, takže dětí zatím tady moc není, ale ty, co přicházejí, tak je vidět, že jsou možná trochu myšlenkami ještě na prázdninách a je třeba myslet na to a možná i tento náš dnešní ranní vstup teď právě může posloužit k tomu, aby děti, které třeba teď ještě snídají, si uvědomili, že už opravdu nejsou na louce ani u koupaliště, ale že se vydávají do toho běžného městského provozu a že je potřeba tedy bezpečně přecházet přes cestu a na to právě tady upozorní policisté.
1: Na kterém dalším místě dneska ráno můžou školáci potkat se s policisty, krom Švarcovy školy, kde právě ty stojíš?
2: Ještě než ti to řeknu, tak jsem chtěl zmínit jednu věc, kterou jsem tady si ověřil u policistů. Pravidlo je takové samozřejmě, že pokud je tedy přechod pro chodce, tak přecházet přes přechod. A když přecházíme přes přechod, tak máme takovéto pravidlo 3 rozhlédnutí. Nejprve se podíváme doleva, odkud by mohlo přijíždět auto, pak pro jistotu doprava, no a pak ještě jednou doleva, kdyby náhodou tam nějaké auto rychle přijelo. Takže pravidlo 3 rozhlédnutí je určitě důležité a pokud můžu teď školáky na to upozornit, tak jsem rád, že jsem to mohl udělat. No a také jsem se dozvěděl, že takovým velkým nešvarem je koukání se do mobilního telefonu, což může být velmi nebezpečné, zvláště protože kolem někde se právě může vyskytnout nějaké auto. Takže to jsou taková moje drobná varování, drobný příspěvek k 1. září a teď k té tvojí otázce policisté nebo respektive strážníci, tak jsou dneska také třeba u 21. základní školy tady v Plzni ve Slovanské aleji a jsou tam dokonce i s maskotem, tuším, že se jmenuje Orel Eda, takže je to zřejmě maskot, který upozorňuje také na to, jak správně a bezpečně docházet do školy, přecházet přes přechody a jak se správně chovat na silnicích a na přechodech.
1: Předpokládám, že policisté a strážníci nebudou dozorovat přechody u škol jenom dnes, ale i v dalších dnech. Je tomu tak?
2: Je tomu tak, ta akce Zebra se za tebe nerozhlédne samozřejmě trvá v těchto následujících dnech, protože ten školní rok se pomalu rozbíhá, tak aby zkrátka děti byly upozorňovány na ta pravidla ještě v dalších dnech, aby zkrátka si to zažili a potom už ten školní rok běžel jako po drátkách.
1: Na správné přecházení dětí přes přechody pro chodce dohlíží Lukáš Milota. Díky za to a pěkné ráno.
2: Pěkné ráno a hezký školní rok všem dětem.

0: Kluci, je nejvyšší čas pustit si zvídavce. Dneska nás Evča Sinkovičová připraví na podzim a na zimu. Nebudete věřit, ale opravdu, i když nás ještě čekají teplé dny, tak už brzy za pár týdnů bude zima. Já vás nechci strašit, já ji taky nemám ráda, ale schválně, pojďte se trošku ohřát.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady, tak se na to pojďme podívat. Už jste někdy byli v sauně? A víte něco o saunování? Pojďme si o tom trochu popovídat. Saunování má dlouhou historii. Nejspíše se saunovaly už prastaré nomádské kmeny ze střední Asie. Podle archeologických nálezů byla parní lázeň, nebo takzvaná potní chýše, běžnou součástí jejich stanů. Pokud se zaměříme na saunování v Evropě, zde samozřejmě sahá historie do Finska. První dochované písemné prameny zmiňující saunu jsou z přelomu 11. a 12. století. Sauna ale vypadala jinak, než si ji představíte dnes. Šlo o takzvanou kouřovou saunu. Kouř se valil z kamen do uzavřené místnosti. Když se vše dostatečně prohřálo, uklidily se saze a lidé se mohli saunovat. Zahřátí kamenů ale někdy trvalo i 8 hodin. Příprava sauny byla náročná. Brzy se začaly saunovat nejen lidé ve městech, ale i na venkově. Pro Finy se tak brzy stala sauna součástí každodenního života. Zbytku Evropy trvalo déle najít si v saunování oblibu, ale nakonec se vše změnilo a sauny se rozšířily i do dalších zemí. Slovo sauna pochází z finštiny. Označovala se tak lázeň nebo malé stavení používané po vytopení jako ohřívárna k saunování. Nikdy tím ale nebylo myšleno jen místo pro očistu a odpočinek. Vždy šlo i o místo pro společenský život a setkávání, náboženské obřady a různé léčebné procedury. To, že je saunování pro člověka zdravé a přináší řadu přínosů pro naše tělo, nakonec potvrdila i věda. Vlivem pravidelného saunování se zlepšuje rozpínavost kůže, snižuje se svalové napětí, stimuluje se krevní oběh, saunování také prospívá činnosti srdce, uvolňují se dýchací cesty a člověku se postupem času zlepšuje imunita. Zároveň jde o skvělý způsob, jak si odpočinout, zbavit se stresu a jak pomoci organismu s detoxikací a termoregulací. I sauny se postupem času měnily. Místo rozpálených kamenů se začala používat kovová kamna na dřevo, pak se vývoj přesunul až k elektrickým kamnům. Momentálně se sauna vyhřeje během hodiny až 90 minut. Navíc dnes existuje hned několik typů saun. Liší se způsobem vytápění, teplotou i vlhkostí vzduchu. Máme klasické finské sauny, biosauny, parní sauny, tropické sauny nebo třeba infrasauny. A to jsou jen některé příklady. Každý si vybere tu, která mu nejvíc vyhovuje. A samozřejmě se trochu liší i jejich účinek a zážitek z nich. Navíc se v saunách provádí i nejrůznější saunové rituály, které pobyt v sauně ještě ozvláštní. Na saunování si vyhraďte dostatek času. Poté odpočívejte, nechoďte tam hladoví ani čerstvě najezení a dodržujte pitný režim. Před vstupem je třeba se důkladně umýt a osušit. A jak být v sauně dlouho? Asi tak 8 až 15 minut, anebo zkrátka tak, jak je vám to příjemné. Pak se musíte ochladit, buď pomocí ochlazovacího bazénku, sprchy nebo vědra s ledovou vodou. Bez ochlazování to nejde, o tom je saunování. Využívá střídání extrémního tepla a chladu a právě prudké změny teplot posilují imunitu. Určitě ale vynechte saunu, pokud jste nemocní nebo na vás něco leze. Úplně malým dětem a těhotným ženám se sauna taky nedoporučuje. Jinak se ale děti saunovat mohou, jen mají trochu jiná pravidla. V horké sauně jsou kratší dobu, ochlazují se pak spíše vlažnou vodou a určitě je dobré být v sauně v doprovodu někoho dospělého, kdo dohlédne, aby vše proběhlo bezpečně. V závěru je tu pak ještě pár saunovacích perliček. Ve Finsku by každá prestižní firma měla mít saunu. Sauna je taky ve Finsku běžným vybavením domů i bytů. Dokonce i jedna z nejoblíbenějších finských talk show se odehrávala v sauně. Hosté tam byli zabaleni jen do ručníku. A víte, kolik lidí se vejde do pravděpodobně největší sauny na světě? 60. A je samozřejmě zase ve Finsku. A asi už vás ani nepřekvapí, že ve Finsku věří na saunového elfa. Umí kouzlit a jmenuje se Sonatontu. Finové mají přes 3 miliony saun na 5,5 milionu obyvatel. Saunami zkrátka žijí. Nadchlo vás saunování? A pokud jste se ještě nikdy nesaunovali, zkusíte to? Holky a kluci, pokud chcete o historii saunování a saunovacích zajímavostech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
0: Přátelé, a teď je tady
3: vzkazovna Rádia Junior.
0: A já už tady čtu v naší poště. Dobrý den, poprosila bych písničku A Year Without Rain od Selena Gomez a The Scene. Písnička bude pro všechny posluchače Rádia Junior a pro tebe, pro mě. A ještě pro moji úžasnou maminku a mého úžasného tatínka. S pozdravem, Madlenka Vacková. Madlenko, děkuju i za to, že máš takhle úžasnou maminku a úžasného tatínka, že jim takhle necháš zahrát. To je prostě super, takže taky pro tebe už hrajem.

0: dalšího volajícího na telefonu, ale ještě předtím musím přečíst úžasný vzkaz. Ahoj, tady Maty. Já bych chtěl vyřídit, že můj nejoblíbenější moderátor na Rádiu Junior je Jirka Kohout. Tak milý Maty, já tohleto Jirkovi přepošlu, protože toho strašně moc potěší. A já se přiznám, že ještě víc by mě teda potěšilo, kdybych to byla já, Maty. Ne, já si dělám blázny, ale já to Jirkovi pošlu a těší mě to i za něj, protože Jirka je můj kamarád a když vám někdo pochválí kamaráda, tak je to vždycky úplně super. Tak a teďka už můžeme mrknout. Jo, a ještě se tady dívám, máme tady zážitek a píše nám je Eda Ernst, koupání a výlety na kolech na Jižní Moravě. A protože Eda byl vybraný, tak získává vstupenky na Perníkovou chaloupku na Vyšehrádky tuto neděli ve 13.30. Tak a na telefonu máme Filomenu. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Filomena.
0: Ahoj, Filomeno. Tak jaké byly tvoje prázdniny?
1: Byly
0: dobrý?
1: Ano.
0: Tak, a byla jsi někde na výletě?
1: Ano.
0: A kde? Pamatuješ si to?
1: V Olomouci.
0: Jo, v Olomouci. A ty jsi mi to hlásila, že tam pojedeš. A bylo to tam super?
1: Jo.
0: Tak to je skvělá věc. No a abychom to stihli, tak já tady mám připravenou písničku, tvoji oblíbenou. A bude to...
1: V laboratoři.
0: Pořád je to tvoje oblíbená písnička?
1: Jo.
0: Dobře, dobře. A když tak klidně potom nějakou další oblíbenou můžeš napsat do mailíku, ale děkuju za zavolání a měj se nádherně. Ahoj.
1: A bude soutěž?
0: Teďka je soutěž, ale vím, že by si nemohla jet na Vyšehrádky. Ale... Bude zase v klubu Rádia Junior večer s hostem. Budeme si povídat o vesmíru, Filomeno. Jo? Tak se měj hezky, ahoj.

0: večeří.
1: Skazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Are ready to baby?

0: malá. Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Tak přátelé, protože je 6:30, máme tady čtení na pokračování, je tady 5. poslední část seriálu s názvem Vraťte mi zemi. A tenhle poslední díl se jmenuje Před soudem. Příběhy napsal Petr Erbes a v režii Petra Vodičky účinkují Lukáš Příkazký a Lubor Šplíchal.
2: Kapitáne, kam nás ten škvark vede?
3: To nevím, ale až řeknu teď, tak začnete dělat, že omdlíváte. A já uteču, dobře?
2: Cože? A co budu dělat já? Vy mě tu necháte na mezihvězdném křižníku plném škvarků, aby mě odsoudili za krádež planety Země a za zničení navigace jejich lodi.
3: Nebojte, dostanu se do hangáru, získám zpátky náš hvězdolet, vyletím z lodi ven a po cestě vás vyzvednu. Má to jen jeden malý háček.
2: Jaký? A kde mě vyzvednete? Vždyť já vůbec netuším, v jaké části lodi se nacházíme.
3: No, to je právě ten háček. Ale nebojte, tady si dejte na svetr tuhle mikrovysílačku. Nenápadně. A budeme spolu stále ve spojení. Vy mi budete popisovat, kde jste a jak to tam vypadá. A já to snad poznám. A vyzvednu vás tam.
2: Tak dobře.
3: Jen se musíte dostat na povrch lodi.
2: Aha.
3: Takže 3, 2, 1, teď.
2: Pane škvarku, mně se udělalo nějak nevolno. Můžete mi prosím změřit tep? Jsou oba pryč. Tak já vysílám, kapitáne. Ale jak poznám, že vás nechytil a teď kolem vás nekrouží ostrými bodlinami a ještěrčím ocasem? No, radši budu doufat, že už se blížíte k hangáru. Nacházím se na konci potemnělé chodby, kde jste mě opustil. Přede mnou stojí masivní dveře s párem zašlých skel. Dívám se skrz a za nimi je prázdno. Jen chodba pokračuje dál. Otvírám dveře. Podél zašlých zdí se táhnou žíly větvících se kabelů a na podlaze se blýskají kaluže smradlavé vody. Snažím se do ní nešlapat, ale už mám mokro v botách. A ze stropu stékají čůrky rezaté vody a kapou mi za krk. Jsem na rozcestí. Rovně, doleva, doprava nebo po žebříku nahoru. Tak kam? Rovně, doleva, doprava. No tak, dítě to jedno. Stejně nevím, kde jsem. Co? Někdo běží. Tak, třeba nahoru. Byl to ten tlustý škvark, který pronásledoval kapitána. No takže kapitán se mu určitě ztratil. A snad už nasedá do hvězdoletu. Takže kudy? Nahoru. Nezastavovat. A pokračovat. Na povrch. Stoupám po příčkách žebříku výš a výš. Co metr je vedle žebříku průhled do prázdných hal, nejspíš nakradené věci pro černou díru. Jak se dostávám k ústí, je šachta uší a uší. Rameny dřu o stěny a těžce se prodírám k poklopu nad mou hlavou. Pomaličku ho odklápím. Aha. Tenhle poklop vede přímo do centra škvarčí lodi. No super. Nic lepšího jsem si ani nemohl přát. Jsem přímo uprostřed mraveniště. Spod poklopu jsem viděl jejich nestříhané nehty na nohou a ještě čí ocasy skroucené pod stolem. Fuj! Nade mnou se určitě nachází jídelna. Vždyť i za zavřeným poklopem slyším, jak srkají, mlaskají a hází zbytky pod stůl. No, tak co teď? Dolů nemůžu, co když tam na mě čekají, takže... Takže teda poklopem do jídelny. No dobře. Na konci stolu jsem si všiml vstupu do větrací šachty. S trochou šikovnosti by se mi mohlo podařit proběhnout pod stolem a dostat se tam, aniž by si mě všimli. Teda pokud nikomu nestoupnu na nohu. Nebo na ocas. A pokud je to opravdu vstup do větrací šachty. No, a stejně nemám na výběr. Takže, nádech a odvahu, Kryšpíne. Doufej, že dneska škvarkům chutná. Tak. Tak teď jsem měl na mále. Kapitáne, nacházím se ve větrací šachtě vedoucí z jídelny a cítím vůni česneku, zelí a pečené řepy. Další důvod, proč se dostat co nejrychleji pryč. Plazím se větrací šachtou a smrádek z kuchyně tady přebíjí pachuť kouře. I zasklý helmy vyrobené z mikrovlnné trouby mě začínají štípat oči. Snad jsem nevlezl do udírny. Ne, udírna to není, protože šachta tady končí a ze tmy vystupují obrysy ohořelého kráteru. Jakoby do lodi něco narazilo. Nebo jakoby tady něco vybouchlo. A pořádně. Ze zdí trčí dráty a plasty pokroucené žárem. Kapitáne! Kapitáne, já už vím, kde jsem! Tady přece byla navigace lodi, než jste ji vyhodil do vzduchu. No, vy jste to teda pěkně vymaloval, to vám povím. Takže teď už víte, kde jsem, no ne? Halo, kapitáne, slyšíte mě? No nic, jdu nahoru. Lezu vzhůru ohořelým kráterem a doufám, že na jeho konci najdu cestu na povrch. Světla kolem mě ubývá, až postupně lezu téměř v úplné tmě, zuhelnatělou štolou. A jsem na konci. Na konci? Tady měla být přece díra. Osahávám stěny a opravdu, tunel má konec. Ne, škvarkové zadělali díru, aby jim vesmír nefoukal do lodi. Udělali na plášti záplatu, takže já se teď nedostanu ven. Kapitáne, já už nevím, jak mám pokračovat. Vždyť je to úplný labyrint. Navíc ani nevím, jestli na mě venku někdo čeká. Jestli vy na mě čekáte. Ha, teď někdo klepe z druhé strany. Kapitáne, kapitáne, to klepete vy? Kapitáne, pokud to jste vy, tak zaklepejte třikrát po sobě. Oh, kapitáne, kapitáne, jak se dostanu ven?
4: Jedno duše, touhle palicí vymlátím díru do zdi.
5: A vyzvednu vás, jak jsem slíbil. Podejte mi ruku a honem do hvězdoletu.

0: Kapitáne, to mi řekněte, jak se vám vlastně podařilo odletět ze škvarčího bitevníku?
1: No, nejdřív jsem předstíral, že jsem sádrový trpaslík a čekal na chvíli, kdy škvarkové budou sypat náklad do černé díry. Potom jsem bleskově proklouzl do hvězdoletu a vyletěl z hangáru ven. Všude kolem lodi se vznášely odpadky a oni si můj hvězdolet spletli s oprýskaným kontejnerem. Jejich kolona letí pryč a oni nás určitě pořád hledají uvnitř. Jen černou díru se jim moc nepodařilo ucpat.
0: To opravdu ne.
1: Krišpíne, při cestě ze škvarčí lodi se mi stalo něco opravdu zvláštního. Když jsem se blížil k černé díře, váš globus začal vystřelovat paprsky modrého světla. Čím jsem byl blíž, tím bylo světlo ostřejší, až jsem ho nakonec musel schovat do truhly, jinak bych kvůli té záři vůbec nemohl řídit.
0: Můj globus?
1: Ano.
0: To je přece nesmysl, vždyť doma nikdy nesvítil. Vlastně, když ho ten škvark sebral u mě v pokoji, taky se rozsvítil. A čím by to mohlo být? Myslíte, že to nějak souvisí s černou dírou?
1: Možná.
0: No ale proč? Kapitáne, myslíte, že by můj globus mohl třeba ucpat černou díru?
1: To nevím. Vím jen, že černá díra sousto po soustu ukusuje vesmír, poliká planety a zapíjí je hvězdným prachem.
0: Takže bych ho tam měl hodit? I přesto, že jsem kvůli němu přiletěl půl galaxie a málem spadl do černé díry?
1: No, to záleží jenom na vás.
0: Pokud existuje nějaká šance, že můj globus černou díru ucpe, tak to chci zkusit.
1: Je v té truhle. A určitě vám nebude chybět?
0: Bude. Ale na tom teď nezáleží. Sbohem, globuse.
2: Tak, a je venku.
0: Kapitáne, vidíte to kulaté světlo, co vychází z toho globusu? Takhle přesně vypadá Země. Vždyť on vyzařuje obraz Země.
1: A není Země modrá?
0: No, normálně je modrá. Možná mění barvy, protože se blíží k černé díře.
1: Krišpíne, jste připoutaný? Váš globus se každou chvíli dotkne černé díry a my vůbec nevíme, co se může stát. Držíte se?
0: Ano, držím.
1: Tak se radši držte ještě trochu víc.
0: Viděl jste to?
1: Zmizel.
0: Globus zmizel, ale černá díra skoro taky. Vidíte ji vůbec, kapitáne? Vždyť je to jen malé černé nic.
1: Váš globus dokázal zmenšit černou díru.
0: Ale já vůbec nechápu, proč? Proč zrovna můj globus? Možná, když to dokázal globus, tak ji dokáže zmenšit úplně cokoliv. Co myslíte, kapitáne?
1: Asi ano.
0: A co když škvarkové nejsou tak zlí, jak se zdají? Co když dokonce dělají správnou věc? Co když celé věky krmí černou díru jen proto, aby neužírala vesmír?
1: No, to by znamenalo, že vesmír pořád existuje jen díky nim.
0: No přesně tak. Nemůžeme jim nějak pomoct?
1: Možná, když každý přichystá za mrazákem něco, co můžou škvarkové do černé díry odvést, nebudou tam muset tahat celé planety.
0: A mají to udělat i lidi na Zemi? Vždyť Zemi už si podruhé nevyberou, ne?
1: Zemi asi podruhé ne. Nejspíš si vyberou planetu z části vesmíru, o které ani nevíme, že existuje. Ale možná na ní někdo bude žít.
0: Možná bude mít jen jednu nohu. A křídla. Možná bude vypadat jako banán.
3: Ale určitě nebude chtít, aby jeho planeta spadla do černé díry.
0: Takže by se měli připojit i lidi na Zemi, že?
3: Ano.
0: Kapitáne, nevím, jak vám mám poděkovat.
3: Ale vždyť to byla maličkost.
0: Ne, vážně. Děkuji moc. A kapitáne, zavezete mě prosím domů? Mě už se strašně stýská.
3: Samozřejmě, malý princi. Vzhůru na cestu.
4: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web Radio Junior.cz.

0: stejně jako pralidé.
1: A to znamená jak jako?
0: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud se proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně. Tudy.
2: Doba kamenná, to je do...

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, začíná další hodinka Klubu Rádia Junior a já už tady vítám svého hosta. My si totiž dneska budeme povídat o světle, ale budeme si povídat i o tmě. Přemýšleli jste někdy nad tím, co to je vůbec tma a proč je tam, kde to vidíte, kde to nevidíte a jak to, že se tam najednou objeví světlo a kam to světlo letí? Zastaví se někde? Prorazí něco? Takže jak je možné, že se díváme na vesmír do minulosti? I o tom dneska bude řeč. Václav Pavlík, astrofyzik, je mým dnešním hostem. Ahoj, Vašku.
2: Ahoj.
1: Tak já jsem už teďka takhle vykopla několik zásadních otázek, ale my si budeme povídat třeba nejenom o paprsku světla, ale budeme si povídat taky o fotonech, protože já jsem si tak říkala, že všichni světlo známe. Všichni víme, co to je světlo, prostě to vidíme. Všichni víme, co to je tma, protože to prostě nevidíme.
2: Přesně tak.
1: Ale jak to vysvětluje věda, tak na to se dneska musíme podívat. A ty si sebou přinesl několik úžasných věcí. Tak zaprvé, tři knížky.
2: Ano, pohádkové knížky, které jsem napsal. O zmizelé hvězdě, o nenasytné černé díře a o tajemství severní oblohy a všechny tak nějak s tím světlem zacházejí, protože to jsou astronomické knížky, astronomické pohádky.
1: A ty jsi sice řekl názvy, ale nenasytná černá díra, to je jasná věc, to je, nebo takhle, úplně jasná není, že jo? Tam taky to světlo mizí.
2: Taky světlo mizí a nejenom. Černé díry dokonce můžou i světlo ohýbat, ale o tom si taky povíme, možná.
1: Tak to si necháme na za chviličku, ale jedna knížka je o černé díře, tajemství severní oblohy, tam se určitě dozvíme, jak vzniká polární záře.
2: Ano, to je o polární záři.
1: A zmizelá hvězda?
2: Zmizelá hvězda.
1: To je zase něco, co nevidíme.
2: To je o hvězdě ze souhvězdí Orionu, která se rozhodla, že už nechce svítit v tom souhvězdí a vydala se prozkoumávat vesmír.
1: To je ta hvězda, o které jsme si tady taky minule povídali, to je to rameno Orionu.
2: Ano.
1: Které možná už vybouchlo. Možná ho uvidíme.
2: Ale my to ještě nevíme, protože se díváme, jak jsi sama řekla, do minulosti.
1: Jak dlouho letí světlo od ramene Orionu sem k nám?
2: Od téhle hvězdy je to asi 600 roků.
1: Takže možná, že zítra se nám rozsvítí obloha a možná taky za 600 let.
2: Ano. A možná třeba za 1000 nebo 100 000.
1: Jo, že to ještě vlastně nemuselo nastat.
2: Nemuselo to nastat a teďko máme dokonce u téhle hvězdy úplně nový objev. Tak rok a půl starý, kdy vlastně astronomové objevili, že ta hvězda má ještě průvodce, který obíhá uvnitř atmosféry. To je úžasné.

0: Takový jako měsíček?
1: A spíš druhá hvězda.
0: To je takové hvězdné dvojče?
1: Mhm.
0: To zní zajímavě. Tak dobře, doufám, že se k tomu dneska dostaneme, protože a když ne, tak zase příště. Ale prosím tě, ty jsi ještě přinesl dvě krabičky.
1: Ano, já jsem přinesl dvě krabičky, které souvisí s tmou. A jedna z nich obsahuje pravou beskydskou tmu a druhá z nich obsahuje, jak je tady napsané, kapku čisté tmy.
0: Tak teďka se zavařily hlavičky všech našich posluchačů.
1: Uh-huh.
0: Počkej. Je tam tma, ale jakmile by se ta krabička otevřela?
1: Tak bychom o tu tmu přišli, protože by se do ní dostalo světlo. Takže tady je takový návod, že se to má otvírat pouze ve tmě. A ta druhá je skleněná a ta by, kdyby se otevřelo, tak by se rozbila, což bychom nechtěli, to je taková vánoční ozdobička.
0: Můžeš to trošičku ukázat?
1: Můžu na kameru, že jo?
0: Na kameru.
1: Tamhle?
0: Ano, ale to je, ono to svítí.
1: Ono to má takový jako kaustiku. Že to je modré, máme modré sklo, takové do černa, takže to vidíme ty paprsky, které procházejí skrz, anebo se odrážejí.
0: Kapka čisté tmy. Mm-hmm. Já si myslím, že to může být nádherná vánoční ozdobička.
1: Určitě.
0: Začalo září a my tady s Vánocemi.
1: Jsme napřed.
0: Jsme napřed. Letíme vesmírem příliš rychle. Tak Vašku, prosím tě, úplně na začátek, co to je?
1: Aha.
0: Co budeme probírat dřív, světlo nebo tmu?
1: Já myslím, že se to musí probírat dohromady.
0: Dohromady. Hmm. Tak co to je světlo a co to je tma?
1: Co to je světlo a co to je tma? Jsou hodně složité otázky. Světlo známe každý. To je vlastně stav, kdy se nám třeba dostane nějaký foton nebo paprsek světla, se nám dostane do oka a my najednou vidíme. Tak to je světlo. Máme různé světelné zdroje, které můžou vyzařovat, buď to vlastním přičiněním, nebo odrážet světlo jiných zdrojů. A tma je absence tohohle všeho.
0: Mm-hmm. Jakože to není.
1: Že to není. Přesně, jak by řekl můj synovec, teď mu jsou 2 roky, není.
0: Není. Jestli si to dobře představuju, tak já teďka tebe vidím. A vidím tě díky tomu, že z lampy vyzařuje světlo.
1: Ano, a to se ode mě odráží a dopadá ti do oka. A tam ho tvoje oko ho registruje a posílá do mozku signál, tady něco je, tady tahle ta tyčinka nebo čípek v oku na sítnici, pokud to říkám správně, nejsem biolog, doufám, že to říkám správně, tak zachytila signál a ty ho zpracují tímhletím způsobem.
0: Takže já vlastně nevidím úplně tebe, ale já vidím to světlo, které se od tebe odrazilo.
1: Ano. Protože já sám o sobě nevyzařuju ve viditelném světle. Mm-hmm. Já, kdybychom se na mě podívali čistě fyzikálně, tak já bych vyzařoval nějakým infračerveným světlem nejvíc. Protože mám teplotu zhruba 36 stupňů a takové předměty vyzařují v infračerveném světle.
0: A já bych vsadila boty, že teďka se mnozí naši posluchači a nejenom děti, ale i dospěláci trošku zahřáli, protože se jim zavařila hlava.
1: A vyzařují trošku.
0: A vyzařují ještě víc světla. Ano. Čili, když jsme mluvili o tom, že se díváme do vesmíru jako do minulosti, tak já se podívám na nebe a od někud, když se podívám třeba na nějakou hvězdu, nebo na nějakou planetu,
1: ano.
0: Vezmu třeba Jupiter.
1: Výborně.
0: Dobře. Takže někde je nějaká hvězda, světlo.
1: Ano.
0: Paprsek světla letí k Jupiteru.
1: Ano.
0: Paprsek se odrazí a ten, co jde směrem ke mně,
1: ano.
0: Padne do mého oka.
1: Ano.
0: A díky tomu já vidím Jupiter.
1: Ano. A já bych to jenom trošku upřesnil. Hvězdy, co vidíme na obloze, jsou tak strašně daleko, že jejich světlo na osvětlení Jupiteru nemá vůbec žádný vliv. Takže jediná hvězda, která osvětluje Jupiter, že to dokážeme vidět, je naše Slunce. Mm-hmm. Od Slunce vyletí paprsek, ono vyletí do všech směrů. Do všech směrů od Slunce vyletí paprsky. Část těch paprsků se odrazí od Jupiteru a dopadne mi do oka. A tenhle ten proces toho paprsku od Slunce k Jupiteru, tam to letí 45 minut přibližně a dalších, teď záleží na tom, jestli Země je blíž nebo dál, než Slunce, jak obíhá, tak ty paprsky zase desítky minut letí ke mně a já to vidím.
0: Takže já vidím Jupiter tak, jak vypadal před přibližně 45 minutami.
1: Zhruba. Mhm.
0: Takže i Slunce vidím, ty paprsky, které přiletěly od Slunce.
1: Ano.
0: A jak dlouho sem letí?
1: Asi 8,5 minuty.
0: Mhm. Takže já vidím Slunce, jak vypadalo před 8,5 minutami.
1: Ano.
0: A kdyby sem žádné fotony nedoletěly, tak by byla tma.
1: Ale to znamená, že slunce by tam už 8,5 minuty nebylo.
0: Hustý. Takže takhle se to má se světlem. Čili světlo a tma je vlastně půlka téže věci. Půl a půl.
1: Ano, dvě strany jedné mince.
0: Takhle, děkuji.
1: Já přesně vím, kam jsi mířila.
0: Dvě strany jedné mince. A víte co, holky a kluci, jestli jste teďka dobře poslouchali, napište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jak dlouho sem letí světlo od slunce. A kolik tady máme tedy odměn?
1: Máme tady pro dva diváky odměny.
0: Tak, jestli se na nás díváte na webové kameře a padá vám světlo monitoru na sítnici, jako to světlo, tak nás vidíte, tak jste diváci, a jestli nás jenom posloucháte, tak jste posluchači, ale to vám zase...
1: To je zase zvuk.
0: To je zase zvuk.
1: Ale taky vlnění.
0: Taky vlnění. Počkej, a světlo je teda vlnění?
1: Světlo je vlnění, ale občas se chová jako částice. Mm-hmm. A to je vlastně ten největší rozpor, který vybudoval moderní fyziku, jak ji známe, kvantovou fyziku. Na počátku 20. století si vědci mysleli, Lord Kelvin, velmi, velmi jako přiznámé přednášce, řekl, že už chybí jenom dva ledovce, dvě špičky ledovce odstranit z fyziky a máme všechno vyřešené. A potom najednou se zjistilo, že vlastně nevíme vůbec nic o světle. A vznikla kvantová fyzika, teorie relativity. A vlastně úplně moderní fyzika. A světlo se občas chová jako vlna a občas se chová jako částice.
0: To mi za chviličku vysvětlíš. Mým hostem, holky a kluci, je dneska astrofyzik Václav Pavlík. Povídáme se o tom, co to je světlo, co to jsou fotony, jestli může být světlo i tma najednou. Nemůže.
1: Nemůže.
0: Nemůže.
1: No, nemůže.
0: Nemůže. Buď a nebo dvě strany jedné mince. Holky a kluci, a jestli chcete získat krásnou odměnu, představ ještě jednou odměnu.
1: Ano, kapka čisté tmy, tady skleněná ozdobička na stromeček. Máme tady dvě, druhá je v tašce. A k tomu tady pravou, nefalšovanou beskydskou tmu. To je... A o tom se taky můžeme potom povídat, proč beskydskou.
0: Ano, ano, to si musíme říct. To je výborný fór. Takže pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jak dlouho letí světlo od slunce k nám do očí. Tady jsem na země kouli. No a kdybyste měli pro Vaška nějakou zákeřnou otázku, vesmírnou, světelnou nebo tmavou, tak nám zavolejte, číslo je 800 199 199, anebo pište, adresa je radiojunior@rozhlas.cz.

tom sníš, budu se snažit rozhodit tě stromy. Je vidět jen listu vádle, dali tě bolesti dál, kterou nebudeš rozpomínat. Hlavně nevzdát se, víc vlastní řád, nevzdát.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je astrofyzik Václav Pavlík. Povídáme si o světle, o tmě a já mám pro vás soutěžní otázku, za kterou můžete získat kousek pravé tmy a můžete si ji třeba pověsit na stromeček anebo ji mít jako for, kterým budete okouzlovat ostatní. V každém případě pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Jak dlouho letí světlo od slunce k nám na planetu Zemi. A já se dívám do mailu, jsem moc ráda, že jste dobře poslouchali, anebo umíte hledat, ale teď máme na telefonu Matyho. Ahoj, Maty.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak máš pro Vaška otázku, taky polož.
1: Já bych se chtěl zeptat, Vašku, jestli jsi někdy viděl konjunkci očima.
2: Konjunkci? Ano, konjunkce je stav, kdy se na obloze přiblíží velmi těsně blízko sobě dvě tělesa. Můžou to být planeta s hvězdou, může to být planeta s měsícem, měsíc s nějakou hvězdou nebo dvě planety. A těch konjunkcí v průběhu roku vidět několik. Záleží na tom právě, jak jsou planety, jak obíhají po obloze, jak se tam střídají. A viděl jsem konjunkce několikrát a myslím, že v hvězdářské ročence nebo v nějakém hvězdářském kalendáři jsou i ty seznamy konjunkcí napsány, takže se můžeš podívat a je to vidět očima.
0: A teďka nějaká byla v dohledné době?
2: Nedávno byla konjunkce, byla to podle mě planeta Venuše s měsícem a velmi známá konjunkce byla v roce 2020, pokud se nepletu, to byl Jupiter se Saturnem.
0: Maty, díváš se rád na noční oblohu?
1: Jo.
0: A díváš se třeba i v dalekohledu? Byl jsi někdy na hvězdárně?
1: Byl jsem dvakrát v Hradci a v Brně.
2: Super.
0: A teď mě ještě prozrať, jestli třeba nechodíš do nějakého astronomického kroužku.
1: Nechodím, ale čtu knížky, mám ty brýle proti zatmění slunce, astronomický kalendář mám z minulého roku.
2: Super.
0: Tak to máš docela naději, že by tě to mohlo zajímat, viď?
2: Mhm. A viděl jsi zatmění slunce teďko? Jak bylo?
1: Jo, viděl.
2: Taky skvělý.
0: A teďka vlastně před pár dny bylo i zatmění měsíce.
2: Ano.
0: A to jsi viděl, Maty?
1: No, to zrovna ne.
2: Ono bylo hodně ráno. Ono vlastně někdy okolo 6. hodiny končilo, takže...
0: No, já jsem ho taky neviděla. Mně se nechtělo vstávat. Já jsem ani nevěděla, že bych mohla vstát.
2: Já jsem to věděla a taky se mi nechtělo vstát.
0: Teda takhle, já jsem věděla, že bych mohla, ale nechtěla jsem vstát. Takže Maty, já si myslím, že zatmění měsíce ale jsou docela častá.
2: Mm-hmm. A hlavně jsou vidět na celé polokouli, která má v tu chvíli měsíc nad obzorem, na rozdíl od zatmění slunce, které je jenom v úzkém pásu, kde právě dojde. Je to kvůli té geometrii.
0: Mm-hmm. Takže Maty, příště to uvidíme třeba oba dva.
1: Jo.
0: Tak je to všechno?
1: Jo.
0: Děkujeme za zavolání, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak Vašku, ty jsi taky slíbil, že prozradíme, proč je to zrovna beskydská tma.
2: Je to vlastně dáno tím, co astronom potřebuje. Astronom, když se chce dívat na oblohu dalekohledem, tak potřebuje, aby ta obloha nebyla ničím rušena. Stejně jako když něco posloucháte, nějakou hudbu a do toho vám okolo jezdí tramvaj, někdo kope příkop, jeřáby staví budovu, tak to dělá hluk a vy vlastně neslyšíte hudbu přes tohle. A když chcete se něco dívat a někdo vám bude svítit světlem v blízkém okolí, tak vlastně to neuvidíte tak čistě. A tohle to je největší vlastně nešvar, když máme pozorovatelnu velmi blízko velkých měst, jako třeba Praha nebo Brno. Vlastně to jsou hvězdárny, které jsou v dnešní době dobré na pozorování pro lidi, protože tam pořád je vidět ta planeta nebo ty jasné hvězdy a hvězdokupy, nebo galaxie v Andromedě, ale už to není na to hluboko vesmírné pozorování pro profesionály, kteří potřebují se dívat i na ty nejslabší objekty a nebudeme tam nikdy v blízkosti velkých měst stavět velké dalekohledy. V České republice naštěstí jsou tři oblasti, ve kterých se v noci nesmí svítit. A jedna z nich právě je beskydská oblast tmavé oblohy a tato tma je vlastně takové připomenutí, že ta oblast existuje a je to pro popularizaci.
0: A pak vlastně můžeme buď do Beskyd, nebo do Jizerských hor, anebo ke Karlovým barům, Manětínská
2: oblast. Ano.
0: Ale takhle, když třeba je člověk někde na vesnici a jde do pole,
3: nebo někam k lesu, kde je to od vesnice daleko, tak má docela slušnou šanci, že aspoň něco na té obloze uvidí.
2: Ano, viď? Určitě. Okolo vesnic menších měst se tolik nesvítí, jako třeba ta Praha, která svítí opravdu non-stop. Dobré, tak jako anekdota, když jsem byl v Americe, v Bloomingtonu, tam je astronomická katedra a univerzita a mají tam i pozorovatel, mají tam hvězdárnu. A ta hvězdárna se jmenuje Kirkwoodova. Kirkwood byl slavný tím, že pozoroval dvojhvězdy komety a i pásy na Saturnu. A oni mají takovou domluvu s městem, že když mají třeba pozorovací noc, protože tam pořád chodí studenti pozorovat, tak mají vypínač, který umí v okruhu jednoho kilometru zhasnout pouliční osvětlení. A já myslím, že by to stálo za to mít i tady někdy.
3: Mně by se to moc líbilo. Prosím tě, Vašku, takže když se dívám na nebe, mm-hmm. ať už třeba nějaké té tmavé oblasti, tady je třeba téměř dokonalá tma.
2: Ano.
3: Tak když se dívám na nebe, tak vlastně fotony z vesmíru
2: ano.
3: letí sem k zeměkouli mm-hmm. a protože jich je strašně moc, tak dopadne nějaký ten foton do mého oka a já to vidím jako světlo.
2: Ano, ano. Tam problém je v tom, abych to ještě upřesnil, kdyby Země neměla atmosféru, tak nám to město nevadí. Ale tím, že Země má atmosféru, ve které se to světlo rozptyluje, tak nám to vadí.
3: Všechna ta pozemská světla osvítí ten vzduch?
2: Přesně tak. A ten vzduch potom vlastně vydává to ambientní světlo, které přezáří ty slabší objekty.
3: Udělá to vlastně takovou světelnou mlhu.
2: Přesně tak, světelnou mlhu.
3: No, ale...
2: My tomu říkáme světelné znečištění.
3: Jasně, nebo světelný smog.
2: Nebo světelný smog.
3: Když jsme si tady jednou povídali v klubu Rádia Junior o zvuku ve vesmíru, tak jsem se dozvěděla, že ve vesmíru se žádný zvuk nešíří, protože tam není vzduch, čili se to tam nemůže rozvlnit.
2: Není tam žádné médium, skrz které by se vzduch je jedno z těch médií, skrz který se mohou zvukové vlny šířit. Dřevo, třeba stůl, tady je další.
3: To se třeba využívá u kytary, u houslí.
2: Třeba, ano, přesně tak, tam to asi víš, že lépe než já, protože hraješ na kytaru, tak tam rezonuje nejen ta vzduchová schránka, ale hlavně ta konstrukce dřevěná a taky ta struna.
3: A jak to, že se vesmírem šíří světlo, když tam není žádné médium?
2: Protože světlo je elektromagnetické vlnění, na rozdíl od zvuku, což je hustotní vlnění. Zvuk opravdu potřebuje, aby se měnila hustota v nějakém prostředí, kdežto světlo je vlnění ne nějakého prostředí, ale je to vlnění elektrického a magnetického pole.
3: Takže samo se vlní.
2: Samo se vlní. To pole se vlní a tím přenáší to světlo.
3: A jak vypadá foton? Není to taková jako kulička, která třeba září?
2: To je hodně dobrá otázka. Jak vypadá foton? No, to je otázka, na kterou by ses ani neměla ptát. No, foton.
3: Beru zpět.
2: Občas ho můžeme vnímat, jak jsem říkal, jako částici. To znamená jako v úvozovkách, ale v velkých úvozovkách tu kuličku. A občas ho musíme vnímat jako tu vlnu.
3: A on umí být obojí?
2: On právě je obojí, ale závisí na tom, co zrovna zkoumáme, jak se na něj díváme, jak s ním interagujeme a on potom má tyhle vlastnosti. Dalo by se to, já jsem s tím přemýšlel, když jsem byl v metru. A napadlo mě, existují hračky, které vlastně a i film, že jo, Transformers. To je nákladák, který si umí přetvořit do robota. A je to vlastně pořád ten samý objekt, ale... Občas si s ním hraju jako s nákladákem, občas si s ním hraju jako s robotem. Takže to je pořád ta jedna věc, je to ten foton, ale někdy se chová jako vlna a někdy se chová jako částice.
3: Tak a tohle vezmeme jako informaci, kterou třeba někdy v budoucnu pochopíme.
2: Ano.
3: Holky a kluci, jestli chcete získat kus pravé beskydské tmy, buď jako tmu v krabičce, a nebo jako kapku skleněnou, kterou si můžete dát například na stromeček. Někdo si dává světýlka na stromeček, vy si dáte tmu. Tak nám napište na adresu Radio Junior @ rozhlas.cz, kolik minut, jak dlouho letí světlo od slunce k zeměkouli.

0: Rádia Junior, mým hostem je dneska astrofyzik Václav Pavlík. Povídáme si o světle, povídáme si o tmě, povídáme si o tom, co to je vlastně světlo a odkud kam může letět, že se nám dostává do našeho oka a my ho jako světlo vnímáme, nebo náš mozek si to takhle hezky přebere. No a Jony nám napsal hezkou otázku, jak rychle letí foton?
1: Foton letí rychlostí 300 tisíc, a teď se podržte jednotky, kilometrů za sekundu.
0: To je strašně rychle.
1: To je strašně rychle. Okolo rovníků naší země, kolem dokolečka, by to za jednu sekundu zvládlo 7,5krát.
0: Páni, to je ale obrovská rychlost. Mm-hmm. Může takový paprsek opravdu obletět takhle?
1: No, nemůže, protože může. By se musel zakroutit do okolo země, že jo? A paprsky světla jsou známé tím, že létají rovně.
0: Mm-hmm. Kromě toho, když doletí k černé díře,
1: ano, samozřejmě.
0: Která ho ohne.
1: Dobře, děkuji. Létají ne úplně rovně, ale létají tak, že následují to pole kolem sebe, třeba i gravitaci. A někdy, pokud je ten gravitační zdroj velmi silný, nebo i naše slunce, dokáže ohnout světelné paprsky.
0: Mm-hmm. Takže foton letí, počkat, to jsi řekl to číslo, to je rychlost světla.
1: Ano, rychlost světla. 300 tisíc necelých. 300 tisíc kilometrů za sekundu.
0: A když mluvíme o rychlosti světla, tak je to právě ta rychlost, kterou letí ten foton.
1: Ano.
0: A když mluvíme o tom, že nějaká hvězda je vzdálená třeba 100 světelných let od naší země koule, tak co to znamená?
1: Tak to znamená, že světlo od ní by k nám letělo 100 let. Nebo ne by, ale ono k nám letí 100 let. Takže hvězda Betelgeuse, u které jsme říkali, že je 600 světelných roků daleko, tak světlo od ní letí touhle rychlostí, těch 300 tisíc kilometrů za sekundu, letí 600 let.
0: Takže slunce je od nás vzdáleno 8 světelných minut.
1: Ano, přesně tak.
0: No vidíš to? To
1: a měsíc 1,5 světelné sekundy.
0: Je, takže z měsíce to sem letí 1,5 sekundy.
1: Ano.
0: Dobře, takže v tuhle chvilku vlastně už víme, jakou rychlostí se to pohybuje a co to tam vlastně letí. Může se foton o něco zastavit?
1: Právě, že foton, dokud se nezastaví, tak letí. To jsou ta částice, která se pohybuje vlastně pořád, furt a za ten život, jenom když se o něco zastaví, tak ji můžeme detekovat, nebo tak vlastně zjistíme, že tam je.
0: Nepřerodí se do něčeho, do žabičky?
1: Nepřerodí se do žabičky, ne. Ale může jí třeba pohltit nějaký atom, ale to zase znamená, že do něčeho narazí nebo se někde vyjaksí to nějaký elektron.
0: Znamená to, když se říká, že svítíme Pánu Bohu do oken, třeba nějaká silná lampa, která svítí na nějaký hrad a svítí ano. takhle do nebe.
1: To je to světelné znečištění.
0: To je ono.
1: To je ono, to nechcem.
0: A to ty fotony prostě letí do vesmíru a letí pořád, pořád, pořád.
1: No ale ne úplně pořád, protože narážejí, fotony postupně narážejí o atomy, které jsou v naší atmosféře a oni se vlastně rozptýlí do všech směrů a postupně ten paprsek vymírá nebo se zmenšuje jeho intenzita.
0: Mm-hmm. Holky a kluci, pište nám na adresu Radio Junior @rozhlas.cz, jak dlouho letí světlo od slunce k nám na planetu Zemi, k našemu oku. Mm-hmm. Ale to je vlastně to samé, protože my jsme na Zemi.
1: Ano.
0: A dva z vás získají vzorek pravé tmy.
1: Ano.
0: Dva z vás získají jak pravou beskydskou tmu v krabičce, tak taky krásnou temnou kapku tmy na vánoční stromeček. Mm-hmm. Místo světel vánoční.
1: Místo světel. Kéž by to tak všichni měli.
0: No, asi bychom si to zase moc neužili.
1: Ale zase by se lépe pozoroval vesmír.
0: To je pravda. No, ale když jsme u toho pozorování vesmíru, ty jsi říkal, že naše oko je strašně malé, takže zachytne jenom některé ty fotony. To je možná důvod, proč třeba některé planety vůbec nevidíme, že jsou moc daleko?
1: Ano, my jsme se tady bavili o přestávce o tom, že naše oko, zornice našeho oka, i když se roztáhne úplně do maxima, tak má třeba jenom průměr 6 mm. A to znamená, že ta sběrná plocha není dostatečná na to, aby se sbírala hodně světla, abychom ho detekovali, aby nám to vůbec vybudilo nějaký chemický signál. A proto některé planety, nebo i některé hodně, hodně vzdálené hvězdy, vlastně nevidíme. Třeba planetu Uran a Neptun nikdy neuvidíme pouhýma očima, abychom je viděli, potřebujeme na ně dalekohled, který má daleko větší vstupní, my tomu říkáme apertura, ale to vstupní otvor. A to znamená, že může pochytit více světla a zvýší nám trošku tu mezní intenzitu.
0: Takže nám vlastně nahrazuje oko, naše oko je malinké a dalekohled je naše zvětšené oko.
1: Ano.
0: A když si vezmu třeba nějaký teleskop, tak to je jako super zvětšené oko.
1: To už jsou desítky centimetrů, metry a dokonce i desítky metrů a potom taky ale záleží. Ne každý chce pozorovat ve viditelném světle, takže my můžeme postavit větší dalekohled, který umí zpracovávat, zachytávat jiné části toho elektromagnetického vlnění, což není jenom světlo.
0: Takže teleskop je takové oko, které vidí i jiné části spektra, které naše oko není schopno vidět.
1: No, my vlastně taky to světlo nebo elektromagnetické vlnění nám na nás dopadne, jo?
0: Ale náš mozek si ho nepřečte.
1: Náš mozek neví, co s tím má dělat.
0: Jasně.
1: Třeba.
0: Nemáme tam na to tu flešku, nebo procesor. Nemáme tam na to software.
1: Tak třeba dokážete vnímat, že dokážeme vnímat teplo, dokážeme vnímat, no, to je asi tak všechno, co mi teďko napadá.
0: No, vlastně někdy vnímáme i zvuk třeba na těle.
1: No jasně, ano, jasně. Takový vibrace. Ale tam vlastně u toho světla nebo elektromagnetického vlnění my vidíme strašně malou část toho celého spektra. My všem těm vlnovým délkám dohromady říkáme spektrum a my vidíme oblast od 400 do 700 nanometrů, což je miliardtina metru. Jo? Takže 400 miliardin metru do 700 miliardin metru. A to je ta oblast, kde vidíme všechny barvy duhy od té fialové po červenou. Ale to je úzká oblast. Světlo nebo elektromagnetické vlnění je všude okolo tyhle těch mezí, ultrafialové a dál můžeme mít rentgenové, které se používá třeba, když chceme prosvítit někomu kůži, abychom viděli, jak vypadá kost, tak to je světlo, které dokáže pronikat právě skrz až na tu kost. A potom máme gamma záření a na druhé straně zase to infračervené, což je vlastně takové to jako tepelné záření, co můžeme vidět infrakamerou, tomu říkáme v fozovkách, nebo mikrovlné, to je, tam si ohříváme i oběd, že jo, v mikrovlnce, tak to je tohle světlo. A nebo potom rádiové, což je ta část spektra, která nám slouží pro přenos rádiového signálu. Rádiový signál není zvuk, ale je to vlastně to dlouhovlné světlo v uvozovkách.
0: Mm-hmm, takže my ho umíme jako lidi používat, využívat, zjišťovat, ale potřebujeme na to přístroje.
1: Přesně tak.
0: No vida. A když si povídáme o světle, ty jsi předtím říkal, že světlo se může ohýbat a že tím bychom se mohli dostat třeba k té černé díře.
1: Mm-hmm. To je takový hezký oslý můstek.
0: To je krásný oslý můstek. Od našeho oka do černé díry.
1: Přesně tak.
0: No počkej, ale naše oko je, když tam teda dopadne ten foton, tak ho taky pohltí, že?
1: Ano, pohltí. A tím ten foton zmizí a vytvoří ten chemický signál. Když narazí na látku, tak se může, tak jí přidá energii, může s tou látkou něco udělat. Ta látka může zase potom třeba vyslat další foton a tak dále a tak dále. A to zase můžeme vidět v tom celém spektru, že tam jsou občas temné a občas světlé části.
0: A víš co, abychom to nenakupili takhle všechno najednou, tak my si teďka dáme jednu písničku. Holky a kluci, já připomínám, že nám můžete ještě pořád psát na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jak dlouho letí světlo od slunce k nám na země kouli. A možná bychom si mohli dát třeba písničku, která se jmenuje Než se rození, protože to je taky tma.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska astrofyzik Václav Pavlík. Povídáme si o světlu, o tmě, o rychlosti světla. A zatímco zněla písnička, tak ty jsi mi říkal, že světlo letí tou rychlostí 300 000 km za sekundu, asi přibližně, ale že občas může být i pomalejší.
1: Ano. Já jsem si naléval vodu a v tom jsem si uvědomil, že vlastně ve vodě se světlo pohybuje asi o čtvrtinu pomaleji než ve vzduchu nebo ve váku.
0: Ale my si to asi nezměříme jen tak.
1: My si to můžeme změřit. My si to můžeme změřit, budete to dělat určitě ve fyzice v nějaké 7. třídě, 8. třídě, budete svítit laser na hladinu, na kontejner s vodou. A tím, že se v každém médiu, ve vzduchu a ve vodě pohybuje světlo jinak, tak se vám ten světelný paprsek toho laseru zlomí.
0: Mm-hmm.
1: A z toho, jak se zlomí, tak si můžete přesně spočítat, právě na té střední škole možná, nebo té druhém stupni, spočítat, o kolik se to pohybuje pomalej v té vodě.
0: Co jste dneska dělali ve škole? Lámali jsme paprsek.
1: Přesně, lámali jsme světlo.
0: Lámali jsme světlo. To zní dobře. Mm-hmm. Tak a já se dívám do našeho mailu. Je vidět, že máte zájem o tu úžasnou výhru, což je pravá nefalšovaná tma. Tak a Krištof se ptá, dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda máš rád film Muži v černém? A co si myslíš o konci filmu, kdy se zjistí, že je galaxie kulička, se kterou si hrají mimozemšťani?
1: To je vtipný. Ano, mám rád, Muži v černém je komedie, je to úžasná komedie, sci-fi. A ten konec je tak jako abstraktně to vlastně říká, že dodnes nevíme přesně, jestli je vesmír konečný, jestli je nekonečný, jestli je mnoho vesmírů nebo jenom ten náš. Takže to, že je tam abstraktně zobrazeno, že vesmír vlastně nebo galaxie, kulička, se kterou si hrajou mimozemšťané, tak je takový vtipný na tuhle tu kosmologickou otázku.
0: No, ale vlastně to zatím nevyzkoumáme.
1: Mhm. Bohužel.
0: Tak a ještě se dívám, píšete nám správné odpovědi, jak dlouho letí světlo ze slunce. Výborně. A Vašek nám píše, věřím, že i tma umí v dnešním světě zazářit.
1: Jiný Vašek.
0: Jiný Vašek. Že bys nám napsal sám.
1: Že bys tady o přestávce.
0: No, ale pojďme se dostat k té černé díře, protože to jsme trošku slíbili.
1: Ano, to jsme slíbili. A vlastně je to i v té pohádce. Já nechci úplně rozrazovat tu pohádku, aby si děti pořád chtěli tu knížku přečíst, ale velmi hmotné objekty zakřivují prostor a čas kolem sebe. A tím, že světlo se v tom prostoru pohybuje, tak se musí nutně pohybovat tím zakřiveným prostorem. A to znamená, pokud máme hodně hmotný objekt, jako třeba černou díru, která má i velkou hustotu, takže ta hmotnost je soustředěna na malém prostoru, tak to světlo se bude zakřivovat víc a víc. A vlastně my to můžeme i pozorovat, třeba u superhmotných černých děr, která jedna v naší galaxii, máme z ní fotku, máme z ní těch fotek více a tam vidíme právě přesně to, jak to světlo se kolem ní obíhá, jak se okolo ní zakřivuje. Jednu máme i z galaxie Messier 87.
0: No a když by teda světlo doletělo k té černé díře, tak nejdřív se zakřiví, ale pak ho ta černá díra asi sežere.
1: To zase záleží, záleží na tom, pod jakým úhlem a v jakém směru. Když bych si to namířil jako světelný paprsek přímo do černé díry, tak mě pohltí. A když poletím kousek mimo, tak mě může buď to zachytit, já udělám pár otoček, a potom odletím zase někam jinam, nebo jen to zakřiví, jenom trošku to ohne jiným směrem. A vlastně takhle se dají třeba pozorovat i ty nejvzdálenější galaxie ve vesmíru, které nevidíme přímo, ale my je vidíme díky tomu, že nějaká větší kupa galaxií zakřivila jejich světlo, tomu říkáme gravitační čočkování, a vlastně nám to světlo, které by k našemu oku vůbec nedoletělo, které by letělo prostě tamhle někam, tak zakřiví a nám do toho oka dopadne.
0: No a když se takhle dělají třeba různé obrázky vzdálených galaxií nebo porodnice hvězd, tak to jsou strašně barevné fotografie, ale naše oko ty barvy nevidí. Co to je za barvy?
1: No, kdybychom se podívali prostým okem do dalekohledu třeba, bychom se podívali na nějakou mlhovinu, tak uvidíme takový mlhavě šedomodrý obláček, pokud to možná nějakou barvu nějaké jasné hvězdy. A to, co na těch obrázcích je zobrazeno, je vlastně nějakým způsobem, který je předem určený, zvýrazněný třeba nějaký filtr. Dalekohledy nepozorují tak, jako to vidíme my. Dalekohledy pozorují většinou v nějakých úzkých oblastech toho spektra, ještě užší než vlastně celé to vidělné světlo, jenom nějaké opravdu úzké oblasti. A to znamená, že zaznamenají akorát intenzitu světlé tmavé body a potom my musíme přeložit do nějaké barvy, uměle už to, dáme tu barvu, abychom zobrazili, OK, dobře, tohle to bylo foceno v červené, ale my jsme neviděli odstíny červené, my jsme naměřili intenzitu, takže to dobarvíme do červena. Aha. Takže se to dobarvuje všechno po tom, co to vidíme, u těch vzdálených objektů, ale zase nám díky tomu vynikne nějaká struktura, kterou jsme předtím neviděli.
0: Takže ty věci v tom vesmíru nejsou takhle barevné, ale ty barvy zobrazují určitý typ záření.
1: Ano, ano. Mm-hmm. Třeba když bychom se podívali webovým dalekohledem, dalekohled Jamesa Webba, tak ten pozoruje v blízké infračervené a v infračervené oblasti. A to je oblast toho spektra, kterou my vůbec nevíme, jak vypadá, protože my ji nedokážeme zaznamenat. Že jo? Jako my nemáme pro ní barvu v našem mozku. Takže ji astronomové musí dát nějaké barvy téhle oblasti, které jsou předem dohodnuté, třeba že kyslík budou znázorňovat nějakou barvu a nevím, jestli zeleně to dělá a tak. A potom nám z toho vyniknu vlastně, jak by ten objekt vypadal, ale my bychom ho třeba vůbec neviděli, že jo, našima očima.
0: No a možná, že teďka si tak trošičku načal odpověď pro Dana, který se ptá, dobrý den, jak to, že astrofyzikové vědí, jak vypadá nějaká hvězda, když ji vůbec nevidí?
1: Zajímavá otázka. Jak vědí, jak vypadá nějaká hvězda, když ji vůbec nevidí?
0: No protože vidíme jenom nějakou tečičku světlou.
1: Může, buď, ale to už ji vidíme, že jo? Zase.
0: To už ji zase vidíme.
1: To zase vidíme. Já spíš tu otázku asi chápu tak, jako jak třeba vypadá ta hvězda uvnitř, když ji nevidíme zevnitř. Mm-hmm. Vidíme jenom to světlo, které z ní přichází. A to se dá velmi jednoduše udělat, protože to světlo, které přichází, ta informace, obsahuje vlastně velmi důležitou informaci o té hvězdě. A to je její teplota. Jo, všechno světlo, které se nám z té hvězdy dostane sem, tak má nějakou intenzitu v různých těch vlnových délkách. A když to sestavíme všechno dohromady, tak nám to dá teplotu té hvězdy, povrchovou teplotu té hvězdy. A podle modelů teorie, které máme o vývoji hvězd, dokážeme zjistit, co to tak asi je za hvězdu. Plus potom v tom světle vidíme různé tmavé čáry, kde to světlo se k nám nedostane. A není to proto, že by někam uletělo jinam. Je to proto, že mu do cesty vstoupí třeba nějaký atom z atmosféry té hvězdy, který tuhle tu část toho světla pohltí. A my ho potom nemůžeme vidět. A z toho dostáváme další informaci o té hvězdě.
0: Uh-huh. Takže vlastně díky přístrojům se vnímají různé části, různé druhy toho jakoby světla.
1: Ano.
0: A z toho se potom skládá celý ten obrázek.
1: Ano. Je to vlastně stejné jako v hudbě. V hudbě, když budu hrát na housle a na piano stejný tón, tak budou znít jinak. Že jo? Nebudou, hrát, nebudou znít stejně, i když to je stejné A, komorní A třeba, tak na housle zní jinak než na piano. A to je tím, že ten nástroj vlastně má to spektrum těch zvuků, které tam rezonují. A já podle zvuku dokážu poznat, i když to je jenom Ačko, co to vlastně je třeba za nástroj. Tak podle světla dokážu poznat, co to je za hvězdu.
0: Tak teď si to hezky vysvětlil. Ovšem nevím, jak vysvětlíš Jáchymovi. Dobrý den, bude někdy moci cestovat člověk rychlostí světla?
1: To je super otázka a odpověď na ní je, že žádné hmotné těleso se nemůže pohybovat rychlostí světla. To odporuje dnes známým fyzikálním zákonům.
0: Ale řekl jsi dnes známým fyzikálním zákonům.
1: Ano.
0: Mění se to někdy?
1: Ne, že by se obecná relativita je teorie, která nám popisuje vesmír na těch úplně nejsložitějších hustotách, hmotnostních škálách a kosmologických škálách. Ale je to pořád vlastně teorie o vesmíru, která musí očekávat, že bude dalším pozorováním se zpochybňovat. Takže existují alternativní teorie, které o vesmíru, zase vědecké, které se snaží najít, kde vlastně ta teorie relativity platí. Ale podle teorie relativity se nemůže žádný hmotný objekt pohybovat rychlostí světla.
0: Podle toho, co známe teď.
1: Ano, přesně tak.
0: Výborně. Uvidíme třeba za 50 let.
1: Třeba.
0: Ovšem, my teďka uvidíme za 2 minuty, že je konec, takže zase to rychle uteklo. Tak, řekni mi 2 čísla od 1 do 17.
1: Od 1 do 17, tak dneska je 1.9., tak 1, 1 a 9.
0: Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. A 1. Zdravím Janu a hosta, světlo od slunce letí 8 minut. To můžeme
1: uznat. Toleranci, ano.
0: Výborně. Jirka Kessler z Děčína.
1: Zdravíme do Děčína.
0: Zdravíme do Děčína. Budete mít tmu. To znělo trošku výhružně.
1: To znělo hodně výhružně. To až zase spadne na kávě.
0: my vám ji pošleme v krabičce. Tak a číslo 9. Ahoj Jano a Vašku. Ahoj Jano a Vašku. Světlo ze slunce letí na zem 8 minut. Zdraví Venda.
1: Super.
0: Tak, takže Jirka Kessler z Děčína a Benda nám poslali správné odpovědi, ale jsem moc ráda, že nám všichni posílali správné odpovědi. Někdo třeba přesněji 8 minut a 19 sekund. To nám třeba Veronika takhle krásně napsala úplně přesně a ještě spočítala, že to je 8,3 minuty. Chválíme, jste úžasní, ale tomu dneska získává Jirka a Benda. Tak Vašku, já ti moc děkuju. Ještě jednou zopakuj, co vlastně naši výherci získávají.
1: Dostávají ozdobičku na stromeček, kapku čisté tmy, skleněnou, takže pozor na to, netřepat s tím balíčkem, až dostanete, a takovou plastovou krabičku, kde je pravá beskydská tma. Aplikovat pouze ve tmě před spánkem.
0: A Vašku, já ti moc děkuju, že jsi dneska přišel povyprávět o světle i tmě. Stihli jsme toho asi tak setinku, takže zase příště budeme pokračovat. Souhlasíš?
1: Já děkuju za pozvání a souhlasím.
0: Holky a kluci, dneska byl mým hostem astrofyzik Václav Pavlík. A vám už teďka přeju krásnou dobrou noc, hezký poslech u pohádky a vykopněte tím správným směrem, když je dneska 1. září. Chodil jsi, Vašku, rád do školy?
1: Jak kdy.
0: Tak ať se ve škole líbí co nejvíc. Teď už se loučí i Jana Richterová. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další příběh kocourka Mefista. Malý kočičí kluk dostal svého pána, který si ho naložil do auta a odvezl sebou. Cesta autem se Mefistovi vůbec nelíbila a Boloňa, kde bydlí malíř Leo, se mu určitě nebude líbit taky. Ale ku podivu se v boloňských ulicích cítí za chvilku jako doma. Však se taky dnešní vyprávění jmenuje Můj nový domov. Ať se vám při něm krásně usíná.

Dobrý večer, děti. Vzpomínáte si, jak jsem vám vyprávěl o své kočičí rodině, o zimě ve stodole v italských horách a o tom, jak jsem se seznámil s Lém a jak si mě odvezl do Boloni? Zbytek té strašné cesty jsem naštěstí prospal. Probudil jsem se teprve, když Leo otevřel dvířka mojí klece. Hned jsem vyskočil ven a ocitl se na jedné z ulic velkého města postaveného z červených cihel. Všechno kolem bylo úplně jiné, než jsem dosud znal. Tráva se zelenala jen v parcích a všude jinde se chodilo po kameni. Vonavou rozmarínu, co rostla v horách, jsem tu nikde neviděl. Rozhlížel jsem se kolem dokola. Boloňa měla barvu zapadajícího slunce a představte si, líbila se mi. Červená Boloňa. Z nedalekého náměstí trčely dvě šikmé věže a rýsovaly se proti obloze. Připomínali mi stromy ve větru a nakláněli se, jako by měli brzy spadnout. Časem jsem zjistil, že se k zemi nezřítí, ale radši jsem kolem nich našlapoval opatrně. Leo vynesl kufr po schodech a představil mi můj nový domov. Do bytu v prvním patře proudilo mnohem víc světla než do chodby u Anny a taky tam bylo víc oken. Hned jsem si všiml, že z největšího pokoje a z kuchyně je krásný výhled do parku plného stromů a ptáků. Okny se dalo protáhnout a dostat se po široké a dlouhé římse ven. Uprostřed největší místnosti stály tři vysoké dřevěné nohy. Rozkročené, jako by se tam zasekl nějaký trojnohý obr, co mu vršek těla vězí v horním poschodí. Alespoň z podlahy to tak vypadalo. Pak jsem pochopil, že to nejsou obrovy nohy, ale malířský stojan. Na malém stolku ležela plechovka s úzkými dřívky, která měla na konci chlupaté ocásky. Leo mi prozradil, že jsou to štětce. Zatímco vybaloval kufr, vyskočil jsem si k ním, abych je očichal. Voněli hezky. Hned jsem dostal chuť se do nejdelšího z nich zahryznout, když se s tím svým zdviženým ocáskem tak vytahoval. Chvilku jsem si na něm pochutnával, ale pak si mě Leo všiml. Mephisto, kšc, necháš moje štětce? Sykl naštvaně a já se hrozně lekl. Vystřelil jsem ze stolu na židli, ze židle na zem a pod skříň. V té rychlosti jsem dolet z čeho vrazil. Štětce se rozběhly, jako by přede mnou utíkali a některé se skutálely na zem. Když Leo sebral a srovnal všechny svoje věci, uvařil si kávu. Tu jsem poznal již u Anny a měl jsem rád její vůni. Leovi zlepšila náladu. Klekl si na kolena a koukal na mě pod skříň. Rozhodl jsem se, že nevylezu, ale on na mě nastražil past. Vzal kus papírku, uprostřed stažený provázkem. Posunul ho blíž ke mně, tam, kde končila skříň. Škubal jim tak dlouho, až jsem se nachytal a vystartoval po něm. Připomínal mi totiž myšku. Tak jsem se do té hry vžil, že jsem nakonec vzal papírovou myš do tlamičky, ale vůbec mi nechutnala, takže jsem ji hned zase vyplivl. Leo se smál, jaký jsem hlupáček, a chystal si svoje malířské náčiní. Vzal tubičku, co vypadala jako moje paštika, ale já tušil, že z ní žádná kočičí pochoutka nevyleze. Vyskočil jsem na parapet a díval se mu přes rameno. Na stojanu stálo opřené plátno, ale nepoznal jsem, co na něm je. Vypadalo to jako obrovské jezero, které nemá žádný břeh a nikde nekončí. Koukal jsem na to modré nekonečno dost věveně a Leo si mě všiml. Co pak je, Mephisto? Nepoznáváš moře? Vlastně, jak bys mohl, vždyť ty jsi ho ještě nikdy neviděl. Ale počkej. Brzy si uděláme výlet a dojedeme k němu. Autem to není daleko. Bude se ti líbit. Je krásné a plave v něm spousta ryb. Představa, že budu muset zase do auta, mě vůbec nelákala. Ale na ryby jsem byl zvědavý. Natáhl jsem se na gauči a pozoroval svého pána, jak maluje. Byl do toho zabraný a nevšímal si mě. Nejlepší čas, abych se porozhlédl po domě. Protáhl jsem se po otevřeným oknem, popošel po římse, skočil na strom a hladce se šplhal na zem. Odtamtud jsem vyrazil po kamenné zítce a skončil na dvorku. Počíhal jsem si, až někdo půjde do domu a snadno proklouzl do přízemí. Za jedněmi dveřmi jsem uslyšel čenichání a štěkot, tak jsem se raději otočil a vyrazil po schodech do vyšších pater. Skončil jsem až na půdě
a tam jsem poprvé potkal Miju, krásnou černou kočku od sousedů. Ukázala mi, kudy se protáhnu na střechu a prozradila mi úplně všechno o našem domě. Toho uštěkaného dole se prý nemusím bát. Jmenuje se Alex a je to už starý hafan. Pořádně nevidí ani neslyší, ale za to má vynikající čich a velikánskou chuť k jídlu. Takže pozor na pootevřené dveře. Rád chodí na návštěvu a nepohrne ani kočičími granulemi, natož tuňákem nebo paštikou. Mia mě vzala na procházku po městě. Ukázala mi tržiště, kde prodávají ryby. Velice lákavě to tam vonělo. Mia se prodavači mazlivě otírala o nohu tak dlouho, až jednu malou rybičku dal. Řekl jsem si, že tenhle trik si musím zapamatovat. Zjistil jsem, že v Boloně je spousta parků a taky náměstí a kašen. Jedna se mi zdála velice podivná.

0: Jsi velice vznešené. Ne jako já, mourek zvenkova. Jenže, když jsem ty dvě perské fešandy spatřil, měl jsem co dělat, abych se nerozchechtal. Byly tak chlupaté, že by kožíšek každé vystačil ne pro jednu, ale snad pro tři kočky. Ocas měli krátký a čumák úplně placatý. Vůbec jsem nechápal, jak se s ním dokážou najíst. Ale zpívali náramně, to se jim muselo nechat. Až se mi z toho chloupky na zádech kroutily, jaká to byla krása. Pozvali mě na půlnoční koncert na střeše jejich domu. Potěšilo mě to, ale nakonec jsem za nimi v noci nepřišel. Nebyl jsem si svým zpěvem jistý. Doma jsem trénoval, ale vycházelo ze mě jen tiché kníkání, kterému se i Leo smál, a byl jsem už u Ondany. Zalezl jsem si pod skříň, stočil se do klubíčka a okamžitě usnul. Možná ještě dřív, než jsem stačil zavřít oči. A vy už taky spěte, děti. Čau a dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: A jako dárek k začátku školního roku pro vás máme pohádku od Zdeňka Svěráka, která se jmenuje Pan Buřtík a Pan Špejlička. Těšte se na rozpustilé příběhy o dvou nevšedních kamarádech, kteří společně prožívají jedno neuvěřitelné dobrodružství za druhým. Pohádku Pan Buřtík a Pan Špejlička napsal Zdeněk Svěrák. Rozhlasová dramatizace Štěpánka Ansorge. Režie Petr Vodička. Účinkují Michal Isteník, Miroslav Kénik, Naďa Konvalinková, Petr Bruckner, Klára Oltová a další. Natočeno v roce 2026.

0: Se tak zvesela smějete. Já se směju nám dvěma. My vypadáme, co? No, jeden jako sud a druhý jako tyčka. Něco mi říká, že my dva bychom se měli stát kamarádi.
1: Já si to myslím také. Rád bych vás pozval na oběd. Ale bohužel nemám prachy.
0: Nevadí.
1: Ale jo, to vadí. Už dlouho mi nebylo s nikým takhle veselo.
0: Tak pozvu já vás. Byla by škoda se jen tak rozejít, když už jsme kamarádi. No pojďte.
1: No tak jdu. Jdeme. Dělat kratší kroky.
0: Nemůžu, nejsem odsumat. Tak

0: Pánové, račte si objednat?
1: Začněte vy. Dejte si, co je lipo.
2: Tak tedy tlačenku s chlebem, ale jedna mi stačit nebude.
0: Dobrá tedy, píšu si tlačenka. A kolik bude porcí?
2: Nejméně 12.
0: 12?
1: A já bych prosil šálek lipového čaje a jednu sušenku.
3: Jenom jednu?
1: Jenom jednu.
2: A ještě tam připište limonádu značky Bublinka. Ta bude pro mě.
0: Ano, výborně. Chvilku strpení.
4: Tak to jsme tady ještě neměli.
1: Je, odpusťte mi mou neomalenost, příteli. Vždyť já se ještě ani nepředstavil.
2: To ani já.
1: Špejlička. Pan Špejlička.
2: Pan Špejlička.
1: A já jsem pan Buřtík.
2: Ne,
1: ale ano.
2: Pan Buřtík.
1: Pan Buřtík.
2: Pan Buřtík a pan Špejlička.
1: Víte, že ve městě Žatci prý zastavil slavný cirkus Evropa? Co kdybychom zkusili štěstí jako směšná dvojice? Neboli komické duo?
2: Myslíte, že bychom to svedli?
1: My dva? My se jen postavíme vedle sebe a nikdo se smíchy neudrží.
2: No, to bych řekl.
1: Budeme dělat lidem radost. A ještě si něco vyděláme.
2: Tak dobře. Vydáme se společně do Žatce. Ale jako komická dvojice potřebujeme stejnokroj. Sladíme si aspoň trička.
5: To není.

0: Maďarce s pravidelným odjezdem v 10.20.30 na druhou kolej.
1: Ajajajajaj. A jsme v úzký.
2: A proč?
1: Těmihle dveřmi se do vagonu neprotáhnu.
2: To je svízel.
1: Nevím. Jděte sám. Přijedu za vámi nákladním vlakem.
3: Cestujte jako spoluzavazadlo. Budete hladce naložen do služebního vozu, který má vrata jako stodola.
4: A to se smí, pane výpravčí?
3: No, není to zrovna podle předpisu.
2: Ale... Za zkoušku to stojí. Rychle k bednáři.
1: Jeden má dílnu přímo u nádraží. A taky potřebujeme svačinku na cestu.
4: No ano, koupíme sušenky.
1: Že to, a 3 kilogramy tlačenky, 2 bochníky chleba a 12 limonád značky Bublinka.
4: Myslíte, že toho tolik sníme?
1: Já ano.
2: Napíšu na bednu.
4: Neklopit, aby vás na dráze zbytečně neobraceli.
1: Ne, to nepište. Ať mě raději obracejí, neboť nevydržím dlouho v jedné poloze.
2: Aha, dobře. Pak tedy píšu klopit a budete chvíli na zádech, chvíli na břiše a chvíli na boku.
1: Výborně. Tak ukaž, bedinko, co vydržíš.
4: Jo, tady máte ještě harmoniku.
2: Co?
4: Až vám bude v bedně smutno, můžete si zahrát.
1: Já vám děkuji.
2: A zavírám. Pozor.
3: Nastupovat. Ospěšte si. Jo. A nosičům ani muk.
4: Hej, hola. Nosiči.
5: No, už jsem. Co pak to je v té bedně?
4: No, hrací stroj.
5: Hned jsem si to myslel. Kde pak? Hrací stroje bývají sakramensky těžký.
3: Proč zásilku neklopíte? Nevidíte, že je tu výslovně napsáno klopit?
5: Ano, jo. Ale, co pak nám to... Ze zásilky teče.
4: Limonáda Bublinka. A jsme prozrazeni.
5: Co je to?

0: To je pěkný stroj, chlapi, co? Hraje a hned předvádí.
1: Pozor, pozor, hlášení železničního rozhlasu. Vlak do Žabce.
2: A je, šup s tím do vlaku.
1: 3, 2, 1.
2: Dobrá práce, pánové, děkuju velice, děkuju.
3: Žabec, tady jsem taky.
2: Pane Buřtíku, vidíte to, co já?
3: Myslíte tu punčochu, co visí z okna až na zem?
2: No. Haló, paní?
4: To už jsem upletla tolik. Teď abych zase párala. Ach jo.
2: Prosím vás, co byste chtěla za tu punčochu?
4: Ráda vám ji věnuji. K čemu taková dlouhá punčocha?
2: To by mě taky zajímalo. To je báječné. Mnohokrát děkujeme. A nachází se prosím v Žadci oční optika? Potřebujeme ještě brýle.
3: K čemu brýle? Nebo...
2: Máme-li punčochu, musíme mít i brýle.
4: Víte co? Mám tady jedny brýle po manželovi. Půjčím vám je. Hop.
2: No, výborně, děkujeme. A teď vzhůru do cirkusu Evropa. Cítíte to?
3: Co to voní?
2: To jsou piliny. A nejen tak ledajak. To jsou cirkusové piliny.

0: chvíli počkáme. Pan ředitel se sprchuje.
1: Pan ředitel se nesprchuje. Pan ředitel pláče. Utekli nám klauni.
0: Aha, to znamená, že jdeme jako na zavolanou. Jsme komické duo.
2: Komické duo?
3: Ano, prosím, pane Burštík.
0: A pan Špejlička.
2: To je přinejmenším ohromné. Jelikož však nemáme čas na zkoušení, pojedete rovnou na ostrov.
0: Aha, moment, kdy začínáme? Haló?

0: Pánové, do manéže, rychle.
1: Pane Špejličko, no co vlastně budeme předvádět?
2: Stoupneme si vedle sebe a nikdo se smíchy neudrží.
1: Aha.
0: Tak. Dámy a pánové, velevážené publikum, pan Pustík a pan Špejlička.
3: Co to dělají?
2: Teď se ukloníme. To nevím, jestli bude stačit. A teď vycouváme.
0: Co to bylo?
2: No, představili jsme se obecenstvu. Další přijde za chvíli.
0: No, to bych prosil.
4: Co teď, pane Špejličko?
5: Teď přišel čas na brýlovce indického.
4: Co?
5: Onem punčochu a brýle.
6: Milé děti, zde v této bedně mám nebezpečného plaza jménem Brýlovec indický.

0: Ducha se zachytila ohřebík, co teď?
1: Ani pomalu, žádné prudké pohyby, nebo se rozpáře.
2: Rozpáře.
3: Vždyť to není žádný had, to je hubený had.
4: Ne, konec, nechci okamžitě nikdy na dobro ven.
0: A kde je?
4: Kde je? Jinak mi řekněte, kam se ten váš tkanička, nebo jak se jmenuje, schoval. Já ho přetrhnu.
1: To si vyprosuju.
4: Však já ho najdu.
3: Tamhle, za tou tyčí, co podpírá stál.
4: Tak a teď tě mám.
1: Teď mám já vás.
4: Co to děláte?
1: Pověsím vás na hrazdu a budete cvičit.
4: Ne, trpím na závratě.
1: Vytáhneme vás až nahoru. A teď se budete houpat. Na zkoušení není čas, pojedete rovnou na ostrov.
5: Pospěšte, pane Špejličko, rychle.
0: Takový úspěch, že bychom se vrátili?
1: Já bych se nevracel.
0: Máte pravdu. Zkusíme štěstí v jiném oboru.
1: Jdeme. Ale kam? No,
0: kam nás nohy ponesou?
1: Počkejte na mě.
6: Nejlepší výlety jsou pěší. Hlavu ti zvednou, starosti řeší. Je to lék nade všechny jiné, když noha nohu mine,
7: když noha nohu mine.
6: Podívej, krajina je boží,

0: będę.
1: Ale dobrze. Pozor, pozor na hlavu.
0: Halus, ano. Větvička Halus je na Moravě. A možná jsme na Moravě.

0: Co drnčíte?
1: Já nedrnčím. Já se třesu.
0: Není divu, vždyť jste jak nic. Kdybyste nenosil v kapsičce uvez ty těžké kapesní hodinky, snad by vás i vítr odfoukl. Helejte, svleču si své široširé sako a sedmkrát ho kolem vás omotám. A na noc se schováme tady do stohu. Lepší. Tak, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Co je? Co je? Co se děje?
1: Drak. Živý drak.
0: Živí draci jsou jen v pohádkách, pane Špejličko. Jen klidně spěte a už na ty obludy nemyslete.
1: Jenže já nespím. Nepřetržitě přemýšlím, jak vydělat na živobytí. A konečně jsem na to přišel. Bude to skvělé. Zítra ukážeme celému městu, co umíme.
0: A to je co?
1: To vám, pane Vůstíku, s prominutím zatím neprozradím. No, chudil bych vás o překvapení.
2: Sláva, počasí nám přeje.
0: Určitě. Ještě před chvílí jste drkotal zuby.
1: Vzhůru! Do města Žatce!
0: Zase zpátky! Vždyť jsme ho tamtud právě prchli.

0: neprší. Víš, jakou žízeň měla tráva?
1: Bohužel prší, splihnou nám všechny naše vlasy. Dobře, že prší,
0: řekni mi, jaké vlasy a

0: λίγο να ξύσκω. Σμόκνε μικράντο.
1: Κούκας, ναι. Πάμε, πάμε. Γεια, Παπέρου, κορίτσικη. Γεια, πράντλο.
0: Εντοψίλητε, τόστε ζα σε δει.
1: Πάνε μπουστίκ, απάν σπέλιτσικα. Και πάσιμ σλουσπάμ.
0: Τάκ. Jak se vám jen odměním, pánové?
2: To je maličkost.
3: Ale kdybyste nám mermomocí chtěla prospět, rádi bychom si od vás půjčili tu prádelní šňůru. Zítra bychom ji ve vší počestnosti vrátili.
0: Prádelní šňůru?
3: No a...
0: No tak dobře, je tedy vaše.
2: K čemu prádelní šňůru?
3: Brzy uvidíte, příteli.
0: Co chystáte tentokrát, pánové? Sousedovic děti byly z cirkusu nadšené.
3: Nechte se překvapit. Teď ještě potřebujeme reklamu. Aha.
4: Děti, seřaďte se, nezdržujte.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kam máte namířeno?
4: Jdeme do městského parku, kde budou žáci kreslit stromy.
3: Stromy?
4: A jsou vaši žáci natolik zdatní, že by pro nás mohli zhotovit několik plakátů?
5: Jak by ne? Mám zde několik výtečných kreslířů. Ku příkladu Zvolánka a Trčku.
6: Dobrý den.
3: Výtečně.
2: Ale já nerozumím.
4: Vytržte, pane Božtíku.
3: Dobrý den, kluci. Mohu vám diktovat?
6: Jasně.
3: Tak tedy. Dnes odpoledne na Strništi světové překvapení. Živý drak. Nebojte se, dostavte se. Kdo nemůže, ať pošle sourozence. Začátek ve 3 hodiny, vstupné 5 korun.
6: Živý drak a chrlí oheň? A kolik má, prosím, hlava?
2: Cože, pane Špejličko, drak?
5: Jen jestli to vystoupení nebude pro školní mládež nebezpečné.
3: Nebojte se, dostavte se. Více nemohu prozradit.
2: Pane Špejličko, kamaráde z nejmilejších, kdy už mi pro všechno na světě prozradíte, kde je živý drak?
3: Milý pane Pustíku, úmyslně jsem vás ponechal v nevědomosti. Měl jsem strach, že byste samou obavou o mé zdraví s vystoupením nesouhlasil. Nyní již couvnout nemůžeme a proto vám tajemství prozradím. Živý drak budu já.
2: Vy a drak?
3: Ano, já. Prádelní šňůru rozvineme po Strništi.
2: Ano.
3: Konec si ovážu kolem pasu.
2: Aha.
3: A tenhle plakát bude drak. No, místo špejlí budu já. Pan Špejlička.
2: No ne.
3: Ale ano.
7: Tady to značí. Slyšíme se 1, 2, 3. A výborně. Velevážené publikum, dámy a pánové, děvčata a kluci, schyluje se tady k nevídané taškařici. Pan Pustík se právě rozběhl mezi diváky a prosí žákyni třetí třídy Blanku Kuchelovou, aby mu půjčila své paraplíčko. Vrací se zpátky, paraplíčko zasouvá panu Špejličkovi za opasek.
2: Kdyby bylo nejhůře, poslouží vám jako padák.
4: Děkuji.
7: Jednoho konce prádelní šňůry a pan Špejlička teď sahá do kapsy u vesty a vytahuje zátěž proti unesení větrem. Jsou to veliké kapesní hodinky. Velevážené publikum teď pokládá hodinky na zem a snaží se.
3: Já letím!
2: Opravdu letím. je taková krása. To taky nezažívám.

0: To nemít prachy sice nevadí, ale mít je také není k zahození.
1: Už nemusíme spát ve stolu.
0: A bude na hostinu.
2: Pánové, račte si objednat.
0: Tlačenku s chlebem. Tu vaší domácí.
2: O, dobrá, tedy píšu si tlačenka 12 porcí jako minule.
0: 20. Ať je pro celou hospodu. A limonádu bublinka pro všechny.
2: Dobrá, tedy. A pro kolegu Pischinger?
0: Přesně tak. Já jsem mrtvý, tady se střílí.
3: Ale kdeže? Jenom práším koberce. Tady nad vámi, v okně.
4: Jste stále živý, pane Buštíku.
0: A já myslel, že se v Žadci střílí.
5: Ticho, vy dva.
6: Tohle město teď patří nám.
5: Já jsem Jack a tohle je Pot.
1: Jackpot?
5: Jackpot to teprve bude, až otevřeme v Žadci první hernu.
0: Hernu? Myslíte místo, kde si můžou děti hrát a mladé maminky a tatínkové si mohou na chvilku oddechnout a vychutnat šálek čerstvé kávy? To zní báječně.
5: Ne. Do naší herny budou mít děti zákaz vstupu.
1: Tomu nerozumím.
7: Pánové asi myslí hernu, ve které slušné lidi obírají o slušně vydělaný plat.
6: Co si to dovoluješ?
7: Jenom konstatují.
5: Uráží nás.
6: Že tě skřípnu.
3: Co to bude, Mela?
0: Do hubeného si troufnete.
8: A co na někoho většího?
5: Koho strkáš?
0: Strkám. Jen mě předchází můj břich.
5: Hele! Co je to?
6: Střílí po nás!
5: Radši, mizíme!
7: Myslím, že bychom se měli nenápadně rozejít, dřív než jim dojde, že jsou to jen koberce.
3: Jen běžte!

0: Pane Špejlička, když tak pozoruji ten váš dlouhý a svižný krok, vy byste byl setsakramentsky dobrý pochůzkař.
1: Aha. Myslíte, doufám, policistu, jehož úkolem je konat pochůzky po ulicích, mít oči na stopkách a v případě jakékoliv nekalosti pohotově zasáhnout?
0: Přesně toho myslím. Rád bych viděl zločince, který by vám uprchl.
1: A to něco je? S policejním odznakem bych budil respekt i u takových, jako jsou Jack a Pot.
0: To určitě.
1: Ale má to jeden háček.
0: Ano.
1: Co byste dělal vy? Rád bych viděl zločince, který by vám neuprchl.
2: To je pravda.
0: Ledaže bych já.
3: Nenapínejte mě, člověče, to se nedá vydržet.
0: Ledaže bych já, jako policista, pochůzkář.
3: Vy snad nemáte srdce, to je o zdraví takhle mě napínat.
0: Ledaže bych já, jako policista, pochůzkář, který má samo sebou u sebe pouta, neboli želízka.
3: To samo sebou má, to patří k výzbroji, to vyfasujete.
0: Ledaže bych já těma želízkama toho pachatele připoutal k vám.
1: Ke mně?
0: Protože s vámi ve dvojici se žádný zločinec nemůže dát na útěk.
1: Se mnou ano. Já bych za ním na útěku vlál jako dlouhá šála. Ale vy, příteli, s vámi jako by měl sebou pytel cementu.
3: Tři pytle cementu.

0: Tak vy dva se chcete dát k policii?
1: Ano, chceme být užiteční. Dosud jsme sloužili spíše zábavnímu průmyslu, teď chceme sloužit spravedlnosti. Naše nové heslo je rozdávat radost, ubírat starost.
0: No, vidno.
2: Na plakátě píšete, že hledáte schopné mladé muže do svých řad.
0: To sice, ano.
1: No, úplně mladí nejsme, ale schopnosti to vyváží.
2: Vyvážíme? Co povedu?
0: No, nadšení vám nechybí? Ale kde pro vás seženu policejní uniformu? Vy jste takový veliký, jo? Ledaže bychom tady pro pana...
2: Buštík.
0: Buštíka? Nechali uniformu ušít ze tří normálních stejnokrojů a pro pana...
1: Špejlička.
0: Pro pana Špejličku ušijeme uniformu z toho, co zbyde.
1: Výborně, nebudete litovat.
0: Vezmeme vás na zkušební dobu, hoši. Pokud se osvědčíte, máte před sebou skvělou budoucnost.
1: Děkujeme. Ano, skvěle.
3: Ale že by vykrádal pár kroků od policejního ředitelství?
1: No právě, tihle drzouni sázejí na to, že pod svícnem bývá tma.
3: To je vaše auto, pane?
4: Ne.
3: Takže je to cizí auto?
4: Jo.
3: A vy se do něj chcete dostat?
4: Taky, že se do něj dostanu.
1: A přiznal se. Připravte pouta, kolego.
3: Hned to bude.
1: Ukažte, prosím vás, co pak je to nějaký problém odemknout pouta?
4: Potřebujete něco odemknout?
1: Ano, tady.
4: Ukažte. No, máte špatný klíč? Aha. Tenhle by to mohl být.
1: Tak. Teď neutečeš, kdyby ses rozkrájel.
4: Vy dva jste od policie.
1: Ano, jsme policejní patrola a vy půjdete s námi.
4: Tak takovou patrolu jsem ještě neviděl. Vždyť vy byste mohli vystupovat v cirkusu.
3: Cirkus už odjel.
1: No, na policejním ředitelství vás přijde smích.
4: Venco! Venco!
1: Chce přivolat komplice!
5: Co to je?
1: To je spolupachatel.
5: Aha, nasadíme roubí?
1: No tak ho nasadíme.
0: Tak pojďte. Venco!
4: Venco!
0: Prove, co to tady děláte?
1: Důstojníku, zadrželi jsme pachatele, když se chtěl vloupat do tohoto auta.
0: Já vám dám pachatele. Vždyť to je můj přítel, vynikající zámečník Pánek, kterého jsem osobně přivolal, aby mi otevřel mé osobní auto, protože jsem si ve zechu zabouchl klíče v zavazadlovém prostoru.
1: To je vaše osobní auto?
0: Jistě. A hned za ním stojí dodávkové auto pana Pánka.
1: Jo, no jo.
6: Zámečník Viktor Pánek otevře každý zámek.
4: Díky, Venco. Jestli přijímáš takový lidi k policii, tak se máme na co těšit. Podívej se, jak mě zřídili.
0: Přijímám, Viktore, ale taky propouštím. Vy dva se převlékněte do civilu a koukejte mazat. Odchod!

0: Εκείτε με. Δεν θα ρίχνω για... Για να μου γράψω. Για σιγουσίξε το.
1: Mám takový pocit, pane Špejličko, že rozdávat radost umíme, ale ubírat starost moc ne.
2: No, také mám ten dojem. Navíc jsme opět bez obživy a nemáme ani na nocleh.
1: Ne. Koukejte, kdo to je. Je ještě smutnější než my.
2: Lékárník Bruckner. Šourá se jak z pohřbu. Co pak se stalo, pane magistře?
3: Jo. Jsem nešťastný, pánové.
2: Vy? A nešťastný? Vy, který ke každé masti zdarma přidáte úsměv a ke každým kapkám přibalíte vtipnou průpovídku?
3: Zrušili mi lékárnu.
2: Cože? Vaši slavnou lékárnu u Bílé myšky, která je na rohu Husovy a Žižkovy ulice nejmíň 50 let?
3: Ano, pánové, místo ní bude herna. Právě jsem všechno zbalil do krabic.
1: Jackpot.
3: Spíš bankrot.
2: Souhlasím. Měli jsme tu čest s novými nájemci, pány Jackem a Potem.
1: Co pak herna, kde to vypadá jako v pekle a kde se nechají hlupáci obrat o všechny peníze a vracejí se pak domů k hladovým dětem, které marně hledají v tatínkově kapse preclík. Co pak taková herna je potřebnější než lékárna?
3: No, potřebnější není, ale majiteli domů víc zaplatí. Právě sedu se svou lékárnou rozloučit. Nechcete se zúčastnit obřadu?
4: Samo sebou, že chceme.
3: S Bohem, moje milovaná lékárno. Takovou jako ty už nenajdu.
4: Na lékárnu.
3: Na zdraví.
2: Pane magistře, hodina pokročila a my nemáme kde nocovat. Dovolil byste nám v té vaší zrušené lékárně zůstat, než ji předělají na hernu?
3: No, nemáte-li kde být, proč ne? Aspoň se nebudu muset bát, že tu ti pánové z herny odcizí mé krabice s léčivy.
4: Děkujeme.

0: Už to má. Víte co? Vlezte mi na záda.
1: Máš zavírací nůž, pane Bostíku, půjčte mi ho.
0: No, prosím, ale... To ten špejlička zase vyvádí. Ale snad chce vyskočit na vývěsný štít lékárny.
2: Víte co? Vlezte mi na záda.
1: Co? Jak to se mnou mluvíte?
0: Ani ne, vždyť nahoru nedosáhnete, tak mi vlezte na záda, no, prosím.
1: Jo, tak, děkuji, příteli.
0: Teď tu jenom přeškrábnu čárku nad E.
3: Nebude se pan lékárník Bruckner zlobit?
0: Nebude. Ještě nám poděkuje.
3: A smím se zeptat, proč to děláme?
0: Aby si na nás nepřišli. Čtěte.
3: Lékárna. Lékárna.
0: Přesně tak.

0: Říkám ti, ještě včera tam ta čárka nad E byla.
1: Říkám ti, že nebyla.
2: Je tu někdo?
1: Tady chci pes.
0: Kdo to řekl?
1: Asi ten lékárník.
0: Pochybuju. Potom už pes neštěkne.
2: Poté?
0: Mě se tady nelíbí.
1: Mě taky ne, Jacku.
0: To není správný místo pro hernu.
1: To teda ne. Straší tady.
2: Zima jako v psírně.
3: Takže je to psírna.
1: Měli. Štěkáte opravdu báječně, pane Bosníku. Kde jste se to naučil?
4: Když jsem byl malý, na ulici na mě pořád štěkali psi. Asi si mysleli, že jsem chodící tlačenka.
1: Copak? Když už máme tu lékárnu,
4: ano?
1: A pan lékárník Bruckner dosud nedorazil, rád bych udělal zase něco pro lidi. Něco, aby bylo veselo.
4: Já souhlasím.
1: Koukejte. Koukejte. Někdo jde?
4: Ha? Není to vaše sestra?
1: Já nemám sestru.
4: Je stejně hubená jako vy?
1: No to se hodí. Už vím, co jí naordinujeme. Schovejte se pod pult.
4: Hned se skrčím.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Pane magistře. Já trpím podváhou. Neměl byste něco, abych nějaké to kilo přibrala?
1: Máme na to velice účinné prášky.
5: Haló? Kam jste to zmizel?
6: Pod pult. Někde tady by to mělo být. Kam jsem to... A, tady to mám. A hned tady jeden prášek spolknu, abyste viděla, jak rychle to působí.
7: Voilà.
5: No tohle, takhle splousnout, to bych ani nechtěla. Míň to nejde.
7: Nejde.
5: Oho, nemáte trochu vody? Já se tak lekla, že na mě jdou mdloby.
7: Ale jistě, tady pod lékárnickým pultem mám celou karafu.
1: Tak, postačí vám bez bubliny?
5: Pána krále, teď jste si vzal něco na zhubnutí? To sem musím poslat švagrovou. Ona je tak obézní, že nic nedopne.
1: Milá dámo, právě jste navštívila lékárnu Bustík a Špejlička. Pane Bustíku, vylezte.
7: Voilà!
5: No tohle! Takhle člověka polekat. Vy možná ani nebudete lékárníci, ale podvodníci.
1: Ne, pojďte prosím před krám. Tam se vám dostane vysvětlení, že se nejedná o žádný podvod, ale že to, co nabízíme, máme také ve štítě. Prosím.
5: Na mou duši. Lékárna. Žádná lékárna. Takže vy jste si otevřeli krámek na lékání. No to je tedy nápad za všechny peníze.
1: No, tak jako za všechny ne, ale nějaký peníz za tu zábavu bychom uvítali. Je to ovšem dobrovolné.
5: A víte, že vám ráda dám. Protože to stálo za to. Cítím se taková živější. Tak prosím, prosím. Nashledanou.
7: Služebníček.

0: Přátelé, co jste to s mou milovanou lékárnou prováděli? Takový zástup lidí jsem tu jak tyživ neviděl.
1: No, poprosil jste nás, abychom vám to tu pohlídali.
2: Tak jsme hlídali.
0: Tomu tedy říkám hlídání k nezaplacení. Představte si, že ti pánové z herny ztratili o tyto prostory zájem.
1: Takže ty krabice s prášky, mastičkami a vodičkami zase rozbalíme?
0: Rozbalíme, mládenci, rozbalíme.
1: Hurá! V tom případě bych potřeboval trochu černé barvy, abych obnovil ve štítě čárku nad E.
0: Prozatím to udělejte živočišným uhlím. To je dobré na zkažený žaludek. Nebo černou mastí, ta vytahuje rány.

0: Stejně je to krásné městečko. Tenhle Žatec.
1: A jací dobří lidé v něm žijí.
0: Jak? Mají smysl pro humor.
2: To tedy mají.
0: Víte, co jsem slyšel tuhle v rozhlase?
2: No tak nenapínejte mne zase.
0: Slyšel jsem, že lidem schází dobrá nálada.
2: Tak je pojďme rozveselit, to nám jde.
0: Přesně to jsem měl na mysli.
2: Ale v Žatci už je veselo.
0: Máte pravdu. Musíme jinam.
2: Vzhůru do Měcholup.
3: A do Prahy.
2: A do Čechtic. A vůbec
3: pojďme.
2: Ano.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na dabinky a další

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Volání o pomoc z daleké galaxie je ve skutečnosti volání malého chlapce, který se na vlastní pěst vydal do vesmíru, aby tam získal zpět svůj globus. Podaří se mu nakonec zachránit i něco podstatně většího? Poslechněte si pětidílný sci-fi seriál pro děti Vraťte mi zemi. Napsal Petr Erbes. Režie Petr Vodička. Účinkují Lukáš Příkazký a Lubor Šplíchal. Natočeno v roce 2018.
2: Kapitáne, kam nás ten škvark vede?
3: To nevím, ale až řeknu teď, tak začnete dělat, že omdlíváte. A já uteču, dobře?
2: Cože? A co budu dělat já? Vy mě tu necháte na mezihvězdném křižníku plném škvarků, aby mě odsoudili za krádež planety Země a za zničení navigace jejich lodi?
3: Nebojte, dostanu se do hangáru, získám zpátky náš hvězdolet, vyletím z lodi ven a po cestě vás vyzvednu. Má to jen jeden malý háček.
2: Jaký? A kde mě vyzvednete? Vždyť já vůbec netuším, v jaké části lodi se nacházíme.
3: No, to je právě ten háček. Ale nebojte, tady si dejte na svetr tuhle mikrovysílačku. Nenápadně. A budeme spolu stále ve spojení. Vy mi budete popisovat, kde jste a jak to tam vypadá. A já to snad poznám. A vyzvednu vás tam.
2: Tak dobře.
3: Jen se musíte dostat na povrch lodi.
2: Aha.
3: Takže 3, 2, 1, teď.
2: Pane škvarku, mně se udělalo nějak nevolno. Můžete mi prosím změřit tep? Jsou oba pryč. Tak já vysílám, kapitáne. Ale jak poznám, že vás nechytil a teď kolem vás nekrouží ostrými bodlinami a ještěrčím ocasem? No, radši budu doufat, že už se blížíte k hangáru. Nacházím se na konci potemnělé chodby, kde jste mě opustil. Přede mnou stojí masivní dveře s párem zašlých skel. Dívám se skrz a za nimi je prázdno. Jen chodba pokračuje dál. Otvírám dveře. Podél zašlých zdí se táhnou žíly větvících se kabelů a na podlaze se blýskají kaluže smradlavé vody. Snažím se do ní nešlapat, ale už mám mokro v botách. A ze stropu stékají čůrky rezaté vody a kapou mi za krk. Jsem na rozcestí. Rovně, doleva, doprava nebo po žebříku nahoru. Tak kam? Rovně, doleva, doprava. No tak, vždyť je to jedno. Stejně nevím, kde jsem. Co? Někdo běží. Tak, třeba nahoru. Byl to ten tlustý škvark, který pronásledoval kapitána. No takže kapitán se mu určitě ztratil.

0: A snad už nasedá do hvězdoletu. Takže kudy? Nahoru.
1: Nezastavovat. A pokračovat. Na povrch.
0: Stoupám po příčkách žebříku výš a výš. Co metr je vedle žebříku průhled do prázdných hal. Nejspíš nakradené věci pro černou díru. Jak se dostávám k ústí, je šachta uší a uší. Rameny dřu o stěny a těžce se prodírám k poklopu nad mou hlavou. Maličku ho odklápím. Aha. Tenhle poklop vede přímo do centra škvarčí lodi. No super. Nic lepšího jsem si ani nemohl přát. Jsem přímo uprostřed mraveniště. Spod poklopu jsem viděl jejich nestříhané nehty na nohou a ještě čí ocasy zkroucené pod stolem. Fuj! Nade mnou se určitě nachází jídelna. Vždyť i za zavřeným poklopem slyším, jak srkají, mlaskají a hází zbytky pod stůl. No, tak co teď? Dolů nemůžu, co když tam na mě čekají, takže... Takže teda poklopem do jídelny. No dobře. Na konci stolu jsem si všiml vstupu do větrací šachty. S trochou šikovnosti by se mi mohlo podařit proběhnout pod stolem a dostat se tam, aniž by si mě všimli. Teda pokud nikomu nestoupnu na nohu. Nebo na ocas. A pokud je to opravdu vstup do větrací šachty. No, a stejně nemám na výběr. Takže... Nádech a odvahu, Kryšpíne. Doufej, že dneska škvarkům chutná. Tak. Tak teď jsem měl na mále. Kapitáne? Nacházím se ve větrací šachtě vedoucí z jídelny a cítím vůni česneku, zelí a pečené řepy. Další důvod, proč se dostat co nejrychleji pryč. Plazím se větrací šachtou a smrádek z kuchyně tady přebíjí pachuť kouře. I zasklý helmy vyrobené z mikrovlnné trouby mě začínají štípat oči. Snad jsem nevlezl do udírny. Ne. Udírna to není, protože šachta tady končí a ze tmy vystupují obrysy ohořelého kráteru. Jakoby do lodi něco narazilo. Nebo jakoby tady něco vybouchlo. A pořádně. Ze zdí trčí dráty a plasty pokroucené žárem. Kapitáne! Kapitáne, já už vím, kde jsem! Tady přece byla navigace lodi, než jste ji vyhodil do vzduchu. No, vy jste to teda pěkně vymaloval, to vám povím. Takže teď už víte, kde jsem, no ne? Halo, kapitáne, slyšíte mě? No nic, jdu nahoru. Lezu vzhůru ohořelým kráterem a doufám, že na jeho konci najdu cestu na povrch. Světla kolem mě ubývá, až postupně lezu téměř v úplné tmě, zuhelnatělou štolou. A jsem na konci. Na konci? Tady měla být přece díra. Osahávám stěny a opravdu, tunel má konec. Ne, škvarkové zadělali díru, aby jim vesmír nefoukal do lodi. Udělali na plášti záplatu, takže já se teď nedostanu ven. Kapitáne, já už nevím, jak mám pokračovat. Vždyť je to úplný labyrint. Navíc ani nevím, jestli na mě venku někdo čeká. Jestli vy na mě čekáte. Ha, teď někdo klepe z druhé strany. Kapitáne, kapitáne, to klepete vy? Kapitáne, pokud to jste vy, tak zaklepejte třikrát po sobě. Kapitáne, kapitáne, jak se dostanu ven?
2: Jedno duše, touhle palicí vymlátím díru do zdi.
3: A vy Vyzvednu vás, jak jsem slíbil. Podejte mi ruku a honem do hvězdoletu.

0: Kapitáne, to mi řekněte, jak se vám vlastně podařilo odletět ze škvarčího bitevníku?
1: No, nejdřív jsem předstíral, že jsem sádrový trpaslík a čekal na chvíli, kdy škvarkové budou sypat náklad do černé díry. Potom jsem bleskově proklouzl do hvězdoletu a vyletěl z hangáru ven. Všude kolem lodi se vznášely odpadky a oni si můj hvězdolet spletli s oprýskaným kontejnerem. Jejich kolona letí pryč a oni nás určitě pořád hledají uvnitř. Jen černou díru se jim moc nepodařilo ucpat.
0: To opravdu ne.
1: Krišpíne, při cestě ze škvarčí lodi se mi stalo něco opravdu zvláštního. Když jsem se blížil k černé díře, váš globus začal vystřelovat paprsky modrého světla. Čím jsem byl blíž, tím bylo světlo ostřejší, až jsem ho nakonec musel schovat do truhly, jinak bych kvůli té záři vůbec nemohl řídit.
0: Můj globus?
1: Ano.
0: To je přece nesmysl, vždyť doma nikdy nesvítil. Vlastně, když ho ten škvark sebral u mě v pokoji, taky se rozsvítil. A čím by to mohlo být? Myslíte, že to nějak souvisí s černou dírou?
1: Možná.
0: No ale proč? Kapitáne, myslíte, že by můj globus mohl třeba ucpat černou díru?
1: To nevím. Vím jen, že černá díra sousto po soustu ukusuje vesmír, poliká planety a zapíjí je hvězdným prachem.
0: Takže bych ho tam měl hodit? I přesto, že jsem kvůli němu přeletěl půl galaxie a málem spadl do černé díry?
1: No, to záleží jenom na vás.
0: Pokud existuje nějaká šance, že můj globus černou díru ucpe, tak to chci zkusit.
1: Je v té truhle. A určitě vám nebude chybět?
0: Bude. Ale na tom teď nezáleží. S Bohem, globuse.
2: Tak, a je venku.
0: Kapitáne, vidíte to kulaté světlo, co vychází z toho globusu? Takhle přesně vypadá Země. Vždyť on vyzařuje obraz Země.
1: A není Země modrá?
0: No, normálně je modrá. Možná mění barvy, protože se blíží k černé díře.
1: Krišpíne, jste připoutaný? Váš globus se každou chvíli dotkne černé díry a my vůbec nevíme, co se může stát. Držíte se?
0: Ano, držím.
1: Tak se radši držte ještě trochu víc.
0: Viděl jste to?
1: Zmizel.
0: Globus zmizel, ale černá díra skoro taky. Vidíte ji vůbec, kapitáne? Vždyť je to jen malé černé nic.
1: Váš globus dokázal zmenšit černou díru.
0: Ale já vůbec nechápu, proč? Proč zrovna můj globus? Možná, když to dokázal globus, tak ji dokáže zmenšit úplně cokoliv. Co myslíte, kapitáne?
1: Asi ano.
0: A co když škvarkové nejsou tak zlí, jak se zdají? Co když dokonce dělají správnou věc? Co když celé věky krmí černou díru jen proto, aby neužírala vesmír?
1: No, to by znamenalo, že vesmír pořád existuje jen díky nim.
0: No přesně tak. Nemůžeme jim nějak pomoct?
1: Možná, když každý přichystá zamrazákem něco, co můžou škvarkové do černé díry odvést, nebudou tam muset tahat celé planety.
0: A mají to udělat i lidi na Zemi? Vždyť Zemi už si podruhé nevyberou, ne?
1: Zemi asi podruhé ne. Nejspíš si vyberou planetu z části vesmíru, o které ani nevíme, že existuje. Ale možná na ní někdo bude žít.
0: Možná bude mít jen jednu nohu. A křídla. Možná bude vypadat jako banán.
3: Ale určitě nebude chtít, aby jeho planeta spadla do černé díry.
0: Takže by se měli připojit i lidi na Zemi, že?
3: Ano.
0: Kapitáne, nevím, jak vám mám poděkovat.
3: Ale vždyť to byla maličkost.
0: Ne, vážně. Děkuji moc. A kapitáne, zavezete mě prosím domů? Mě už se strašně stýská.
3: Samozřejmě, malý princi. Vzhůru na cestu.
4: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web radiojunior.cz

still falling for you. Radio Junior.

Hádala se para plata, které je víc do kulata.

mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

0: Rádio Junior.
1: Excuse me? Excuse me? Can you tell me, please?

0: Rádio Junior.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, přece jak kovadlina, na

0: Nás jak vanilkový rohlíčky, nechci vidět kusadlatý holčičky.
1: Pozor, Voďo!
2: My všichni

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky. Nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají. Kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.